0: coraje. Sí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a dnes začnu vodáckým pozdravem. Ahoj, protože jsem se právě vrátil z vody, ze Sázavy, kterou jsme sjížděli s naší kapelou Marien. A je pravda, že tu Sázavu jsme spíše na několika místech šli, než jeli, protože vody bylo málo, to už je takový kolorit, zvyk, typický jev na českých řekách a prý bohužel do budoucna nebude se to moc zlepšovat. Škoda. Nicméně ty úseky, které se jeli, ty stály opravdu za to. Sázava je nádherná řeka, stejně jako všechny řeky u nás. A pokud se člověk chce dotknout přírody tímto jedinečným způsobem, zažít trošku adrenalinu, dobrodružství, fyzické námahy a pak v kempu prospívaný večer. Jo, vodácká duše je jedinečná, srdíčko zaplesalo, tělo a mysl si odpočinula. Byl to věru nevšední zážitek, který mě přímo vede k tomu, abych dnešní folková pohlazení sestavil z písní, které udělají radost především vodákům. Tak dobrý poslech, začnu jednou méně známější, zapomenutou od pražské skupiny Magison.

Krásná osadní píseň starých brontosaurů, opěvující také krásu řeky Sázavy. Ono těch trnavských osad, jak jsme pluli, tak jsme viděli několik. Jen se trochu zdá, že trnavský duch se vytrácí a jsou z toho taková letní sídla, spíše mi přišlo. Také v kempech už se nespívá jako dřív, ale spíše vidíme hloučky podivných individuí sedících u repráčků a z Bluetooth si pouštějí písně nejrůznějších žánrů. To jsme nevěděli, že je to taková vzácnost vytáhnout z auta kytary a basu a hrát. Jestli ale něco bylo legračního, tak samozřejmě, jak jsme se neustále vyhýbali těm rybářským vlastcům. Zatímco jeden na nás křičel, co děláme, že tam má nahozíno. Jiný říkal, to je dobře, že jedete, jak pádlujete, oni to ty ryby mají rádi. A dokonce je to prý více láká do těchto míst. To bylo zajímavé, vždycky jsem si myslel, že ty ryby spíš plašíme jako vodáci. Trochu mě to přivedlo k tomu, že bychom si mohli pustit i jednu rybářskou píseň, která je sice z řeky Orlice, ale Vaby Daněk přesně věděl, o čem zpívá, když popisoval dění v houštinách kolem OVSky, tedy osady vycházejícího slunce nedaleko Hradce Králové a kolik známých osobností tam na břehu sedávalo, blahé paměti.

a na řece je veselo, na vodě dělají se kola. V tůni proti dubině, čupina na šupině, začíná velká rybí škola. Už vidím pana učitele, kapřisko jako malé tele. Pomalu k lesu pluje, dneska se nesopluje.

dá, vyzkoušíme třetíce, karasy a platice, a pak se vrhnem na sekavce. Že nejsem hostejný, mrknu se i na cejny, jestli se doučili dravce. Taková vidra nebo štika udělá z ryby nebo štíka.

ve vodě zdá se býti v pohodě, ryby v ní sedí, i když plují. Jenom mělci jesení vzdělání si necení, ocasem líny pošťuchují. Učitel začíná se mračit, tak to už by snad mohlo stačit. Už žádné dohady a seřete se do řady.

pár zatáček a tam už sedí dvořáček, přinesl 4 kila hrachu. Mládeži pachatu, až půjde zpátky na chatu, dáme si hrachu bez strachu. A kde má chutě na bramboru, popluje se mnou pod Gregoru.

tohle tvrdí pustě tlachá. Až jednu chytíte, zeptejte se, zjistíte, že ve škole nedávala pacha, že prostě ve škole nedávala pacha.

klidných vod, modrý letín, co z obrazů jsem znal. V rybářských lodích monet klot, žlutá pole pro tebe maloval. Kvetly máky na polích a bílá místa na plátně zůstala.

A takhle o řece velkých ryb zpívá Lukáš Moravec, jeho fenomenální skupina, která si říká Do větru ze Svitav. Nedávno jsme se potkali na festivalu na Lichnici a Lukáš slouží také u Tony Jocha. Třeba v kapele můžete ho vídat a je to opravdu mimořádný muzikant i se svou paní. A píšou krásný písničky, barevná muzika, vřele doporučuji. Držme se ale tématu, prosím vás, řeka a ten širý proud, ta je písnička, kterou mám teď připravenou, ale ne v tom původním spirituál kvintetovském podání. Našel jsem trošku mladší verzi, ve které uslyším hlas Františka Nedvěda a Heleny Maršálkové z Pacifiku. Je to krásná verze, hlavně je to krásná píseň, River is White, anglický tradicionál, který skutečně je světoznámý a existuje obrovské množství verzí, cover verzí, ale jedno mají společné. Ta melodie je naprosto jedinečná, geniální a patří do zlatého fondu světových evergreenů.

tam pod vodou tlejou šejich moc. Z mulařských plavců, co ke dnu zvou, tlejou, mou zelenou důlky jim zejou v oči.

Tam pod vodou tleju a nechte je spát. Smolařský plavce, co ke dnu zvou. Ženou se nad nima dychtiví stíny, co každej měl

0: tak dejte jim ahoj a nechte je spát.
1: Smolarský plavce, co ke dnu zvou, ahoj,
0: to poslední ahoj, co každý

0: Puštlejo, Banana Boat Song, také velice slavná lidová píseň z Jamajky, kterou tuším někdy v 50. letech proslavil zpěvák Harry Belafonte, jako Banana Boat, nebo Dayou také. S českým textem Zdeňka Šmída, samozřejmě v podání Hoptropáku a Samsonovy party na úžasném albu, které se jmenuje Proč bychom se netopili a které už je více než čtvrt století staré. Nechce se mi věřit, že to tak rychle uteklo, protože pamatuju si, jak mě tohle album nadchlo. A protože Hoptropáci tady zpívají z hudeb, měli v podstatě texty pana spisovatele Zdeňka Šmída, který, jak jistě víte, vepsal se do naší historie několika úžasnými knížkami, především Vodáckým průvodcem pro Ofélii, nebo hlavní název té knihy je Proč bychom se netopili. Stejně jako tohle CDčko. Šmídův humor, Hoptropácký nadhled dali vzniknout opravdu mimořádnému albu, které ve vodáckých kruzích je velice ceněno. My si ho pustíme, mohu říct si skoro celé, protože už jsem ho strašně dlouho neslyšel, protože je to prostě skvělý. Banana Boat Song, jako píseň smolařských plavců, takhle se to jmenuje v češtině. Když se podíváme na tu druhou, tak ta je snad ještě lepší. Obluda, ta se i hraje hodně u táborových ohňů.
1: Deset nás tam bylo na bryze do Číny a furt se jenom pilo a štuhly ledviny. A když už bylo kránu a všichni pod obraz, křik plavčík na

ach, ich ruf, ach. Má otca z 200 sáhů a ploutev přes hektar a zúplnou hubu a rozcvičuje spár a rozčileně mrká svým okem jediným a páchneře a krká

hází, chce pálit z kanónu. Zapomněl, že ho v září prochlastal v kantónu. Když uviděl tu bídu, hned spotil se jak myš. Po

chrabrý, je drsná povaha. Zalehl u zábradlí a házel flaškama, když na obludě bouchl kanistr od džinu. Tu přízrak stekle houkl a

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: vodou.
1: Pouštíme si dneska písničky pro vodáky, především z úžasného alba Proč bychom se netopili z roku 2000 pana Zdeňka Šmída a spojení kapel Hop Trop a Samsona a jeho party. Velmi dlouho jsem tohle album neslyšel a žasnu, jak nestárne, jak jsou ty vodácké poučky stále platné. Ostatně i ta knížka Vodácký průvodce pro Ofélii, Proč bychom se netopili, to je prostě základ, který každý vodák musí znát.

A to byly asi dvě nejdojemnější písničky z celého alba Proč bychom se netopili, Hop Tropáku a Samsonovy party, tedy Vodácká holka samozřejmě, která hodně zlidověla, a předtím píseň Pro šedivou hlavu nebo Zahrajte mi plavci. Spolu s Obludou jsou tyhle tři písničky asi to nejčastější, co z tohohle alba slýchávám, když už někdo do těchto písniček hrábne. Nutno říci, že na vodě však kromě tohohle dojímacího procesu, kromě těch lásek a kromě toho dobrodružství zažíváme i humorné chvilky. V podstatě atmosféru přesně vystihuje, a teď si dovolím odskočit z tohoto alba, a samozřejmě slavná píseň s názvem Yes, kde Ivan Mládek naprosto geniálně propašoval anglická slovíčka do české vodácké turistiky. Tato píseň opravdu nesmí v dnešním výběru chybět.

No. Čím jsem starší, tím víc a víc smekám před genialitou Ivana Mládka. A skutečně jeho písničky mě provázejí celý život. A to je nevyčerpatelný zdroj prostě dobré nálady, krásné energie. Vždycky v nich objevím něco nového. I Ivan Mládek je opravdu velmi moudrý pán s velice vzácným smyslem pro humor a obrovský muzikant, kromě samozřejmě jeho vynálezu a malování. Ale to by bylo na jiné povídání. Já si dovolím z radosti nad tím, jak tady zazněl Benjo Band, sáhnout ještě po jedné písni, ve které se zpívá o řece Berounce. A je to nádherný lidský příběh, které se prostě na vodě odehrávají. Berounka teče, aneb ptáčku, ptáčku. Všimněte si, prosím, opět krásné češtiny.

0: modlitba vodáka, taky jedno z úžasných děl textů pana Zdeňka Šmída, zhrubněná Outropáky a Samsa novou partou na albu Proč bychom se netopili. Zazpomínali jsme především na tuto desku, ale jak jistě víte, folková a vodácká sezóna se tak trošku překrývají. Mnohý kemp v dávných dobách připomínal spíše setkání muzikantů a malý folkový festival, folkový tramský nebo country, jak chcete, prostě lidové muzicírování. Ty písničky v sobě prostě nesou vzpomínky na vodáckou slávu, kdy to ještě nebyla módní záležitost, ale kdy to byla opravdu romantika, způsob života, obrovské dobrodružství, které se dalo zažít v našich zeměpisných šířkách v dobách, kdy se nemohlo moc za hranice. Pořád věřím, že ta magie vodáctví ještě stále žije, existuje a že jsou místa, kde vodákovo srdce může plesat, svobodně pít a třeba zpívat. Koukám, co se nám ještě vejde do dnešního pořadu a samozřejmě, pokud se chystáte na vodu, určitě se vám bude hodit vodácká odborná, ve které si prosvištíme některá vodácká slovíčka. Vy, kteří jste odporní suchozemci, se tím samozřejmě nemusíte nijak zaobírat. Vám vodákům, kteří vyrážíte, nebo jste třeba zrovna někde na nějaké plavbě, přeju hodně vody, sluníčko a kupu písní. Za týden naslyšenou se u dalších folkových pohlazení bude těšit váš průvodce Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Mezi proudy

Raniera, penčo, bum, basa a kytary, hlas, kofola, rokola, budvar, rum, západ a zrzavej vlas, peře je kurdě, je leje, zlej je koleje, je les. Single, double, triangle, bagel, mělčina, svačina, jest.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co je bez toho zdrudaná?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Ať už posloucháte ve stoje za chůze, možná v klidu v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
7: Dobrý den.
6: Jakou náladu přinášíte? Letní?
7: Já jsem dobře naložena.
6: Jo.
7: Pořád.
6: Jo.
7: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S tím by se určitě musela Pavlína potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem. Ano. Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zaspomínáme z úst tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vytomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůrazňuji, že Hák ho samozřejmě zjel celým souborem.
2: Karel se strašně rozšířil a začal kout proti Oskarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení probíhlo celkem v klidu, ale večerní, stalo se večerní.
2: A večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohrdl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský taky.
3: Ano, jak jsou slečený, ano. Ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
4: Ale hezky.
3: No byl, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem.
4: A to byla večeře.
2: No to on jedl vždycky a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: to pořád
3: tomu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojilo. Koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvik.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala pic a vylítla šílenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne?
3: Koukal, kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahej před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla.
5: Tam byla, ale strašně veliká.
3: Dírka ani opona to nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor. To málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je pravda.
0: Tak skutečně to takhle mohlo proběhnout. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodnej kluk a obětavej. Kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvnej. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na sebe upozornila. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět. A včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68 povídání o námořnickém uzlu. To nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji. A variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy. Výlet, nebo
3: já
2: tak.
3: Jsem se spíš pohybovala v Podzámčí, no, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřelovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi. To je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si přál Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Andřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já
5: a
3: vím. To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju. Naschledanou.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patříku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no ještě ano, jednu ano, verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech, vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo,
6: jo. Takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my děkuji. Vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly několik pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k Vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takhle, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak,
2: ano.
3: Jo, to byly hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je,
2: někdy?
3: To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako
2: technik?
3: Vedoucí člověk.
2: Ano.
3: V té technické...
2: V režii?
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde, prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe. Teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to. Ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený. Já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutí, co bude, jak to bude a to. A porád a pobyhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a takového hrabání. A to bylo tak krásný podívání do té režie, jakou já jsem tam... jsem tam způsobila různý zmatky, no. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to, no, hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co
2: Pavlína
3: trochu,
2: Kolikovská.
3: Já to vzpomínám moc.
2: Ráda, ano. Tak Humoriádě, i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě podruhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu. Řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Breno z Martina. Pozdravujeme vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodů dávám Bčku.
1: Dobře, děkujeme, Breno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr Zdanek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: Vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo. Získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v klubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce. Práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
7: A co bych proved?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes.
7: Ale no, tady někde, na. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Tak ty si do práce poneseš pletení.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Se ta doba proměnila. Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splnilo, taky proč ne? No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco a nebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisér, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... To si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy, takový jako cizokrajný květy nepředstavitelných barev a byly k sobě takhle jak by říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte a posílejte je s heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršulou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Halo, dobrý ano, den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, dát hazard.
4: To by jen tak napadlo, všechno. Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji
5: děkuju,
4: moc zdraví.
5: Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme děkuju, i za ten nápad. Naše. Mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu jí bod. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umíjou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umíjou, to vám řeknu, že jo.
7: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umíjou, ale tak umíjou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: a hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhurce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No možná by to šlo ale kterou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No, tak špatná pohádka to není. To
10: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
8: Ježišmarja. No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachráněj, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No tak to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakvi dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
8: Ježišmarja. A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Musím vás, zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti. Ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
9: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
10: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad ne o mým. Já mám léta stabilní věk.
9: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty si v divadle Jiřího Volkra hrála paní Mariánku matku pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
10: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ale, ne já.
9: To si byla ty, já si to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
10: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
8: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
9: Z mý strany?
8: No jistě, jít se ti přezdívá Metuzalem, prosím tě. Jiří Krampo sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
10: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
8: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
10: Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
8: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno, dáme jim hlasovat?
5: Ano.
3: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
3: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zpívala si tady sama se sebou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou

0: Uršulu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Velena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
2: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadl na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě, tak teďka tam jsi o 5 roku starší. Když to osobně oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožralí, nebo jste se zblázili, nebo co, teď je mu 55. A Láda říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už jsme teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku hrklo, pak říkal k 50, že mu to nesto. No, říkal jsem, no dobře, on si zaslouží hledacos, no. A za dalších 5 let mě ten tyž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralej na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, to já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Až Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminále, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat, prosím tě, teď až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozesmál a říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený. On si měl ověřit moje data, než mě to dál. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa a ne Husák.
1: A dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlíno.
3: Děkuju moc krát. A to krásné léto přeju nám všem. Mm-hmm. Protože krásné léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Mezi Tatrovicemi a Břesovou na Sokolovsku je silnice po opravě znovu průjezdná. Hygienická stanice v Karlovarském kraji zkontrolovala od zahájení prázdnin celkem 8 letních táborů. Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli dotacím Agrofertu. A dnes bude zvětšená oblačnost po celý den, odpoledne s možností přeháněk nebo i bouřky, teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. Silnice mezi Tatrovicemi a Břesovou na Sokolovsku je znovu průjezdná, informuje o tom krajská správa a údržba silnice na sociální síti. Kvůli opravě vozovky tam platila uzavírka od dubna a řidiče museli využívat zhruba 25 km dlouhou objízdnou trasu přes Nejdek. Obec Tatrovice pro místní upravila lesní cestu. Uzavírka měla platit původně do srpna, ale práce se podařilo urychlit a zkrátit. Pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk.
3: V rámci stavby došlo k úpravě směrového i výškového vedení silnice s ohledem na bezpečnost provozu a platnou legislativu. Součástí prací je také nové odvodnění komunikace, osazení směrových sloupků, vodorovné a svislé dopravní značení, instalace svodidel a přeložení nadzemního sdělovacího vedení do země.
2: Oprava zhruba 400-metrového úseku stála přes 9 milionů korun. Krajská hygienická stanice provedla od začátku prázdnin 8 kontrol letních pobytových táborů v Karlovarském kraji. Inspektoři prověřovali zásobování vodou, hygienické zázemí i stravovací provoz. Zjistili celkem 2 závady, které se týkaly stravování dětí. V jednom případě udělili i sankci, a to kvůli nedostatečnému proškolení stravovacího personálu. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Jany Háčkové je totiž řádné proškolení pracovníků v kuchyni nezbytné pro zajištění bezpečnosti.
4: Došlo k křížení činností přímo v kuchyni, to znamená, kde mají mít rozlišené pracovní plochy, tak docházelo k činnostem přípravným na aktivity třeba venkovních poputovních táborů.
2: Poskytování dotací Agrofertu začala řešit Národní centrála proti organizovanému zločinu. Nařídili to Úřad evropského veřejného žalobce. Jde o reakci na trestní oznámení Pirátů, kteří ho podali v únoru kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO.
5: Piráti tvrdí, že české úřady začaly znovu vyplácet dotace Agrofertu, přestože nebyl střet zájmu premiéra Babiše dostatečně vyřešen. Premiér na to nereagoval. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to ale odmítla.
6: Jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmu vyřešil.
5: Naopak podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba teď hrozí, že pokud Evropská unie dotace neuzná, zaplatí je český stát.
7: Těhle 23,5 miliardy potom zaplatí český daňový poplatník, tudíž ty peníze budou chybět například na podporu dostupného bydlení a nebo na podporu rodin.
5: Žalobci prověřují taky politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Bulharsko se už nebude účastnit jednání tzv. Koalice ochotných, tedy zemí, které podporují Ukrajinu čelící ruské invazi, oznámil to bulharský premiér Rumen Redev. Podle něj válku nelze vyhrát na bojišti a eskalaci ukončí silná diplomatická mise. K pokračování v koalici ochotných Radeva vyzval francouzský prezident Emmanuel Macron. Bulharský premiér ale tvrdí, že v uskupení pro Bulharsko není místo.
1: Sport.
2: Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml. Z Pražany podepsal 4letou smlouvu. Poslední 4 sezóny strávil Bliml v zámořské NHL. V české lize hrál naposledy v roce 2022 za Pardubice.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou zvětšenou oblačnost po celý den, odpoledne výjimečně ještě s možností slabších přeháněk nebo i bouřky. Večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 6 u Bochova se dnes bude pohybovat nadměrný náklad. Očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Do středy 15. července se probouzíte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary a my jsme rádi, že jste si nás tak časně ráno naladili. Máme pro vás připravený pestrý hudební proud, který i dnes prošpikujeme zajímavými informacemi a zprávami z našeho regionu. A nebudou chybět ani pravidelné rubriky a zajímavé příspěvky. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková. No a na úvod našeho ranního vysílání a nebo dobrého rána tedy prozradím, že v anketě Ahoj rádio se podíváme do světa pirátů a v prvním ranním příspěvku zůstaneme u hudby a pozveme vás na festival 21 Pilots, Skunk NSE, Miraj a nebo Ondřej Ruml, tak to jsou jména prvního dne festivalu Colors of Ostrava. Areál se otevře přesně v poledne a na hlavním pódiu nabídne lepší zvuk. No a my si o to povíme víc už za pár minut v dobrém ránu, které začíná písničkou od Petra Spáleného, tak hezký poslech, je 5:06.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kam byste schovali pirátský poklad?
1: Do jeskyně, do podzemí.
2: Prostě ten poklad schovám do truhly.
3: Do země, pod postel,
4: pod perinu, pod skálu.
5: Hluboko do pralesa.
6: Na ostrov.
7: Dát ho třeba to na střechu.
8: Do skříně.
9: Do sklepa.
10: Třeba na půdu.
11: Do komínu.
12: Já bych ho asi hodil do moře.
13: Do tý, do truhly a zamknutý.
14: Do podzemního tunelu.
15: Do truhly a dal bych to mamce, aby to někam schovala, ale vzal bych si v klíč, aby to neviděla, co to je.
16: Já bych ho rozházela chudým lidem.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Se švédskou hudební skupinou ABBA jsme přeskočili čas 5:45 a dnes je v karlovarském regionu zataženo, mlhavo a teploty se pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia. Čekejme mírně chladněji, odpoledne ještě může zapršet. Dnes tedy čekejme většinou zataženou oblačnost po celý den, odpoledne výjimečně ještě s možností slabších přeháněk nebo i bouřky. Srážky pak budou večer ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, během dne to bude severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Snad vám časně z rána přišla vhod písnička od skupiny Krištof. Středeční dobré ráno plné muziky a informací se nám pěkně rozjíždí. Za 6 minut bude 17:30 a u hudby zůstaneme. Dnes přesně v poledne se otevře areál festivalu Colors of Ostrava. Hlavním mediálním partnerem hudebního festivalu je Radiožurnál. Lidi během 4 festivalových dnů čeká více než 100 interpretů, třeba průkopník elektronického soulu Moby, už zpěvačky LP nebo Lord, a to vše doplní desítky dalších kapel, diskuzní fórum Melting Pot a nebo divadlo. A hlavní hvězdou dnešního programu je duo 21 Pilots.
1: 21 Pilots, kapela s nejnáročnějšími technickými požadavky, uzavře stejně jako před 4 lety první festivalový večer.
2: 21 Pilots my už jsme tady jednou měli a vždycky to je o nějakých specifických prvcích i konstrukčního řešení tady na tom hlavním pódiu, že to se vždycky trošku upravuje. Jo, je s tím trošku víc práce, ale zase jako ta show je výrazně jiná než to, co vlastně uvidí u těch ostatních umělců.
1: Slibuje technický ředitel festivalu Josef Ženíšek. Díky novým technologiím by měl být zvuk pro posluchače čistší a rovnoměrnější a taky by se měl méně šířit do dalekého okolí.
2: Letos se používají nové basovky, jsou skoro dvojnásobný než byly, aby se přenesl ten výkon toho umělce jako dokonale na ty návštěvníky, ale zároveň, aby jsme limitovali vlastně ten nechtěný zvuk. To, co se šíří do okolí nekontrolovaně a může to ovlivňovat i třeba, dejme tomu, obydlí nebo něco jako nějaký další vzdálenosti.
1: Forum Melting Pot se letos přesunulo do oblasti dolu Hlubina, jak pokračuje umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.
3: Aby návštěvníci, které zajímají přednášky a workshopy, tak mohli přecházet co nejrychleji mezi jednotlivými body programu.
1: V Gongu letos diváci najdou dvě divadelní scény. Lépe dostupné by letos mělo být hygienické zázemí.
3: Těch záchodů zase bude o něco více. Máme letos i mapu toalet, takže doporučuji kouknout na mapu a pár metrů si dojít, protože často i mimo ty hlavní zóny bývá poměrně prázdno.
1: V celém areálu opět půjde platit pouze bezhotovostně, nesmí se dovnitř s deštníky nebo velkými zavazadly. Lidé si ale mohou vzít prázdnou lahev na pitnou vodu. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj měl na konci loňského roku po Praze a Plzeňském kraji třetí nejvyšší podíl cizinců na počet obyvatel. V regionu jich žilo bezmála 37 tisíc, a to hlavně na Chebsku a Karlovarsku. Největší zastoupení měli Ukrajinci, kteří tvořili polovinu všech cizinců v kraji, následovali Vietnamci a Slováci. Silnice mezi Tatrovicemi a Břesovou na Sokolovsku je znovu průjezdná. Kvůli opravě vozovky tam platila uzavírka od dubna a řidiče museli využívat objízdnou trasu přes Nejdek. Uzavírka měla platit původně do srpna, ale práce se podařilo urychlit a zkrátit. Ostrov na Karlovarsku plánuje přístavbu zimního stadionu. Rozšířilo by se zázemí pro sportovce, jako je třeba posilovna nebo ubytování. Pro stavební práce je ale nutná změna územního plánu. Ta by mohla být zastupitelstvem schválená na konci letošního roku nebo na jaře příštího roku. Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 2082. Bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení je v plánu i v Dukovanech. Ukrajina vyslala včera v noci na Rusko přes 400 nepilotovaných letounů. Zasáhly mimo jiné ropnou rafinerii v Baškorkostánu asi 1400 kilometrů od ukrajinské hranice. Tenista Dalibor Svrčina dohrál na antukovém turnaji ve švýcarském Bostadu v prvním kole. S Bulharem Dimitrovem prohrál 1-2 na sety. Dominika Šalková pak podlehla na úvod turnaje v rumunském Jasi Rusce Ibrahimové 2-6 a 5-7. Dnes bude zvětšená oblačnost po celý den, odpoledne s možností přeháněk nebo i bouřky. Teploty do 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji se zatím jezdí bez hlášených dopravních nehod.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Půl šesté a dvě minuty skončily první krátké zprávy s Lenkou Polákovou a středeční dobré ráno s datem 15. července pokračuje písničkami Co nestárnou od Petra Muka a také Jiřího Korna. No a věřím, že si nenecháte ujít ani dnešní výběr očekávaných událostí a pravidelné pozvánky za kulturou. Přeji vám příjemné ráno.

0: Ráno dobrou náladu přejeme v naší společnosti, ladíte rádio vašeho kraje. A co se dnes 15. července očekává? Poslanecká sněmovna dnes bude do třetice projednávat návrh vládní koalice o opětovném zavedení EET. Systém by se měl od nového roku vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by podnikatelé s ročním výdělkem nepřesahujícím milion mohli využít takzvané EET off. Podle Schillerové má EET každoročně přinést do státního rozpočtu na 14 miliard korun. Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné zhruba ze 47%. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle něj nedostatek plynu nehrozí. Poslanec z motoristů Filip Turek ve včerejším instagramovém videu oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody, při které se srazil se zdravotnickým vozem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. A kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily. Předcházela tomu dohoda mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Cílem je usnadnit překračování hranic a ukončit roky politické nejistoty ohledně britského zámořského území. Obyvatelé Gibraltaru budou moci přecházet do Španělska pouze na základě průkazu rezidenta a Španělé zase s využitím svého občanského průkazu. Za 4 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Karlovarském kraji počítejte na silnicích s mlhami, teploty se aktuálně pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia a dnes bude mírně chladněji a může i zapršet.
1: Počasí.
0: Hezké dobré ráno, je 6:45 a teď ráno čekejme přechodně místy polojasno a na mnoha místech mlhy, jinak bude během dne oblačnost převážně zvětšená s menší pravděpodobností přeháněk nebo i bouřky. Srážky budou večer ustávat a oblačnost začne ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů. Slabý proměnlivý vítr, během dne to bude severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na prvním stupni tedy mírná.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Začínající dobré ráno vyplnila svou písničkou zpěvačka Lucie Vondráčková a za 10 minut bude 6 hodin.
1: Tipy pro volný čas.
0: V prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary je k vidění výstava Obrazy na vodě autorky Karin Brůškové, která návštěvníky zavede do světa jemné a proměnlivé krásy akvarelové malby, především do světa květin. Karlovarská hvězdárna zve na komentované prohlídky. Ty začínají v 11.11, ve 14, v 15.30 a v 17 hodin. A zájemci si během nich podrobně seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře.

0: Vinařství a oranžérii. Série kolonádních koncertů Záporočeského symfonického orchestru pokračuje od 15 hodin na 15 minut na hlavní Mariánsko-Lázeňské kolonádě. Zazní melodie z filmů jako Dobytí ráje, Fantomas, Sedm statečných anebo West Side Story. Budovu Císařských lázní ve Františkových lázních si je možné projít při komentované prohlídce od 16 hodin. A Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací jeho díla je ženská postava a ženský akt. Právě ty uvidí návštěvníci galerie v autorových cyklech Žena bohyně, Světlo stín a Femina Dea Lucis Umbra.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu. Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Šest hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Zimní stadion v Ostrově na Karlovarsku bude mít přístavbu. Karlovy Vary obnoví park Malé Versailles. Rekordních 23 milionů korun musí vyplatit na odchodnou zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalému manažerovi Otakaru Smolíkovi. Zlatý padák prověřuje dozorčí rada. A dnes bude zvětšená oblačnost, místy přehánky nebo i bouřky, teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. Ostrov na Karlovarsku plánuje přístavbu zimního stadionu. Jednalo by se o rozšíření zázemí pro sportovce. Prostory by taky nabízely posilovnu nebo ubytování. Kdy ale stavební úpravy začnou, zatím město neví. Pro práce je totiž nutná změna územního plánu. A na to radnice čeká řadu let, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
4: Projekt máme hotov, nicméně nemůžeme požádat o stavební povolení, protože nemáme dokončenou změnu územního plánu číslo 2. Uvidíme, všechno se rýsuje k tomu, že by mohla být schválena zastupitelstvem na konci letošního roku, nejpozději doufám teda na jaře příštího roku, pak bychom mohli začít realizovat tuto dostavbu.
3: Karlovy Vary plánují kompletní revitalizaci parku Malé Versailles v lázeňské části města. Magistrát má zpracovanou studii, jak by park mohl vypadat. V plánu je i například zpřístupnění ostrůvku uprostřed jezírka nebo vybudování dřevěného mola. Podle primátorky Andreje Pfeffer-Ferklové z hnutí ANO město nejdřív vybuduje dešťovou kanalizaci, aby zajistilo dostatek vody pro jezírko.
5: Jako první se budeme snažit přivést do rybníčku co nejlepší a co nejvydatnější vodu, proto budeme teď v těch nejbližších měsících řešit dešťovou kanalizaci, to znamená přivést opravdu vodu do rybníku, no a potom bychom chtěli následně začít řešit zeleň, rododendrony a podobně.
3: Výstavba dešťové kanalizace bude stát téměř 6 milionů korun. Přes 23 milionů korun pro výkonného ředitele Otakara Smolíka a téměř 21 milionů pro šéfku personálního Lidii Jaroměřskou. Tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra svým bývalým manažerům na odchodnou. Radiožurnál to zjistil podle informačního zákona. Jde o rekordní sumy, například bývalý šéf VZP Zdeněk Kabátek, který roky řídil největší pojišťovnu v zemi, dostal o 20 milionů méně než Smolík. Miliony pro ex-manažery už prověřuje dozorčí rada pojišťovny i ministerstvo financí. Smolík ani Jaroměřská na otázky nereagovali. Irán v noci na dnešek podnikl útok na Bahrajn a Kuvajt, reagoval tak na údery Spojených států, které podle prohlášení americké armády pokračovaly i v úterý večer. Teherán tvrdí, že útočí na americké základny v arabských zemích, protože Washington používá ve své operaci proti Iránu. Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě. Základnu zde má americká 5. flotila.
1: Sport.
3: Vítězství 2-0 nad Francií a postup do finále mistrovství světa slavili Španělé ještě po půlnoci. Vyšli do ulic s vlajkami a oslavovali hlavně troubením auta zpěvem. O titul světového šampiona se utkají v neděli s vítězem druhého semifinále, tedy buď s Anglií nebo s Argentinou.
6: Radost z výsledku utkání dávali fanoušci v Andaluzii na jihu Španělska najevo hlavně sborovým skandováním popěvku o hrdosti na to, že jsou Španělé. V barech, restauracích a před zahrádkách lidé neodtrhli oči od obrazovek a prožívali z hráči chvíle napětí. Při obou gólech vstávali ze židlí a objímali se a konec zápasu pak s Jasotem odpočítali.
7: Argentina.
6: Parta kluků ve žluto-červených dresech a se španělskými vlajkami na ramenou by jako finálového soupeře nejraději viděla Argentinu. Z Linea de la Concepción Pavel Novák, Český rozhlas.
8: Počasí.
3: Dnes čekejte ráno mlhy, místy polyjasno, jinak většinou zvětšenou oblačnost, odpoledne místy slabší přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Aktuálně nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Jezděte ale opatrně, viditelnost je vlivem ranních mlh snížená.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Způsobí podle alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok, tedy život ohrožující prudkou reakci. Po odeznění příznaků doporučují lékaři pacientům alergenovou imunoterapii. A co obnáší, tak to vám prozradíme už za čtvrt hodinky, ale nejprve budeme blahopřát, popovídáme si s meteorology o počasí a připomeneme si hned na začátek nové hodinky jednu z písniček od Petra Nováka. Tak se vám hezky poslouchá. Máme 5 minut po 6. hodině. Dobré jitro.
8: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: V dobrém ránu jsme posnídali jednohubky od Vladimíra Mišíka a my vám přejeme krásné ráno spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Máme 13 minut po 6. hodině a v kalendáři datum 15. července. Tak máte-li dnes narozeniny, tak vám posíláme po našich frekvencích velkou gratulaci. A ještě popřejme k narozeninám české herečce Ivaně Jirešové, která slaví 49. narozeniny. Novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček slaví 80. narozeniny. Shodně kulaté 80. narozeniny oslaví americká zpěvačka, skladatelka a hudebnice Linda Ronstadt. Dalším oslavencem je americký kytarový virtuos Joe Satriani, kterému je 70 let, a 63. oslaví dánská herečka a modelka Bridget Nielsen. No a svátek má dnes Jindřich. Mužské křestní jméno Jindřich má původ v němčině, pochází ze staroněmeckého jména Heimerich a významově se překládá jako vládce domova nebo pán domu. Tak tedy všem dnešním oslavencům přejeme vše nejlepší.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6.18 ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary. A jaké bude dnešní počasí? Tak to nám prozradí meteoroložka Marta Suchá. Já vám přeji příjemné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak s jakým počasím tedy otevíráme 15. červencový den?
2: Tak po včerejších srážkách se dnes ráno vytvořily na mnoha místech v kraji mlhy, jinak je polojasno, teploty se pohybují mezi 12 a 14 stupni.
1: A jak pak bude přes den?
2: Tak dnes ještě zůstaneme pod vlivem výškové tlakové níže, která je nad Německem a Polskem. Během dne bude proto převažovat zvětšená oblačnost, bude se vytvářet kupovitá oblačnost. Srážky se vyskytnou už ale s výrazně menší pravděpodobností než včera a bude se opět jednat o přehánky nebo případně i o bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty dnes očekáváme mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách od 18 do 21 stupňů. Vítr je slabý, proměnlivý, přes den povane nadále slabý a většinou od severu až severovýchodu.
1: O počasí hovořila meteoroložka Marta Suchá. Moc vám děkuji. Příjemný den, hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary a za 7 minut bude 6:30. Tak několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci. Skončit může i bezvědomím. V takovém případě je nutné ihned volat záchranku. Po odeznění akutních příznaků by měl pacient zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Mě mluvili a říkali, haló pane, zbuďte se, otevřete oči, 3 injekce mám dojem, že mi dali.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let, ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby. Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svoji vakcínu u nás chovanou v lednici.
3: Martin má vytažený rukáv.
4: Dezinfikuju a píchnu.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem 100 lidí ročně, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě. Pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
2: Z toho vidná z toho obalu, odjistí se tady ta modrá zátka nahoře.
3: Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Pak už to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Bublava na Sokolovsku opravuje parkoviště před obecním domem. Hotové má být do konce července. Na parkovišti budou nově vyznačené parkovací pruhy, stání pro invalidy a bude tam nabíjecí stanice pro elektroauta. Náklady jsou 3,5 milionu korun a část zaplatí evropská dotace. Krajská hygienická stanice provedla od začátku prázdnin 8 kontrol letních pobytových táborů v Karlovarském kraji. Inspektoři prověřovali zásobování vodou, hygienické zázemí i stravovací provoz. Zjistili celkem dvě závady, které se týkaly stravování dětí. V jednom případě udělili i sankci, a to kvůli nedostatečnému proškolení stravovacího personálu. V Aši pokračuje rekonstrukce městského bazénu. Teď se instalují nerezové vany. V objektu jsou dva bazény, jeden malý a druhý velký, který bude o několik desítek centimetrů prodloužený. Umožní tak pořádání oficiálních závodů v 25-metrovém bazénu. Oprava skončí letos v září. Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby i v budoucnu platily letošní ceny. Opozice považuje novelu za populistickou. Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli vyplácení dotací Agrofertu. Reagovali tak na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Žalobci pověřili Národní centrálu proti organizovanému zločinu, aby využívání evropských dotací prošetřili. Hokejista Matěj Bliml je novou posilou extraligové Sparty. S pražským týmem podepsal po návratu ze zámoří 4letou smlouvu. A dnes čekejte ráno mlhy, místy polojasno, jinak většinou zvětšenou oblačnost, odpoledne místy slabší přehánky nebo i bouřky, večer ustávání srážek a obývání oblačnosti.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/6 u obce Kles na Chebsku je z důvodu stavebních prací zúžený jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary načínáte nový den s datem 15. července a i když máme pro vás nachystanou písničku od Pavla Bobka o nedělním ránu, tak se nenechte zmást. Zatím je tu středa a já doufám, že si společně hezky užijeme. Už za moment v dobrém ránu uslyšíte, jakého budeme mít v odpoledním vysílání hosta a o čem se s ním budeme povídat. A přidáme i kalendárium, které pro vás jako obvykle připravil Petr Jungmann. Je půl sedmé a 3 minuty. Hezké dobré ráno.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.

0: Písničkou Hurikán nás v dobrém ránu pozdravil zpěvák Dalibor Janda, který má svůj diář plný koncertů společně s kapelou Prototyp, na kterých vystupuje jako exkluzivní host jeho dcera Jiřina Anna Jandová. A například v Chebu, tedy v našem karlovarském kraji, vystoupí všichni společně na podzim, a sice 21. října. 6.40 na hodinách, za 5 minut bude 6:45, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. A mohlo by vás zajímat, že v tom našem odpoledním vysílání dnes navštívíme Skoky u Žlutic na festival Procházky uměním s Jitkou Hosprovou, také na Svatojakubskou pouť a na koncert Romany Janotové a Jaromíra Honzáka. Nás dnes pozve Petr Linhart, místopředseda spolku Pod střechou, a sice dnes po 15. hodině, tak si na to počkejte.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45 a v dobrém ránu přinášíme předpověď počasí pro dnešní den 15. července. Tak v našem regionu je mlhavo, teploty se aktuálně pohybují mezi 12 až 14 stupni Celsia a jinak během dne pak bude oblačnost převážně zvětšená s menší pravděpodobností přeháněk nebo i bouřky. Srážky budou večer ustávat a oblačnost začne ubývat. Nejvyšší teploty povyskočí na 23 až 26 stupňů. Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 18 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, během dne severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biozátěž mírná.
0: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.

Zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Je 15. července, středa. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 tisíce skončili ve vězení. Ve meydanlardan bunlara gereken cevabı beraber verin.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V Abrtamech připravují rekonstrukci školní jídelny. Silničáři uzavřeli úsek mezi Olovým a Boučím na Sokolovsku kvůli opravě opěrných zdí a zabezpečení svahu. Hasiči v Česku zaznamenávají nárůst požáru od nabíječek elektronických zařízení. A dnes bude zvětšená oblačnost, místy přehánky nebo i bouřky, teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. A Brtamech na Karlovarsku připravují přestavbu školní jídelny. Aktuálně město hledá zhotovitele rekonstrukce. Podle nezávislé starostky Renaty Mrňkové bude cena přibližně 5 milionů korun.
6: Do konce roku 2026 chceme mít modernizovanou vlastní školní kuchyň, která vaří obědy jak pro naše seniory tady, tak pro děti ze školy i ze školky, a budeme vařit i obědy pro základní školu v Prvninku.
4: Silničáři na týden uzavřeli část silnice mezi Olovým a Boučím na Sokolovsku. Opravují tam poškozenou opěrnou zeď a zpevní taky nestabilní svah nad komunikací. Práce na úseku potrvají do poloviny srpna. Podrobnosti dodává mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk.
7: Vzhledem k úzkému průjezdnímu profilu komunikace a velikosti stavebních strojů není možné zajistit bezpečný průjezd vozidel touto stavbou, a proto bylo nutné přistoupit k úplné uzavírce silnice. Objízdná trasa povede přes obce Oloví, Dolní Nivy, Jindřichovice a Rotavu.
4: V Česku přibývá požárů od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret a dalších podobných zařízení. Před 5 lety hasiči evidovali 161, loni to bylo už 288.
8: Za požáry nabíječek může podle hasičského vyšetřovatele Václava Janovského z Benešova hlavně nepozornost.
9: Museli bychom stále tu baterii pozorovat, kdy dojde k nějakému syčení, nafukování. Když už dojde k nějakému rozvoji toho požáru, tak samozřejmě, když nabíjíte samotnou baterku, ideální je ji hodit do nějakého kýble s vodou a vynést ji před dům.
8: Přibývají také požáry elektrokol a elektrokoloběžek, potvrzuje mluvčí hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
10: Stále častěji taky vyjíždíme k požárům vozítek na bateriový pohon. Loni jsme jich měli za celý rok 109, do letošního května 43.
8: Riziko těchto požárů roste také díky teplému letnímu počasí. Richard Webs, Český rozhlas.
4: Počet potvrzených případů eboly v Kongu se zvýšil na víc než 2000. Přes 750 lidí zemřelo. Skutečné číslo nakažených může být podle Světové zdravotnické organizace i několikanásobně vyšší. Výskyt nových případů se nedaří trasovat a mnoho lidí, kteří na nemoc zemřeli, se nedostalo do zdravotnických zařízení. Nejnovější kongskou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba.
11: Sport.
4: Cyklista Tadej Pogačar si vylepšil náskok v čele Tour de France. Slovenský obhájce titulu ovládl horskou 10. etapu a v průběžném pořadí vede o víc než 3,5 minuty nad druhým Dánem Jonasem Vingegaardem.
11: Počasí.
4: Dnes čekejte ráno mlhy, místy polojasno, jinak většinou zvětšenou oblačnost. Odpoledne místy slabší přehánky nebo i bouřky. Večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
12: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Silnice 213 mezi obcemi Vojtanov a Hazlov na Chebsku je z důvodu prací na vozovce zcela uzavřená.
12: Zelená vlna, známe lepší cestu.
13: Hustý provoz na hlavní silnici, časté výpadky elektřiny a nedostatečná kapacita kanalizace anebo zanedbaná veřejná prostranství. Tak s těmito problémy se potýkají obyvatelé Počeren u Karlových Varů. Na prohlídku městské části proto pozvali primátorku města a my vám reportáž z tohoto místa nabídneme krátce po 7:45. Ještě předtím ale dostanou slovo děti v anketě Ahoj rádio. Dnes tu máme vysoce aktuální letní nejen táborové téma. Zeptáme se na to, kdo nebo co je to uchavec. Je 7:05 a dobré ráno pokračuje písničkou od skupiny Ready Kirken, tak ať se máte s námi hezky.
12: Dobré ráno a Jitka Brošková. Zítra má

0: Kdo nebo co je to uchavec?
1: Třeba sluchátko, zvíře, člověk, houba.
2: Že má velký uši, že se uchytává dřeva.
3: Je to ryba.
4: Může to být pes. Prej je nějaký člověk hluchý a prej neslyší.
5: Kůň, třeba uchavec ten, slon.
6: Uchavec může být třítek.
7: Třeba ty zástrčky do ucha.
8: Šelma.
9: Že má dlouhý nos.

0: počasí.
1: Je čtvrt na osm a spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do středečního rána. Je mlhavo, teploty se nám pohybují mezi 12 až 14 stupni Celsia a během dne pak bude oblačnost převážně zvětšená s menší pravděpodobností přeháněk nebo i bouřky. Srážky budou večer ustávat a oblačnost začne ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia. Na horách zaznamenáme 18 až 21 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr, během dne to bude severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dnes většinou dobré a biometeorologická předpovídá stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude režisér Peter Bebiak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Přejeme pohodové ráno všude tam, kde jste si zapli rádio, anebo jste si k nám našli cestu třeba přes internet, přes naše webové stránky vary.rozhlas.cz. Ladíte Český rozhlas z Karlovy Vary a za 9 minut bude 7:30. Obyvatelé Počeren u Karlových Varů upozorňují na problémy, které podle nich město dlouhodobě přehlíží. Zástupci spolku Přátel Počeren proto pozvali primátorku Karlových Varů, aby jí ukázali místa, která považují za problematická.
1: V té hlavní ulici je strašně nebezpečný přejít.
2: Opisuje problém s přetíženou silnicí obyvatelka Počeren Alena.
1: Nebo zacouvat vůbec do baráku, to nejde, tam je taková zatáčka, tam není vůbec vidět.
2: Vadí také zanedbaná zeleň u hlavní silnice.
1: Ty keře, ty jsou takhle, takže sedíte v autě a nevidíte ani, jak tam jedou auta. Zrcadla aspoň a snížit rychlost.
2: Souhlasí s ní i ostatní obyvatelé.
3: Všechno vlastně je směrovaný do chodové jezdí tady přes Počerny, nákladák.
4: My všichni, co bydlíme u té hlavní silnice, tak fakt jako trpíme.
2: Setkání s vedením města svolali zástupci spolku Přátel Počeren. S představiteli radnice mluvili také o stavu veřejného prostoru. Pokračuje členka spolku Romana Špindlerová.
5: Celý roky se do Počeren neinvestovalo, je tady zanedbaná infrastruktura, veřejné prostory, zeleň, chodníky, kanalizace.
2: Stojíme u velice frekventované silnice v centru Počeren.
5: Tohle to je problém, který nás trápí dlouhodobě. To sami vidíte, slyšíte, jak tady jezdí často auta a jak se tady nedá přejít, je to nebezpečná silnice. Minimálně by nám pomohl třeba radar, který by skutečně měřil, protože ten radar, který je na začátku obce, je vlastně jenom informativní a nikdo ho nerespektuje. Ty lidi tady jezdí 90.
2: Místní během roku pořádají několik kulturních a společenských akcí. Areál fotbalového hřiště, kde se konají, je ale podle nich zanedbaný.
5: Udělali jsme si tam své pomocí strašně moc věcí. Udělali jsme si tam třeba podklad pro pódium, takže bychom chtěli vybudovat pódium, protože máme hodně akcí, kde vystupují kapely.
2: Požadavky místních si vyslechla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
6: To, co jsme na obchůzce po obci viděli, tak si myslím, že některé ty věci jsme schopni řešit velmi rychle, některé budou mít trošičku delší trvání.
2: Je možné nějakým způsobem řešit přetíženou dopravu?
6: Sami jsme viděli, že přecházet nebylo zcela jednoduché, takže tohle je věc, kterou budeme řešit, ale musíme se obrátit na vyšší orgány.
2: Obyvatelé Počeren dostali od vedení města příslib, že jim lázeňské lesy a parky postaví u fotbalového hřiště zastřešené pódium. Z Počeren u Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT 2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj měl na konci loňského roku po Praze a Plzeňském kraji třetí nejvyšší podíl cizinců na počet obyvatel. V regionu jich žilo bezmála 37 tisíc. Polovinu všech cizinců tvořili Ukrajinci, následovali Vietnamci a Slováci. Silnice mezi Tatrovicemi a Vřesovou na Sokolovsku je znovu průjezdná. Kvůli opravě vozovky tam platila uzavírka od dubna a řidiči museli využívat objížďku přes Nejdek. Uzavírka měla platit původně do srpna, ale práce se podařilo urychlit a zkrátit. Ostrov na Karlovarsku plánuje přístavbu zimního stadionu. Rozšířilo by se zázemí pro sportovce, jako je třeba posilovna nebo ubytování. Pro stavební práce je ale nutná změna územního plánu. Ta by mohla být schválena na konci letošního roku nebo na jaře příštího roku. V pravé poledne se otevře areál Colors of Ostrava. Až do soboty nabídne více než stovku hudebních vystoupení, divadelních představení i diskuzí. Festival tradičně navštíví desítky tisíc lidí. Do areálu nesmí vnášet deštníky a velká zavazadla. Zakázaný je také alkohol nebo zbraně. Polsko letos na podzim bude hostit první mezinárodní vojenské cvičení koalice ochotných. Podle premiéra Donalda Tuska by se ho měli účastnit vojáci z Francie a Velké Británie. Cvičení má celou koalici připravit na poskytnutí skutečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu i pro celý region. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. Bulharku Tomovovou porazila 2x6-3. Uspěla taky Tereza Valentová, která přehrála Belgičanku Kostulasovou 6-1 a 6-2. A dnes čekejte ráno mlhy, místy polojasno, jinak většinou zvětšenou oblačnost, odpoledne místy slabší přehánky nebo i bouřky, teploty do 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 21 v úseku Vojtanov na Chebsku Mariánské Lázně se provádí údržba a oprava mostů. Odstavný pruh je uzavřený.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Letním ránem vás provází nejen mlhy, ale také Český rozhlas Karlovy Vary. No a připravte se, po krátkých zprávách s Lenkou Polákovou za chviličku prolistujeme regionální noviny. Ta nejzajímavější témata pro vás vybírá a za chvíli nabídne Dana Jelínková. No a taky si poslechneme krátkou ukázku z pořadu Alex a host. Od režiséra Petera Bebiaka se dozvíme, proč se stal z Karola Duchoňa v současné době fenomén. Je půl osmé a tři minuty. Krásné ráno.

0: dnešní noviny.
1: 8 minut po půl osmé je tu polovina pracovního týdne a spolu s ní přehled tisku. Témata ze středečního vydání regionálních novin pro vás vybrala editorka vysílání Dana Jelínková, kterou vítám ve studiu. Dobré ráno přeji.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem píše regionální deník?
2: Neobvyklá podívaná čeká v těchto dnech návštěvníky sochařského pohádkového parku na vrchu Krakonoš v Mariánských Lázních. Protože některé sochy už na svém místě stojí téměř čtvrt století, pustili se odborníci do jejich údržby. Musí z nich odstranit řasy, mech a lišejníky. No a jak i z našeho vysílání víte, v Karlovarském kraji začala sklizeň obilovin a řepky. První plodinou, do které byly kombajny, je ozimý ječmen. Díky dobrému počasí ho zemědělci sklidili už téměř z 28%. V letošním roce zemědělci v regionu osili skoro 19 300 hektarů obilovinami a víc než 4,5 tisíce hektarů řepkou. Kraj je tradičně jeden z posledních, kde se začíná sklízet.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Třeba to, že na českých přehradách, rybnících a řekách strmě narůstá počet plavidel. Zvlášť v létě proto hrozí vyšší riziko nehod. Počet kolizí se zatím podle záchranářů pohybuje do 30 případů ročně, ale za posledních 10 let vyplul na tuzemské vodní toky zhruba dvojnásobek lodí nebo vodních člunů. Aby byly čím dál přeplněnější řeky bezpečné, pomáhá záchranářům nově také podvodní dron. Dokáže se potopit až do 100-metrové hloubky a díky sonarům a kamerám pátrá po utonulých a kontroluje i vodní cesty. Dočtete se, že v betonové džungli průmyslových parků bzučí tisíce včel. Ty ale nejsou jen tichými opylovači. Díky českému systému probí fungují jako sofistikované senzory životního prostředí. Umělá inteligence analyzuje jejich bzučení i teplotu a dokáže včas varovat před nemocemi nebo blížící se invazí sršně asijské. Za unikátním projektem stojí manželé Machovi. Společně vytvořili most mezi digitálním světem a přírodou.
1: Tak a na závěr tu máme ještě regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: Když před lety stál Jiří Hrůza před zachráněnou historickou hutí v Šindelové na Sokolovsku, něco mu na obnoveném unikátu chybělo. Vodní kolo. Srdce celé vysoké pece, které dokázalo sílu vody využít k pohonu drtičky rudy, výtahu, měchu a dalších zařízení. To se teď změnilo. Huť v Šindelové se nově pyšní replikou historického vodního kola. Má v průměru 3,5 metru a patří tak k největším v republice. Lidé teď uvidí huť tak, jak fungovala v době své největší slávy. List také připomíná, že Karlovy Vary plánují přestavbu parku Malé Versailles. Park s rybníkem, který leží na okraji lázeňské části města, by měl projít celkovou obnovou a stát se dalším cílem pro návštěvníky. Prvním krokem má být zajištění dostatečného množství vody pro napájení rybníka.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Dana Jelínková. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak dnes bude mírně chladněji, může i zapršet. Ráno čekejme přechodně místy polojasno a na mnoha místech mlhy. Jinak bude během dne oblačnost převážně zvětšená, s menší pravděpodobností přeháněk nebo i bouřky. Srážky budou večer ustávat a oblačnost začne ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách mezi 18 a až 21 stupni. Vane slabý proměnlivý vítr, během dne to bude severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hudební dvojice Monika Absolonová a David Dale na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Posloucháte ranní program plný písniček a informací a odpoledne si nezapomeňte poslechnout po 13. hodině pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové režisér Petr Bebjak. Dozvíte se například i to, čím to je, že se zpěvák Karol Duchoň udržel v žebříčku popularity dodnes.
1: No to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie, už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Strážníci v Aši rozšířili městský kamerový systém o mobilní zařízení. Pořadatelé festivalu Eurorando připravili u Božího daru památník Kamenné srdce Evropy. České zásobníky plynu jsou teď míň naplněné než loni. A dnes bude zvětšená oblačnost, místy přehánky nebo i bouřky, teploty do 26 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Strážníci v Aši na Chebsku mají v pronájmu mobilní kamerový stojan, kterým dočasně doplnili městský kamerový systém. Jak uvedli policejní ředitel Tomáš Čížek a starosta Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO, zařízení se 4 kamerami pomůže prověřit místa vhodná pro nové stacionární kamery i zajistit dohled při jednorázových akcích. U hraničního přechodu mezi Božím darem a německým Oberwiesenthalem vznikl nový turistický památník. 8 metrů široké srdce z kamene připravili organizátoři mezinárodního festivalu Eurorando. Účastníci setkání na konci září přivezou kameny ze svých domovů a postupně do něj vloží, říká zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner.
4: Inspirací pro Kamenné srdce bylo Španělsko, kde při Eurorandu se slévaly vody z celé Evropy. My jsme si řekli, že ke Krušným horám spíše než voda patří kameny, protože ta hornická tradice je velmi silná v Krušných horách. Do budoucna bude Kamenné srdce složené z kamenů z celé Evropy, ale ty základní kameny jsou z Krušných hor.
3: Turistický festival Eurorando se uskuteční od 20. do 27. září. V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu, asi o třetinu méně než loni. Ukazují to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je naplněná ze 47%.
5: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
6: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk, jako v některých předchozích letech.
5: Plynu ale bude v zásobnících dál přibývat, potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage.cz, která vlastní 6 zásobníků.
7: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
5: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek, podle Asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
3: Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Iránu. Podle jejího velitelství CETCOM bylo cílem snížit schopnost Tehránu ohrožovat obchodní lodě. Iránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočily na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. Tvrdí taky, že mířili na základny v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci.
0: Sport.
3: Španělsko porazilo Francii 2-0 a postoupilo do finále mistrovství světa ve fotbale. Na turnaj, který spolu pořádají Severní Amerika a Mexiko, se o druhém finalistovi rozhodne večer. Argentina nastoupí v Atlantě proti Anglii. Zápas začne v 21 hodin českého času.
0: Počasí.
3: Dnes čekejte ráno mlhy, místy polojasno, jinak většinou zvětšenou oblačnost, odpoledne místy slabší přehánky nebo i bouřky, večer ustávání srážek a obývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 25 se v úseku Dolní Žďár na Karlovarsku Boží dar pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Zpevněná krajnice je uzavřená.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: V čase 4 minuty po 8 hodině skončily zprávy z našeho regionu i ze světa. A v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, se vydáme do vesmíru, konkrétně tedy na planetu Neptun. Už za chvíli tedy s Martinem Píseříkem. A taky přidáme informace pro vás motoristy a pohodové písničky Co nestárnou od Michala Tučného a Jiřího Schellingera. Tak nás poslouchejte dál.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary posíláme pozdrav pěkného rána všude tam, kde nás právě teď posloucháte. Je 8:45, ten nejvyšší čas pozvat k nám do vysílání také meteorology.
1: Počasí.
0: Plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu se nám právě teď po telefonu hlásí meteorolog Pavel Kopeček. Já vás vítám, hezké dobré ráno přeji.
2: Krásné ráno.
0: Tak jakou máte pro nás předpověď počasí pro dnešní den?
2: Tak očekáváme, že po rozplynutí ranních mlh bude zpočátku polojasno, během dne se ale bude tvořit opět bohatá kupovitá oblačnost a během odpoledne potom očekáváme, že by se mohly přece jenom opět objevit nějaké přehánky, případně i bouřky. Srážky pak budou večer ustávat a oblačnost se bude protahávat. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 23 a 26 stupni a vítr bude mát jenom slabý, proměnlivý, během dne potom severních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Tak a ještě vás poprosím o výhled počasí na zítřek. Jak bude?
2: Tak očekáváme opět, že během noci bude spíše polojasno k ránu, může být až skoro jasno, ale opět se budou tvořit místy mlhy. Teploty 15 až 12 stupňů, během dne zpočátku většinou polojasno, během dne opět se bude přechodně zvětšovat oblačnost, bude se opět tvořit kupovitá oblačnost a mohou se vyskytnout přehánky. Teploty budou o něco vyšší než dnes, 24 až 27 stupňů a vítr bude mát slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: V dobrém ránu hovořil o počasí meteorolog Pavel Kopeček. Moc vám děkuji a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Hezké dobré ráno, jsme Český rozhlas Karlovy Vary, váš ranní společník a průvodce dnešním mlhavým ránem. Za 7 minut bude 8:30 a co se chystá na silnicích v našem kraji, tak podrobnosti o nejdelším rozestavěném úseku dálnice D6 nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Nejdelší rozestavěný úsek dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem bude dlouhý 12 kilometrů a vyjde na 3,5 miliardy korun. Jde o jeden z technicky nejsložitějších úseků na dálnici D6. Na trase bude celkem 16 mostů, nejdelší z nich s délkou 642 metrů překlene údolí Bíleneckého potoka. Součástí je i nový železniční most o délce téměř 60 metrů, který převádí přes budoucí dálnici trať Plzeň-Žatec. Aktuálně montujeme ocelovou konstrukci a dokončujeme práce na opěrách. Železniční most provozníme v srpnu tohoto roku.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Bublava na Sokolovsku opravuje parkoviště před obecním domem. Hotové má být do konce července. Na parkovišti budou nově vyznačené parkovací pruhy, stání pro invalidy a bude tam nabíjecí stanice pro elektroauta. Náklady jsou 3,5 milionu korun a část zaplatí evropská dotace. V Aši pokračuje rekonstrukce městského bazénu. Teď se instalují nerezové vany. V objektu jsou dva malé bazény, jeden malý a druhý velký, který bude o několik desítek centimetrů prodloužený. Umožní tak pořádání oficiálních závodů v 25-metrovém bazénu. Oprava skončí letos v září. Silničáři na týden uzavřeli část silnice mezi Olovým a Boučím na Sokolovsku. Opravují tam poškozenou opěrnou zeď a zpevní taky nestabilní svah nad komunikací. Práce na úseku potrvají do poloviny srpna. Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli vyplácení dotací Agrofertu. Reagovali tak na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Žalobci pověřili Národní centrálu proti organizovanému zločinu, aby využívání evropských dotací prošetřila. Na hranicích mezi Španělskem a britskou zámořskou enklávou Gibraltar dnes skončily policejní kontroly. Tisíce pracovníků, kteří denně docházejí na britské území ze Španělska pracovat, nemusí čekat ve frontách na hranici. Ani turisté na návštěvě skalnatého výběžku nemusí ode dneška při přechodu hranice ukazovat osobní doklady. Cyklista Tadej Pogačar si upevnil vedoucí pozici na Tour de France. Slovenský obhájce titulu ovládl 10. horskou etapu. A dnes bude zvětšená oblačnost po celý den, odpoledne s možností přeháněk nebo i bouřky, teploty do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 se v úseku Kinčperk nad Ohří Březová u Sokolova opravuje vodorovné dopravní značení. Levý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Spolu s rádiem vašeho kraje načínáte nový den, středu 15. července, a svátek má dnes Jindřich. Mužské křestní jméno Jindřich má původ v němčině, pochází ze staroněmeckého jména Heimerich a významově se překládá jako vládce domova nebo pán domu. Tak pro Jindřichy jsme nachystali písničku od rockové skupiny Olympic a už za 8 minut budeme soutěžit. Tak buďte s námi.

0: Legendární skupinu Olympic vystřídal zpěvák Jiří Korn, který byl mimochodem členem Olympiků po celé 2 roky, počátkem 70. let, kdy v této skupině zpíval a hrál na baskytaru. No a máte-li pro změnu v oblibě písničky od zpěvačky Anika, tak zpozorněte, Anika totiž vystoupí tuto sobotu na zámku Chyše a my pro vás na tento koncert máme připravené 2 vstupenky. Vyhrát je můžete právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Na zámek Chyše se vrací výjimečná umělkyně, která během své bohaté kariéry vydala 10 alb a opakovaně získala cenu Anděl, z toho 2x jako zpěvačka roku. První vystoupení Anika v Chyších v roce 2014 vzniklo jako obětavý záskok za tehdy vážně zraněného Michala Hrůzu a bylo jedním z nejlepších hudebních zážitků. No a v sobotu 18. července od 20 hodin zámecké nádvoří znovu rozezní nesmrtelné hity jako Nebe, Na malou chvíli nebo Nelítám nízko. A vy díky Českému rozhlasu Karlovy Vary můžete být u toho. Nabízíme totiž 2 vstupenky na tento výjimečný koncert. Tak odložte práci stranou a pojďte se s námi zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Telefonní linka už je obsazená. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak koho máme na telefonu?
1: Dana z Lubence.
0: Tak, zdravíme do Lubence. Tak paní Dano, v roce 1993 vydala zpěvačka Anika své debutové studiové album, které nastartovalo její úspěšnou hudební kariéru. A my se vás ptáme, jak se toto album jmenuje. Vyberte z možností, zda Já nezapomínám, nebo Amulet, anebo Večernice?
1: No, to je teda dilema.
0: No, tak zkuste, asi budete typovat, vidíte, slyším.
1: No, určitě.
0: Tak zkuste, Já nezapomínám, Amulet, nebo Večernice?
1: A zkusím Amulet.
0: Amulet. Tak to byla 2. deska, která vyšla v roce 1995. Tak bohužel. Mějte se moc hezky. Pěkný den.
1: Taky.
0: Naslyšenou. 221, 55, 37, 37. Tak stále ještě jsou ve hře 2 vstupenky na koncert na zámku Chyše. Tak kdo pak je vyhraje? Dobrý den.
2: Dobrý den, Olga.
0: Zdravím vás, Olgo. Odkud voláte?
2: Teď momentálně ze Žadce, ale jinak jsem taky z Lubence, od Lubence.
0: Dobře, tak paní Olgo, budete vědět správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku?
2: Nebudu to vědět, určitě ne, ale tipnu si, Já nezapomínám.
0: A tipujete správně, jdete na koncert. Je to skutečně tak, debutové album zpěvačky Anika se jmenuje Já nezapomínám a 2 vstupenky už máte v kapse. Gratuluji, hezký den.
2: Tak to je pecka, díky.
0: Naslyšenou, pěkný den.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: den přejeme spolu s Českým rozhlasem. 8.47 na hodinách, je 8:45 a 2 minuty. A jaké bude počasí?
1: Počasí.
0: Čekejme místy polojasno, na mnoha místech stále ještě mlhy, jinak během dne pak bude oblačnost převážně zvětšená s menší pravděpodobností přeháněk nebo i bouřky. Srážky budou večer ustávat a oblačnost začne ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 23 do 26 stupňů Celsia, na horách od 18 do 21 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr, během dne to bude severní až severovýchodní vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biozátěž mírná.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivo.

Jaromír Nohavica v doprovodu skupiny Čechomor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a už se k nám blíží 9. hodina. Spolu s ní první dopolední zprávy chystá je pro vás Lenka Poláková a po nich otevře dopolední vysílání Stanislav Jurík a ani dnes se v něm nebude chybět. Prázdninový pořad Zámecké léto se soutěží. Začíná v 9.45, tak ať vám neuteče a užijte si dnešní den, jak se patří. Loučí se Jitka Brošková.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Na vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Kuneš a Miroslav Šimandl. Špalíček lidových písní. Vysíláme každý všední den po 7:30 večer.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Aši na Chebsku hoří výrobní hala. Abrtami připravují rekonstrukci vily Felicitas. 12 lidí se zranilo při nehodě dvou autobusů u Lidic na Kladensku. A dnes bude zvětšená oblačnost, místy přehánky nebo i bouřky, teploty do 26 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Hasiči zasahují u požáru výrobní haly v Aši v Okružní ulici. Na místě je 8 jednotek a jedna jednotka z Německa. Jak informoval mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka, v současnosti se provádějí dohašovací práce. Předpokládaná škoda bude zřejmě kolem 1 milionu korun. V Abrtamech na Karlovarsku pokračují v přípravě rekonstrukce vily Felicitas. Dům patřil významným továrníkům z rodu Cenker a je příkladem meziválečné moderny. Podle nezávislé starostky Renaty Mrňkové bude oprava stát zhruba 200 milionů korun.
2: Byla dokončena studie, restaurování vlastně samotné vily a vybudování jejího okolí, kdy dojde ke zbourání nebo k demolici současných nevyhovujících garáží. A místo těchto garáží bude vystavená malá kavárna se zázemím pro vilu a parkem.
1: U Lidic na Kladensku se srazily dva autobusy. Jedna žena se zranila středně těžce, dalších 11 lidí je zraněných lehce. Nehoda se stala na silnici číslo 61 na křižovatce do centra Lidic. Na místě zasahuje policie, hasiči a středočeská záchranná služba, včetně vrtulníku. Záchranáři zraněné rozvážejí do nemocnic, říká mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
3: Jedna žena utrpěla středně těžké poranění. Je při vědomí a po ošetření byla letecky transportována do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních nebo dolních končetin. Po ošetření je vezeme do okolních nemocnic, převážně do nemocnice v Kladně a ve Slaném.
1: Ruský útok na ukrajinské přístavní město Oděsa má podle tamních úřadů nejméně 3 oběti. Několik dalších lidí skončilo se zraněními v nemocnici. Šéf městské správy Serhij Lisak uvedl, že úder poškodil obytné domy. Moskva v posledních dnech zintenzivnila útoky na ukrajinské černomorské přístavy v oblasti Velké Oděsy. Ty jsou mimo jiné důležité pro zahraniční obchod a válečnou ekonomiku země. Další mrtvé dnes hlásili i úřady z ukrajinské Černihivské oblasti a z Chersonu.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte většinou zvětšenou oblačnost, odpoledne místy slabší přehánky nebo i bouřky, večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 6 se v úseku Karlovy Vary Bošov provádí údržba povrchové kanalizace, zpevněná krajnice je uzavřená a na silnici 2171 v obci Hranice na Chebsku je v části v polích uzavřený železniční přejezd. Pracuje se na údržbě vozovky. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu a dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezký středeční den, máme 4 minuty po 9. hodině. Ani dnes nebude chybět zámecké léto ve 9:45, ale ještě předtím, už za chvilku, se zaměříme na kojenecké plavání a dostaneme se i k tomu, jestli se s miminkem koupat ve veřejném koupališti nebo v moři.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Plavání s nejmenšími dětmi se fyzioterapeutka a instruktorka dětských pohybových aktivit Petra Obytová věnuje už víc jak 30 let. Před čtvrtstoletím byla průkopnicí kojeneckého plavání v Plzeňském a Karlovarském kraji. Jak sama říká, u dětí plavecká motorika nastupuje už kolem 3. roku věku. V případě kojenců a batolat tedy nejde o klasické plavání, ale spíš o seznamování se s vodou. A kdy je možné s ním začít?
1: Ve vaničce od dokončeného 4. měsíce. Některé děti dokonce můžou začít dřív, pokud se narodili s nějakou váhou, šikovnou.
2: A proč je dobré už s miminky plavat? Ono se říká, že miminka jsou ve vodě jako doma, že jsou ve svém prostředí.
1: No, ono tomu právě tak není, protože plodové vody je strašně málo při porodu a vůbec pobytu v děloze. A my se potřebujeme celý ten proces toho dětského plavání v uvozovkách, dětského plavání zvyknout na tu vodu.
2: Takže dítě se musí adaptovat, musí si postupně zvykat a v ten moment je dobré, když má u sebe toho rodiče, který je mu oporou a u kterého vidí, že je všechno v pořádku.
1: Určitě. Tady ten proces není úplně samozřejmý, je dlouhý a o to radostnější, když ho může sdílet právě s těmi rodiči a když je to pozitivní prostě reakce, kterou to dítě v té vodě má.
2: Kde s kojencem plavat? Je léto a rodiče vyrážejí i do přírody.
1: Pokud je to dítě do roka, to znamená, že je opravdu kojenecký věk, dítě by nemělo být v těch veřejných vodách, v bazénech, ale pokud je to nějaké domácí prostředí, kde tu vodu znají, mají ošetřenou, tak samozřejmě mohou plavat i v těch domácích bazénech společně.
2: Jak v moři brát dítě do moře a nebo ne? Takhle malé dítě.
1: Tam je to o tom, že teda namočím mu nožičky tomu kojenci, takže si myslím, že proč tuhle proceduru neudělat, pokud je ta pláž nebo ten přístup do moře natolik vhodný, že tam prostě s tím dítětem takhle mohou být, ale o plavání tady opravdu nemůžeme mluvit.
2: Plavání pouze ve specializovaných bazénech. Jak to v těch specializovaných bazénech funguje?
1: U nás v bazénu je 5 rodičů se svými dětmi, mají každý svůj instruktorku. Děti se hlavně hrajou. Hrajou si a pokud k tomu zlákáme i rodiče, tak je to úplně nejlepší, když si dokáže hrát i rodič. A samozřejmě se děti učí nápodobou, takže je fajn, když chceme po dítěti, aby fouklo do vody nebo se zanořilo, tak aby i rodič tuto kompetenci měl.
2: A nemusí se účastníci bát, že je budete nutit třeba děti potápět, i když nebudou chtít a podobně?
1: Určitě ne. Celkový pojetí toho plavání je respektující a tím si myslím, že je řečeno úplně všechno.
3: Nám se kluk narodil o 2 měsíce dřív, takže byl jako nedonošený, měl trošku problém jako s chozením a díky tomu plavání vlastně toho pohybování se daleko víc zlepšilo. Teď mu byly 2 roky a začali jsme sem chodit už prvotně na vaničkování, když byl úplně maličký, když mu bylo nějakých 6 měsíců.
4: No my chodíme od 3 měsíců s oběma holčičkama a je to baví, tak je to hezký na ně koukat, jak jsou spokojení v bazénu, jak se zlepšujou.
2: Jedním z cílů tohoto plavání s malinkatými dětmi je, aby si k vodě našli vztah a aby pokračovali v plavání i dál. Vy jako fyzioterapeutka určitě doporučujete plavání i nadále pro děti.
1: Voda je absolutně přirozený prostředí ve smyslu toho, že je nám dostupný, takže to je naprosto skvělý a rozhodně doporučuji.
2: Co vám osobně dali ty roky zkušeností s kojeneckým plaváním?
1: Neskutečně mi to posouvá. Nejenom, že jsem poznala hloubku té dětské duše, ale poznala jsem samozřejmě i sama sebe a zjistila jsem, že abychom mohli pracovat s dětma, musíme nejdřív vychovat sebe.
2: Společným plaváním s miminkem mu nejenom dáte do života základ pro pravidelný pohyb, ale také už v tak časném věku vytvoříte společné zážitky a vzpomínky. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: A dnes jsme vybrali povídku Jiřího Krampola, která se jmenuje...
2: Můj životopis. Pocházím z velmi chudé rodiny. Maminka pracuje v Tuzexu jako kosmetička podlah. A tatínek je řezník. Je velice ochotný. Vždycky, když je potřeba někoho zabít, vezme sekeru a jde. Nejstarší bratr Václav je zaměstnán u benzinové pumpy, kde, jak tvrdí, ho to nebaví, ale když se ho zeptám, proč to dělá, tak se jen směje. Další moji dva bratři jsou dvojčata, Petr a Jidáš. Původně se Jidáš měl jmenovat Pavel, ale tatínek se na řeznickém bále opil a pak se vsadil. Petr prodává v zelenině a Jidáš taxikaří na pravidelné lince letiště Interkontinentál. Proto se naučil částečně německy a dělit 1:16. Promiňte, 1:18. Snad protože tatínek nepravidelně platí příspěvky, nedostali jsme ještě nikdy poukaz na rodinnou rekreaci ROH, přestože tatínek žádal ze zdravotních důvodů Tatry, protože celý rok dýchá prachy. Jezdíme pravidelně na prázdniny k babičce Žofí do jižních Čech. Babička bydlí na samotě u lesa, kde má malý záhumenek a malou chaloupku. Dříve to bývalo letní sídlo Lobkoviců. Tatínek, bratři a sestra do toho vrazili pár korun, aby se v tom dalo bydlet i nyní, když stoupl životní standard. Hned za golfovým hřištěm, vedle tenisových kurtů, přímo u sauny má naše rodina bazén s mořskými vlnami. Za hezkého počasí je vidět maják na druhém břehu. Každé ráno se Jidáš prohání na vodních lyžích. Člun řídí pan Marek, jinak náš zahradník, trenér, masér a kuchař, kterému je každá koruna dobrá, protože má malý důchod, jelikož se mu nezapočítávají léta, kdy sloužil u Lobkoviců. V době honu, kdy k nám do lesa sjezdí zastřílet valutoví přátelé, sestry Věry, převléká se pan Marek za bílého jelena. Bílou kůži máme a parohy má pan Marek vlastní. Několikrát se převlékl také za zajíce, ale to již odmítá, neboť v loni v době odchytu byl lapen do sítě, bolestivě označkován a poslán do Francie, kde byl vypuštěn v boloňském lesíku. Naštěstí nestratil ducha přítomnost, vyhnal francouzského zajíce z nory, přespal v ní, druhý den prodal svoji kůži na bleším trhu, koupil si džíny a vrátil se zpět do milované vlasti. Díky pochopení úřadu z toho neměl ani zvláštní popotahování. Jen myslivecký svaz v tom neustále šťourá a pan Marek musí každý týden nosit hajnému potvrzení od zvěrolékaře, že je člověk. Petr, co dělá v zelenině, nutí babičku, aby pěstovala rané brambory. Onehdy, když šestá pětituna opouštěla babičinu zahrádku, Petr radostně zvolal: Bramborak, bramboře, Úno je na dvoře.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.
3: Už zase skončil flán.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: sebere si to sama. Seber si to sama.
1: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, strážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
2: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Je půl desáté a v našem vysílání za chvilku budeme v reportáži řešit prázdninové dilema k babičce a dědovi anebo na tábor. V Horažďovicích mohou mít o prázdninách děti obojí najednou a prostě jet na tábor společně se svými prarodiči. Podíváme se za nimi už za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: Nádvoří nové scény divadla Jekátyla v Plzni bude od půl šesté patřit Bohemia Jazz Festu. Vystoupí Matyáš Paptrio, argentická skupina Viancos i Grafitos a americký klavírista Gerald Clayton se svým triem. Vstup je zdarma. V areálu plzeňského Prazdroje se koná od 20 hodin další koncert tradičního festivalu Léto v Prazdroji. Tentokrát zazní největší hity legendární švédské skupiny ABBA v podání revivalové kapely ABBA Stars. Na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech vystoupí Jiří Dědeček, básník a písničkář tam zahájí svůj koncert v rámci letních střed na nádvoří, a to v 19 hodin. Vstupné je dobrovolné. Do kostela Panny Marie Sněžné v Kašperských horách můžete zajít na svatojánský hudební festival. Od 19 hodin zaspívá mezzosopranistka Martina Kociánová a zahraje kytarista Lubomír Brabec. Série kolonádních koncertů Západočeského symfonického orchestru pokračuje od 15 hodin a 15 minut na hlavní Mariánsko-Lázeňské kolonádě. Zazní melodie z filmů jako Dobytí ráje, Fantomas, Sedm statečných nebo West Side Story. Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografií Hinka Čermáka. Ústřední inspirací jeho díla je ženská postava a ženský akt. Právě ty uvidí návštěvníci galerie v autorových cyklech. Tolik tipy pro volný čas, teď tu pro vás máme Petra Nováka a potom už výlet na tábor prarodičů s vnoučaty.

0: Když vládli dinosauři, chovatelák nebo jak se do lesa volá, to jsou témata některých táborů, které v létě pořádá Envy Centrum Proud v Horažďovicích. Většinou jsou příměstské, protože je o ně větší zájem. Mezi těmi pobytovými ale už několik let nesmí chybět jeden vcelku netradiční. Společný tábor pro děti a jejich babičky a dědečky. A každoročně je plný.
1: Cože bude?
2: Pojďte se jenom podívat po všech těch.
3: Na louce u řeky za Envy Centrem Proud jsou na stromech podivná strašidílka.
4: Okay. To je taky zajímavý, vy. Teda.
3: Babička Iveta je tady se čtyřletou Viktorkou. Co to tady teď si prohlížíte?
5: Duchy. My jsme vyloběz z nějaké hmoty, já nevím, jak se vlastně jmenuje.
4: My jsme byli loni na táboře s jinou skupinou a chtěli jsme vyzkoušet tuhletu, protože je ekologicky zaměřená a mě to oslovilo. Tak jsme to zkusili a moc se nám tady líbí. Takže myslím, že sem příští rok přivezu ty vnučky už dvě.
3: Hned vedle na stromě je další duch a toho vyrobila jak 10letá Amálka.
6: Ne, už jsem tady byla minulej rok.
3: Dneska si tady
6: s babi a dědou.
3: A ještě se s nějakým sourozencem?
6: Jo, s Víťou a s Kubou, je můj vlastně bratranec Kuba.
3: Babička a dědeček Dáša a Jiří přivezli vnoučata tři.
7: Protože tady nejsme poprvé, tak to svědčí o tom, že se nám tady líbí, nebo nejenom nám, ale hlavně dětem.
3: No a babička?
8: No,
3: babička.
8: Je to super, nemusím vařit, tady je postaráno o kuchyň a děti jsou spokojení a my s nima, takže.
3: Takže příští rok zase?
8: Co děti?
6: Jo.
3: Takže je rozhodnuto. Celkem máme 27 účastníků, z toho je 16 dětí a 11 dospělých. Vedoucí tábora je Anna Šprdlíková. Dvě dvojice jsou letos nové, ale jinak se všichni vracejí. Pro mě to znamená, že je to baví, že sem jezdí rádi a myslím si, že poskytnout prarodičům tady ten prostor, kde můžou trávit s vnoučatama čas, protože ne vždycky bydlí blízko, tak to si myslím, že je hrozně důležitý. Nemusí řešit jídlo, nemusí řešit bydlení, nemusí řešit, co budou dělat. A to si hrozně užívají a nás to baví pořád.
9: Envy Centrum Proud pořádá během prázdnin 16 táborů, z toho 3 pobytové. Kromě tohoto pro děti a jejich prarodiče je i jeden pro děti s rodiči. Z Horažďovic Jitka Englová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Karlovy Vary, rádi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemnou středu, i když nevím po té dnešní noci, jak moc příjemná je. Republika se nám rozdělila na tři části, tedy vlivem deště. Někde pršelo tak, že to zničilo třeba sazenice na zahradě. Někde to krásně zalilo a tam vládne nadšení. No a někde ani nekáplo, tak tam to nadšení není, protože ty zahrady by potřebovaly zalít. Tak já jenom, co se té nálady týče, já doufám, že ten náš pořad o zámecké léto náladu pěkně sjednotí, upraví, zpříjemní. A užijete si s námi 15 minut našeho příjemného vlastně vzdělávání i soutěžení. Vzdělávání, no navštěvujeme naše zámky a soutěžení hrajeme o zajímavé ceny. Tak pěkně postupně, František Kinský, to je náš průvodce zámeckým létem, už je nachystán a zve vás na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auešperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady tři bratři, kouzla králů, nejkrásnější hádanka anebo ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvaném předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař po vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že poděděla po svém tatínkovi z rodu Colloredo Mansfeld Kolorecký palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
3: Dá se říci, že měla blízko k císařovně Sisi?
4: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup, stejně jako její manžel, k císařské rodině.
5: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
3: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
4: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
3: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
4: No tak zase někdy příště.
3: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já se vsadím, že vás zaujaly ty věže, no mě samozřejmě prostě jsem jenom člověk, zaujala ta záchodová věž? To by byla soutěžní otázka, tak která z nich tam nepatří? Ne, tak prozradím, tohle soutěžní otázka nebude, tak tím jsem vám to zjednodušil. Ale jestli jste poslouchali dobře to naše vysílání, tak odpověď na otázku bude, jak se říká, brnkačka. Zavolejte 731 800 900, soutěž může začít, třetí volající půjde do vysílání, no a pokud se mu nezadaří, tak pak náhradník, a pokud ani jemu, tak tím by pro ten daný den soutěž skončila. Myslím, že se to nestalo ani v loni v Zámeckém létě, zatím taky ne, tak doufám, že ta tradice zůstane zachována, tedy tradice úspěšnosti.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Smoky v Českém rozhlase, u nás v české verzi Václav Neckář, Mídlový princ. No, veliký nápor teď na náš telefon. Mě by zajímalo, kolikrát bylo naše číslo 800, tady 731 800 900 vytočeno. Já už jsem jednou uváděl, že při tom prvním soutěžení v loni mi zděšeně volali z Prahy a říkali, co se u vás děje v tom studiu, že bylo vytočeno 300, ne 3 500krát vaše telefonní číslo. Takže je vám asi jasné, že dovolat se může opravdu jenom někdo, a já už vím, kdo to je, je to paní Kristýna z Tábora. Dobrý den, paní Kristýno.
1: Dobrý den.
0: No, v Táboře tam je fůra památek, vidíte. Navštěvujete památky, máte ráda takové návštěvy?
1: Ale jo, občas jo.
0: Občas jo. Teď vás budu týrat dál, kde naposledy jste byla? Aha, je mi jasné, je mi jasné. Dobře, necháme to, odložíme tuto otázku. Já vám položím jinou a na tu mi budete muset odpovědět. Tak jdeme na to. Otázka zní, jak se nazývá hlavní brána zámku ve Žlebech? Za A medvědí, za B zubří, za C jelení.
1: Já myslím, že je to za B zubří.
0: Počkejte, vy myslíte, kdo to tam myslel vedle vás a řekl zubr? Já to slyšel.
1: Já.
0: Dobře, tak gratulujeme vašemu já. Tedy vašemu druhému já, teď už prozraďte, kdo to byl.
1: No, tak byl to brácha.
0: Brácha, takže bráchovi gratulujeme, jemu dáte ponožky z té výhry, souhlasíte?
1: No, souhlasím.
0: Dobře, dostanete totiž k ním brýle, deku, termosku a batoh a budete v pátek zařazena do slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak berete?
1: Ano.
0: Tak já jsem rád. Pokud ano, tak vám držím palce na páteční losování. Na konci prázdnin pak budeme losovat výherce 3 víkendových zámeckých pobytů. Mějte se moc pěkně, paní Kristýno, naslyšenou, zdravím i vašeho bratra, hezký den. Paní Kristýna tam teď omdlí samozřejmě, jak jsem pochopil, naslyšenou, to už bylo v mdlobách trošku. No a naslyšenou se těší Pavel Kudrna zase zítra, krátce před 10:00, to se vydáme na zámek Jezeří, taky nádherný objekt. No co dodat, 731 800 900, to je důležité telefonní číslo, zapamatujte si ho, dejte si ho do mobilu, do paměti, pak se krásně vytáčí, jenom ťuknete a už to jede. No a už jede Marika Gombitová, no a samozřejmě další program Českého rozhlasu. Ať se vede, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Aši hoří průmyslová hala, pomáhají i hasiči z Německa. U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila Česká obchodní inspekce prohřešky. Poslanci by měli hlasovat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. A dnes bude zvětšená oblačnost místy přehánky, teploty do 26 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. V Aši v okružní ulici hoří průmyslová hala na zpracování kovů. Zasažená plocha má 800 metrů čtverečních. Na místě je 9 jednotek hasičů. Pomáhají také 2 jednotky z Německa. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka s tím, že vyhlášený byl druhý stupeň poplachu. Na místě se provádí dohašovací práce. Škoda předběžně přesáhne 1 000 000 korun. Letošní mezinárodní filmový festival v Karlových Varech kontrolovala i Česká obchodní inspekce. Jak uvedl ředitel regionální pobočky pro Plzeňský a Karlovarský kraj Jan Hřezáč, pracovníci udělali 60 kontrol zaměřených na poctivost prodeje, kde zjistili pochybení v 15 případech. Při nich bylo zjištěno nedodržení deklarované míry nebo předražení produktu. Při 58 kontrolách na prodeji alkoholu mladistvím bylo zjištěno pochybení v 25 případech. Z celkových 118 kontrol inspektoři v 10 případech zaznamenali méně závažné nedostatky, za které uložili pokuty na místě v celkové výši 26 000 korun. Ostatních 29 závažnějších případů jde do správního řízení. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli mít malí živnostníci, kteří by mohli využít takzvané EET off. Pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
2: Drobní živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
0: Měsíční paušální daň si ale nejmenší podnikatele budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku prosadil hnutí SPD a motoristé jako koaliční kompromis. Šéfka Evropské unie Ursula von der Leyenová přijela do Kyjeva. Během války je to už její 11. návštěva Ukrajiny. V plánu má mimo jiné představení iniciativy zaměřené na spolupráci evropského a ukrajinského obranného průmyslu. Šéfka unijní exekutivy chce jednat taky o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Kyjev včera oficiálně otevřel další 2 kapitoly ve vyjednáváních o přistoupení do Evropské unie.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte oblačno, místy slabší přehánky nebo i bouřky, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 64 v úseku až Horní Lomany na Chebsku se opravuje vodorovné dopravní značení. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Oslavil půlkulatiny a po důkladné rozvaze přenechal svoje místo dalším. Jiří Loder opustil diecézní charitu Plzeň po 33 letech. Jak se pomoc potřebným v průběhu let mění a přizpůsobuje a který příběh z charitní práce utkvěl panu Lodrovi v paměti na pořád? Na to se ho zeptáme, a to osobně už za okamžik, protože bude naším hostem.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.
4: Měsíc je jak zlatá bula sicilská. Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Naším dnešním dopoledním hostem je Jiří Loder, dnes už můžeme říct emeritní ředitel diecézní charity v Plzni. Vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
1: Přeju krásný den.
0: Dodatečně přeju všechno nejlepší půlkulatinám. Vy jste měl velkou oslavu v pátek, tedy se svými lidmi, s diecézní charitou jako takovou a s jejími službami. Jak to probíhalo? Já jsem viděl fotky, to byla hromadná akce.
1: Tak ono 65 let je opravdu milost a já jsem s ním mohl projít 33 let vztahů a ty vztahy jsou strašně důležitý, takže opravdu přišli bez donucení, přišli radostně a byly to z neskutečně krásné chvíle, protože pak jsme měli i kapelu, takže jsme si i zatancovali a hodně se ho pozdílelo a prostě pro mě je každý den zdrojem vděčnosti, takže za ně moc děkuju a oni to ví, takže my si předáme opravdu právě ten úsměv a podporu.
0: Pokusím se posluchačům popsat vaší rozradostněnou fotografii, kdy máte na hlavě, myslím, že slamák a měl jste takovou šerpu, která z obou stran byla potěštěná, ze předu a ze zadu. Co na ní bylo? Něco o dědovi?
1: Tak já jsem si dělal legraci a říkal jsem, že teďka začíná moje služba děda charita a oni zase vtipně samozřejmě to reagovali, takže já jsem dostal právě jako hned v úvodu šerpu, kde mám teda děda charita a na druhé straně pro jistotu mám důchodce, jo, aby se to pěkně vyvážilo. A bylo to strašně milý, protože jsme si vydováděli vlastně v tom.
0: Co je pravdy na tom, že jste dostal 65 druhů ovoce a zeleniny?
1: Je to bomba, protože skutečně jako na každém tom druhu zeleniny vlastně byla ta číslice. Takže jsem se opravdu, když jsem dělal inventuru, dopočítal do těch 65 a byla to opravdu pořádná bedna a děkuju Klatovským, protože to prostě byla kreativita veliká.
0: To byl dárek od nich.
1: Ano.
0: Dobrá, uděláme střih do roku 1993, to je rok, kdy jste s diecézní charitou v Plzni začínal. Je to i datum vzniku této organizace?
1: Ano. My jsme měli tu milost vzniknout skutečně na svátek všech svatých 1. listopadu roku 1993. A bylo to naprosto fantastické. Nýbrž já jsem odcházel jako místopředseda zemědělského družstva Červený Hrádek. Miloval jsem zemědělství. Nikdy jsem si nedal představit, že by dělal něco jiného. A měl jsem spousta různých dohledů státní bezpečnosti, takže jsem byl velmi vděčný za to, že jsem mohl. Vlastně to můj otec byl vlastně zatčený v roce 82 za vlastizradu a hanobení rasy přesvědčení národa, takže já jsem s ním strávil rok a půl a já to potom tak strašně miloval od toho roku 90. Vlastně se stal místopředsedou, tak jsme dělali transformaci družstva a najednou střih. Já jsem předtím se stal v poměně vážně jsem onemocněl, takže jsem nemohl chodit. A prostě generální vikář, když mě navštívil, tak byl velmi trpělivý. Moje manželka říkala, no toho nikdo nedostane zemědělství. A on mi vyslechl, já jsem měl A4 napsanou všechno, proč nemůžu přijmout něco jiného než zemědělství. A on takovou lásku, ten Josef Žák, čekal a pak mi řekl, co vděčnost. A musím říct, že to je klíč, který mě provází celý život. A takže jsem vstoupil do charity naprosto neuvěřitelně, nikde nic. A fungovaly teda charity pod Budějovickou diecézí a pod Pražskou diecézí, ale byly to dobrovolné charity, které jsem přebíral postupně jako dobrovolné charity. Jediný projekt byl v roku 91 na úrovni Charity Česká republika a to byla domácí péče jako experiment státu. Takže jinak prostě naprosto nepoznaný prostor. No a ještě tam bylo takový úžasný, že otec biskup mě vlastně říkal, no asi za měsíc říkal, víš co, já nemám jak tě platit, protože my jsme byli v šuplíčkách, církev měla šuplíčky ze státu a najednou ten šuplíček, jako který měl pro pastorační asistenta arcidiecéze pražský, tak jak jsem byl nazván, tak najednou se vyprázdnil. Otec biskup vykulil oči a říkal, to já teďka jsem tě vytáhnul od rodiny a tak je to problém. No a dopadlo to teda krásně tak, že nás Bůh nikdy nechal ve štychu a přátelé z Řezna, z diecézní charity Regensburg přijeli přivítat nového ředitele, novou charitu a přivezli mi peníze na rok jako na to. Takže všechno je krásné.
0: Začal jste tedy úplně na zelené louce, dá se říct. Co tenkrát začalo fungovat jako první pod diecézní charitou? Když si vzpomenete na ty první
1: roky? První skutečně bylo zachránit a převzít domácí péči od 1. roku 94. Což se s pomocí Boží povedlo a s velkým úsilím lidí, takže skutečně jsme pak převzali právoplatně z ústředí vlastně tuto službu. A pak neuvěřitelnou schodou milosti se vlastně ve Františkánské ulici, kde sloužili před válkou vlastně františkáni jako svoji humanitární misi, tak v domečku svatého Františka, kde dneska teda bydlí otec biskup Tomáš, tak v tomto domečku jsme měli první domov, který jsme otevírali pro lidi bez domova v polovině roku 94. Aha. A to byly naprosto úžasné chvíle pomoci. A pak se začalo dít spousta zázraků.
0: Musel jste se obklopit patřičnými lidmi, protože dělat to sám samozřejmě není možné v takovém rozsahu služeb. Nakonec se diecezní charita rozrostla na, dá se říct, desítky různých služeb a nejenom v Plzni, je to tak?
1: Ano, my máme skutečně plzeňská dieceze, plzeňský a karlovarský kraj a jenom diecezní charita má dneska kolem 20 služeb registrovaných a další neregistrovaný. A diecezní charita je střecha, která odpovídá arcibiskupovi za službu, ale pak máme vlastně oblastní charitu Klatovy, oblastní charity Rokycany, farní charitu Stříbro, pak farní charitu Karlovy Vary, farní charitu Aš, oblastní charitu Ostrov nad Ohří. Takže to jsou všechno úžasné centra další pomoci a to všechno vlastně jako tvoří to, ten tým, ale také jsou služby, které jsou vlastně registrované jako celokrajsky. A to je třeba poradna pro cizince, anebo intervenční centrum, nebo terénní krizová služba.
0: O diecezní charitě i v dalších osudech Jiřího Ladra, našeho dnešního hosta, si budeme povídat zase za chvilku.

0: Naším nikoli ředitelem a hostem je pan Jiří Holter. Dlouho jsem se takhle pěkně nepřeřekl. To půjde do Silvestra zřejmě, pane Holtře. No, vy jste dlouhodobým ředitelem 33 let na jednom místě. Snad ani není v republice nikdo, kdo by takové místo zastával takhle dlouhou dobu. Vnímáte to tak? Je to tak?
1: Je to tak v tom vedení. Charit, skutečně jsem jako takový relikt, protože skutečně 33 let jsem byl na jednom místě té služby. Ano.
0: Když se ještě vrátíme do minulosti, před ten rok 1993, vy už jste zmínil tatínka, zmínil jste rok 82. Já tady z těch svých poznámek musím vypíchnout to, že jste se učil chovatelem ovcí.
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano.
0: Že jste byl toho zemědělského vzdělání?
1: Já jsem právě, ano. My jsme měli pekaství a prostě to byl takový cech jako a potom jsme přišli, samozřejmě to nemá se mu popisovat jak složitě, to by bylo samozřejmě pořád někdy, ale pravda je, že ten můj milovaný tatínek pořád byl vlastně kontrolován státní bezpečností a na mě se to taky jako podepsalo a oni mu řekli prostě, studovat váš ten prostě nebude, zapomenete prostě. Pomeňte. No takže já jsem šel do Nečtin, kde jsem skutečně byl rok naprosto šťastný chlapec, kde jsem bydlel na hradě Nečtiny a kde jsme pásli ovce na plachtině a opravdu tam bylo několik stát ovcí a měl jsem taky hospodářský zvířata. Já jsem zároveň dělal žár na traktor ten rok a prostě mi to bavilo. A nebavilo mi potom, já kašlal jsem na učení, jako to už zase se nepřeháněl, protože jsem říkal, tak jako to bych měl zvládnout bez nějaký velký, a zase to opravdu prožíval, ale můj tatínek nikdy nedal pokoj a říkal, já si to budu vyčítat do konce života, ne, prostě ty to budeš zkusit. Takže on teď navštívil takový ty činitele, kteří do toho hodně měli co mluvit a mu dali nějaký podmínky, dali mu taky podmínky, že ano, že se můžu dostat na střední školu, ale jedině s podmínkou, že teda už složím jako přijímačky samozřejmě, a to druhý, že teda v mých 18 letech vstoupím do politického hnutí KSČM. Já jsem samozřejmě vstoupil do života, ano, přijímačky jsem udělal, takže pak jsem zase byl zootechnikem ve Stříbře a jsem to strašně miloval, takže, ale to bačování, víte, to bačování bylo strašně důležitý, protože ono dát dohromady stádo ovcí a vidět, že se vám rozutečou na každý místo, to je pro toho budoucího ředitele strašně důležitá role, protože musí to umět obejmout a nějak to prostě řešit.
0: Já tam vidím naprosto jasnou souvislost, ty vaše ovečky i v té charitě, je to tak?
1: Ano, jak jsem říkal, že se tomu brání z toho městí odejít, ale posléze jsem opravdu hodně těch dovedností, který jsem mohl věnovat při těchto aktivitách zužitkoval.
0: Tady diecézní charita dneska funguje už jako v podstatě velká organizace. To jsou desítky, možná stovky lidí, kteří se starají o to, aby diecézní charita fungovala. Kdybyste měl za ta léta jenom říct dvě, tři záležitosti, které se vám opravdu povedly, na který jste pyšný a budete na ně vzpomínat.
1: Víte, já jsem strašně vděčný za každý chvilku toho, protože ty zázraky, kdy nemáte peníze a najednou můžete budovat třeba domy pro seniory, když můžete najednou tvořit zázemí pro maminky s dětma, spousta milosti, neuvěřitelně, to je na román. A já jsem říkal, že nikdy s pokorou, pokud to bude někdo chtít vydat, takže bych něco opravdu chtěl sepsat, protože to je strašně moc. Ale rozhodně jsou momenty, které jsou třeba charita před povodní a po povodní byla jiná.
0: Ano.
1: To byl neskutečný záběr. My jsme vydrželi 3 roky vlastně v těch týmech vlastně pomoci lidem po povodních a bylo to přes 2000 domácností, které jsme opravdu 2 roky a třetí rok potom jsme dokončovali. Byli jsme tam jako velice intenzivně. A v té době právě byla potom otevřena obrovská zahraniční pomoc, která pomohla třeba vybudovat pro městskou charitu centrum ve Vochově, kdy jsme zdědili vlastně, nebo získali jsme darem statek od skvělých lidí, kteří nám ho opravdu darovali. My jsme tam mohli vybudovat centrum pomoci a bydlení lidí po povodních a teď momentálně je tam centrum pomoci. Pak ten zázrak najednou toho, že můžete dokončit dům pokojního stáří v Plzni v Hlavanově ulici, ve spolupráci ze spousta milostí, která probíhala, prostě to byly neskutečné věci a pak zároveň i dům naší paní v Klatovech, k který je v nádherném areálu. Dneska tam je Panna Maria, která byla dlouho na štítu Klatovského chrámu. To jsou velké věci. A pak ten zážeh toho, co znamenalo pro nás samozřejmě covid, to bylo nesmírně těžký a bylo to hodně, hodně jako pozbuzující na mnoha místech. A zase jsme měli takový milosti, že třeba s měli terapeutku, která s týmem klientů, kteří zůstali v izolaci, nemohli za něma děti, což je pro nás úplně prioritní věc, tak udělali stromy života. A já je pořád vidím před sebou, ty stromy života, na kterých vlastně každý z těch obyvatel toho domova pro svý děti napsal něco zásadního a předal vlastně jim ten strom života s osobním prostě věnováním a s osobníma příběhama. A to si myslím, že jsou věci, které otřásly v základech jako covid, ale těch milých věcí, které se uložily do toho srdce, vděčnosti je opravdu hodně.
2: Je těch služeb a těch akcí charity dostatek, anebo vnímáte určitý nedostatek naopak, jakože lidé se poptávají a vy nemáte kam je třeba
1: místo? Víte, určitě. Je obecně nastupující zase ta aktivita ročníku 70+ a jejich péče, to je téma, kterému se chci v budoucnosti věnovat zase dál, jako v tom je to týma nesmírně silný téma. A tam samozřejmě je strašně důležitý, že ano, pořád v té síti je služeb jakoby hodně, ale nestačí kapacitou, to je naprosto jasný. Ale na druhé straně to není jenom o kapacitách, je to o potřebách, ale taky je to o tom, že my potřebujeme ke každé té službě lidi. A dneska je velký, jako ne snad zásadní, ale je dneska pro mě složitý na tom prostoru získat ten tým, aby bylo možné ty služby poskytovat. A to si myslím, že jsou zásadní témata.
2: I o personálních otázkách budeme mluvit s Jiřím Lutherem za chvilku v dalším vstupu našeho dopoledního rozhovoru. Hezké dopoledne.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Povídáme si s Jiřím Lodrem, který končí ve funkci ředitele diecézní charity Plzeň, už má nástupce. To bychom možná mohli říct, kdo je tím nástupcem? Vy jste se ho nějak dlouhodobě připravoval?
1: Ano, Karel Weishaupt je sušický rodák a byl na diecézní charitě jako zástupce ředitele vlastně skoro 3 roky. Mm-hmm. A to je strašně důležitý, protože ono, jako to sdílení, kontakty, informace, ale to nasátí taky ty atmosféry. A taky je pravda, že já pořád opakuju někdy, já už až jako možná protivně, ale říkám, jako je důležitý milovat Boha a lidi. A to je o vztazích. A je strašně důležitý, aby ty lidi se cítili, jako že máme své povinnosti, ale dokážeme si být blízko. A to je taky jedna z těch message, které já kromě odbornosti se snažím Karlovi nějakým způsobem být po pomoci a mám z toho velkou radost, že to mohl převzít.
0: Samozřejmě mu držíme palce, zdravíme ho přes rozhlasové vlny. Kdybyste si mohl trochu postěžovat v uvozovkách, co charitě obecně nejvíc chybí, kde vidíte, že jí třeba bota tlačí, je to financování třeba nebo něco jiného?
1: Víte, my pořád máme zákon o sociálních službách na půl cesty, protože zákon přesně definuje pro poskytovatele úkoly a musí je plnit naprostej kvalitě a naprosto jakoby i s nádechem plnit opravdu, protože to je důležitý a jsou důležitý. Ale na druhé straně máme nenárokové financování. A to je velká proměna. Jsou obce, jsou města jako město Plzeň třeba, nebo plzeňský kraj, který se snaží, ale jsou obce, které fakt pomáhají, jako třeba jako Blovice nebo tak pomáhají, ale na druhé straně jsou některé obce, které jakoby říkají, no my na to nemáme. A vždycky ty rozpočty jsou vlastně jenom otázka priorizací. A ty sociální služby prostě, ty jsou viditelné a jsou vlastně ta služba, která je tam doma a kde my hledáme vlastně to společně. A ono se to lepší, takže já jsem optimista a pořád budeme hledat s láskou, protože samozřejmě musíme k tomu patřit samozřejmě ta druhá služka. To je vyúčtování. A pak hloubková kontrola. A já vždycky takovou radost jsem měl, že jedna kontrola končila a druhá už zvonila, že jde na kontrolu a říkali, no u vás je to fajn, tak my to bylo vždycky jako by v pořádku, tak my to rádi prokontrolujeme. Takže to je taky důležitý, že důvěřuj, ale prověřuj a je to naprosto legitimní. Jenom je třeba, a musím říct, že je třeba hledat cesty, protože my jsme založili kdysi hluboko v roce 2010 na té národní úrovni takové společenství poskytovatelů sociálních služeb, který je vlastně Charita Česká republika, Česká rada sociálních služeb, je tam naděje, je tam armáda spásy, je tam diakonie, Slezská diakonie, C-Rader, jsou tam potraviny banky. A v tuhle tom společenství my se scházíme každý měsíc, děláme analýzy potřeb, děláme ale dároveň i průzkumy, děláme si ověření vlastně našich dat a tak. A spolupracujeme na hledání cesty. A to je ten nádech a výdech, který miluju a kterým jako s pomocí Boží asi zůstanu. A je to pro nás strašně důležitý. Takže to hledání cesty, změna financování je nutná a je důležitá.
0: A i ten vzájemný kontakt vnímám jako velmi důležitý. Tak jak jste řekl, ty organizace, že spolu komunikují jednou měsíčně, to je velmi podstatné.
1: Určitě. A ono je důležitý, že třeba ano, je příspěvek na péči. Ono se spousta věcí jako vydobilo, nebo jsou úhradové mechanismy, ale jsou i bezúhradové služby. Jo, je strašně důležitý vlastně v celém tom té složité struktuře služeb, který poskytují non-profitní organizace, fyzické osoby a příspěvkové organizace, které mají trošičku ten svět malinko trošku jinak, tak je to strašně důležitý. A víte co, zase obrovská vděčnost, že ten tým, vynikající lidi na ekonomických odděleních, stabilní týmy, který jsou schopní vlastně zabrat, jako jo, já vždycky vidím, jak oni opravdu nekoukají na hodinky a to jsou obrovské milosti, jo, takže když ten konec roku dokončíme a ten prosinec, jako se blíží ty Vánoce a my ještě pořád ladíme ty, kde sehnat, kde zaklepat, kde poprosit a pak se to jako nějak uzavře a my ten rok s nějakým božím pomocí uzavíráme, tak máme velkou radost.
0: Taky budeme muset uzavírat tohle dnešní povídání. Ono by se povídalo, ale já ještě jenom podotknu, že jste dostal ocenění města Plzně od sociálních služeb. Zlatý svatý anděl v roce 2013, to bylo, když Charita fungovala přesně 20 let, tak v tom roce jste získal tohle nejvyšší ocenění. Takových ocenění není příliš rozdáno po městě Plzni a vy jste tehdy byl velmi dojat, tedy to si vzpomínám na ten ples sociálních služeb. No a samozřejmě se posluchači budou ptát, co budete dělat teď. Já vím, že do důchodu nejdete. Už jste zmínil Česká rada sociálních služeb, tu jste zmínil, v té zůstáváte aktivní.
1: Ano, já jsem prezident České rady sociálních služeb, která je celoblíková organizace, která zaštiťuje vlastně pomoc organizacím a zároveň tedy jsme se dohodli, že bych zůstal na 0,4 úvazku na diecézní charitě a právě si jsem se rád věnoval tomu, co všichni strašně moc baví a to je právě teda to hledání cest v tom, jak změnit vlastně třeba ten způsob toho financování, jak udělat dobře vlastně pro ten systém jako celek. To je strašně důležitý. A pak jsem s velikou láskou, tam, kde jsem studoval, kde jsem poctivě 4 roky bojoval a taky prožil tolika milostí ve Stříbře a ten tým Stříbrský je skvělej, tak tam mám, tak zůstávám na necelých 0 na dohodu, na malinký úvazeček ve Stříbře ředitelem farní charity a jsem za to strašně vděčný, protože to je prostě, já jsem naplněný obrovskou energií vděčnosti a to musím říct, že celý ten můj život vlastně o tom je, protože jsem poznal, co jsou prázdný ruce ředitele a kolik milosti tam přichází z vůli.
0: A když jsme začali tou stuhou, tou šerpou, kterou jste dostal na té oslavě a tam bylo děda Charita a důchodce, tak vy jste i dědečkem, je to tak, staráte se o vnoučata?
1: Ano, a to mám velikou radost, protože my skutečně máme tu úžasnou milost, že máme momentálně 4 vnoučata a na podzim čekáme přírůstek, takže opravdu to je prostě předávání této radosti a možná i trošku vtipu, ale já už moc nemoralizuju, tam už jsem většinou jenom ta chůva.
0: Je pravda, že jste jediný kluk v rodině, že jste se narodil po řadě děvčat.
1: Ano.
0: A když jste se narodil, tak tatínek týden byl nezvěstný. Je to...
1: Ano, můj tatínek chodil pro úravce a říkal, že není schopný splodit určitě kluka, protože má 2 krásné holky a nevěřil, dokud neviděl, takže takhle se to prostě traduje.
0: Tak začínáme, vlastně končíme u začátku. Já moc děkuju za rozhovor, naším hostem byl dnes Jiří Lodr. Ať se vám daří ve vašich dalších krocích a v životě.
1: Děkuju, jsem šťastný.
0: Na shledanou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary.

Letošní mezinárodní turistické setkání Eurorando 2026 bude v Krušných horách připomínat nový symbol. Takzvané kamenné srdce Evropy vzniká v Božím daru. Vydáme se tam za chvilku.

0: V Božím daru v Krušných horách vzniká takzvané Kamenné srdce Evropy. Nový památník tam tvoří kvůli mezinárodnímu turistickému festivalu Eurorando 2026. Město očekává, že se místo stane novým turistickým cílem. Památník zároveň připomene hornickou minulost Božího daru.
1: Hele, to je srdce.
2: Všímá si nově vznikajícího objektu turistka Šárka.
1: Je to takový rozpačitý, myslím si, že až to bude hotový, třeba by to mohlo vypadat hezky, ale nerozumím tomu počinu. Je to zatím takový nic neříkající pro nás, no.
2: Na vycházce k okolo Božího daru ji doprovází její dcera Bára.
3: Spíš jsem si toho jako moc nevšimla, no. No, taková rozkopaná věc uprostřed pole.
2: V okolí památníku ještě pracuje těžká technika. Stavbu má na starosti Anton Jurica.
4: Celý ten návrh je v podstatě dost jednoduchý a architekt rozkreslil přesný tvar a celý se to povařilo, osadilo do terénu.
2: Je to ocelové srdce, položené, vypadá to jako vykrajedlo na vánoční ozdoby, akorát tedy v mnohem větších rozměrech.
4: Je to zamáčklý do louky a vyskládaný tady místním kamenem Krušnohorským svorem, který je tady přímo z toho místa.
2: Je to nakloněné k terénu, takže je to vidět z cyklostezky.
4: My jsme s tím tady otáčeli, jak to vlastně nastavit a myslím si, že se to povedlo, že to je vidět z těch hlavních cest a bude to i docela pěkný fotopoint.
2: Památník vzniká k příležitosti Mezinárodního festivalu pěší turistiky Eurorando. Účastníci do něj během setkání vloží kameny, které přivezou ze svých domovů. Podrobnosti přidává zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner.
5: Inspirací pro Kamenné srdce bylo Španělsko, kde při Eurorandu se slévaly vody z celé Evropy. My jsme si řekli, že ke Krušným horám spíše než voda patří kameny, protože ta hornická tradice je velmi silná v Krušných horách.
2: Srdce je zatím vyskládáno jenom místními kameny.
5: Řekněme, když 3000 lidí přiveze každý kilogramový kámen, tak už máme hnedka 3 tuny kamene, což je taková jedna menší Tatrovka, takže já věřím, že se to srdce zaplní. A cílem Euroranda je motivovat lidi k tomu, aby se zpět do Krušných hor vrátili o rok, o dva později s kamarády, s rodinou, aby zkrátka objevili krásné místo na zemi a vrátili se na něj. A pak můžou přivést svůj další kámen.
2: Festival pěší turistiky Eurorando 2026 se na české i německé straně Krušných hor uskuteční od 20. do 27. září. Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

I my půjdeme dál, a to ke zprávám v 11 hodin. Do té doby bude hrát a zpívat George Harrison a my vám přejeme hezké dopoledne. Dneska je středa, 15. července.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Aši hoří průmyslová hala na zpracování kovů, pomáhají i hasiči z Německa. Pořadatelé festivalu Eurorando připravili u božího daru památník Kamenné srdce Evropy. Ministerstvo financí prověří kvůli milionovým odměnám hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. A bude zvětšená oblačnost, ojedinělé přehánky, teploty do 26 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Požár dnes poškodil průmyslovou halu v okružní ulici v Aši. Firma Technotool se tu zabývá zpracováním kovů, včetně vysoce hořlavého hořčíku. Oheň zasáhl plochu asi 800 metrů čtverečních. Jak informoval mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka, požár na několika místech zničil střechu plechové budovy i její boční stěnu. Z haly se stačilo evakuovat 32 pracovníků. 9 českým jednotkám hasičů pomáhají další 2 z nedalekého německého Zelbu. Na místě se teď provádí dohašovací práce. Podle Žižky škoda předběžně přesáhne 1 000 000 korun. U hraničního přechodu mezi Božím darem a německým Oberwiesenthalem vznikl nový turistický památník. 8 metrů široké srdce z kamene připravili organizátoři mezinárodního festivalu Eurorando. Účastníci setkání na konci září přivezou kameny ze svých domovů a postupně je do něj vloží, říká zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner.
2: Inspirací pro Kamenné srdce bylo Španělsko, kde při Eurorandu se slévaly vody z celé Evropy. My jsme si řekli, že ke Krušným horám spíše než voda patří kameny, protože ta hornická tradice je velmi silná v Krušných horách. Do budoucna bude Kamenné srdce složené z kamenů z celé Evropy, ale ty základní kameny jsou z Krušných hor.
0: Turistický festival Eurorando se uskuteční od 20. do 27. září. Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, zaměří se na její hospodaření. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Radiožurnálu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na 10 000 000 korun. Odchodné přes 20 000 000 korun dostane výkonný ředitel Otakar Smolík nebo šéfka personálního oddělení Lidie Jaroměřská. Vysoké odměny jim zajistily smlouvy podepsané bývalým generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou. Ministr Vojtěch uvedl, že resort zdravotnictví je připravený podat trestní oznámení. Pojišťovna totiž už několik let vykazuje ztrátu. Ani jeden z manažerů na žádost o vyjádření nereagoval. Spojené státy chtějí příští týden zaútočit na iránské mosty a elektrárny, pokud s nimi Teherán neuzavře dohodu, řekl to americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé včera vedli s iránskými zástupci rozhovory. Ve stejný den taky armáda Spojených států oznámila obnovu námořní blokády na iránské přístavy a podnikla novou vlnu útoků.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte oblačno, místy přehánky, teploty 23 až 26 stupňů, biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 se v úseku Vojtanov Horní Lomany na Chebsku opravuje vodorovné dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Středa po 11. hodině znamená to, že se blížíme k dalšímu dílu rubriky Příběhy nejen šumavské, no a ještě dřív dostane slovo Josef Fousek a jeho dnešní zamyšlení má název S tím se nedá nic dělat. No tak s tím se asi opravdu nedá nic dělat.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Kouskův svět.
1: S tím se nedá nic dělat. Beznadějná věta, kterou často vyslovujeme, když si nevíme rady. Hledáme záchranný bod. Jak z té pasti uniknout? Ke slovu přicházejí vědmy, věštci, kartářky, jasnovici, okultisté, senzibilové. Chytáme se stébel protonoucí. Hledáme zázračné všeléky, nasloucháme amatérským mudrcům. Hledáme cesty ze svých potíží, propadáme depresím, sebelítosti a celý svět se nám proměňuje ve velké rumiště beznaděje. S tím se nedá nic dělat. Toužíme po světě, kde není strach. Hledáme lásku a porozumění. Začínáme si malovat vlastní pohádku. Utíkáme od skutečnosti. Ztrácíme přátele a naše okolí nás má za podiviny a také za blázny. Někdy přijdou chvíle, kdy se člověk vzdává. Přichází neúspěchy, opustí nás ten, koho jsme milovali, ztrácíme přátele a kamarády a smutek, ten je nakažlivý. Přiznám, že neumím dát návod, jak z pasti ven, ale říkám zcela poctivě, jsou okamžiky, kdy jsem v té pasti také. Mám to štěstí, že jsou okolo mě lidé, které mám rád a kteří mají rádi mne. Své trable mezi ně sobecky rozdělím. Ti, kteří jsou na rány života sami, nemají ani kočku, ani psa, ani papouška, natož člověka blízkého. Mají jedinou možnost svěřit se alespoň dopisem, psaným nebo poslaným na dálku myšlenkou. Ve chvíli samoty je jedinou cestou vnořit se do vzpomínek a uvěřit, že ti, kteří nás opustili, jsou s námi, že o nás ví. Znovu přijde tichý úsměv, slyšíte jejich kroky a uklidní vás laskavá slova. Ale abych byl poctivý, nemohu radu dát potvrzenou, protože jsem měl vždy s kým se rozdělit a zaplašit samotu. Je hořké svěřit se a být zklamán, ale znovu je nutno pokoušet se o to, jinak přítele a nakloněné srdce nenalezneme. Neříkám, s tím se nedá nic dělat, ale říkám, s tím se musí něco udělat.
0: Fouskův svět.

Dívám se do dnešního odpoledního programu a tam je humoriáda mezi 16. a 17. hodinou a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů herečka Carmen Majerová. Humoriáda tradičně po 16. hodině. No a u nás v dopoledním programu už za chvíli seriál Příběhy nejen šumavské. Vám už za chvíli budeme vyprávět o velmi starém rodu Lambergů, který je spojován především s hradem Rabí. Tak si nový díl nenechte ujít, začíná už za okamžik. Teď jsou tady plzeňští mandraže.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy.

0: Velmi starý lot Lambergů je spojován především s hradem Rabí a jeho okolím, se Žihobcemi a Žichovicemi. Úžasná krajina Pošumaví totiž na začátku 18. století uchvátila Jana Filipa Lamberga, který hrad Rabí a velkostatky Žihobce a Žichovice koupil. O 100 let později pak jeho potomka Emila Antona Lamberga stihla krutá smrt v místních lesích. Víc vyprávějí Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Nejen šumavské. Emil Anton Lamberg se narodil přesně před 210 lety, 26. března 1816, jako nejmladší z 8 dětí šlechtickému páru Karlu Evženu Lambergovi a princezně Frederice Žofii Tereze Antonii Valburze.
2: Jenže Emil Anton čtyři své sourozence ani nepoznal, protože zemřeli předčasně, buď pár měsíců po narození a v případě třetí dcery Josefíny Frederiky v necelých 2 letech. A matka Emila Antona přežila i jeho, když v pouhých 20 letech tragicky zahynul při honu v Soběšickém háji.
1: Lambergové byli vášnivými lovci a na podzimní leče se na jejich panství sjížděla šlechta ze širokého okolí. Bylo tomu tak i na podzim 1836, kdy mezi lovci byl i mladý Emil Anton.
2: Ten, když zbystřil kořist, vystřelil ze své kulovnice. Ta se mu ale přitom nečekaně roztrhla a vážně mu poranila levou ruku. Bezvládné tělo se silně krvácející rukou vynesli ven z lesa revírníci Pikaus a Klement.
1: Těžce zraněný mladý šlechtic byl převezen v kočáře do zámku v Žihobcích, kde mu první ošetření poskytl sušický lékař Hatlák a doporučil převoz do nemocnice do Prahy.
2: Dlouhou cestu ze zámku v Žihobcích do Prahy Emil Anton ještě přežije, ale zranění je příliš vážné. Mladý pán umírá 5. prosince roku 1836. Jeho tělo nechá rodina převést zpět na zámek a pochová ho do rodové hrobky v kapli svatého Erazima v Nezamyslicích.
1: V místě tragédie v Soběšickém háji nechala rodina vztyčit křížek, který ale v průběhu času zmizel neznámo kam. Na tragédii se nezapomnělo a o 180 let později, v roce 2016, zde spolek Lamberská stezka nechal vybudovat pomník s připomínkou této tragédie.
2: Za zmínku ale ještě stojí osud staršího bratra Emila Antona, Gustava Jáchyma. Ten se jako 28-letý mladý pán zapletl teprve se 16-letou dcerou šafáře Kateřinou Hrádkovou. Ta mu povila 8 dětí, jenže s Gustavem Jáchymem nebyla sezdána, protože nebyla urozeného rodu.
1: Je možné, že Gustav Jáchym si sňatek musel vybojovat, což se nakonec také stalo. Rok po svatbě se novomanželům narodilo ještě poslední, 9. dítě. Když Gustav Jáchym zemřel, tak jako neurozená musela Kateřina Hrádková sídlo v Čechách opustit.
2: S dětmi se odstěhovala do Rakouska, kde také zemřela. Její ostatky však byly převezeny do rodinné hrobky Lamberků do Nezamyslic, kde byla pochována po boku svého manžela.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

kalendáři je dneska 15. července. Jindřich, tak gratulujeme k svátku. Další podrobnosti z kalendária uvede Petr Jungmann už za chvilku. A možná, že Jindřichům budeme hrát i k svátku mezi 12. a 13. v písničkách pro vás. Hezké dopoledne.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Je 15. července, středa. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 000 skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
3: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
2: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. A já přeju pěkný den.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála, s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary.

z vůbec prvních hitů Petra Bendeho, Láska na vlnách Českého rozhlasu Plzeň a Českého rozhlasu Karlovy Vary. Naše dnešní babské rady vás naučí zacházet se šitake. Prosím vás pěkně, to není žádný rychlovlak. Je to asijská houba s výraznou chutí a zajímavými výživovými hodnotami. Tak šitake už za chvilku. A pokud zrovna obědváte, tak dobrou chuť, samozřejmě.

0: Babské rady.
1: Houba shiitake je doslova malá, ale šikovná. V Číně a v Japonsku je považována za elixír života, ničí viry a posiluje imunitní systém. Z pohledu čínské medicíny čistí krev, posiluje slezinu, žaludek a posiluje také plíce. Shiitake je houba s bohatou historií, využívá se zejména v asijském kulinářství, a to nejen pro příjemnou chuť, ale rovněž pro svou výživovou hodnotu. Vegani a vegetariáni ji často používají jako náhražku masa. Do pokrmů se tyto vitální houby přidávají jak v čerstvém stavu, tak i sušené. Hodí se k masitým i zeleninovým pokrmům. Dají se opékat, dusit, smažit nebo grilovat. Shiitake má velmi nízkou energetickou hodnotu a její nutriční hodnota je vysoká. Nasytí, ale nemusíte mít strach z přibírání na váze. Pokud budete výtažky hub konzumovat v potravinových doplňcích, je vhodné zvýšit příjem vitamínu C, který zajistí lepší vstřebatelnost účinných látek.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

No a ve svižném tempu dojdeme k středečnímu poledni a potom už budeme hrát po zprávách na vaše přání mezi 12. a 13. hodinou. Tu budou písničky pro vás. Předpoledem ještě Michal David.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Požár poškodil výrobní halu v Aši, škoda přesáhne 1 000 000 korun. Karlovy Vary postaví u fotbalového hřiště v Počernech zastřešené pódium. Jeden člověk zemřel a další byl zraněn při střelbě v Praze. A dnes bude zvětšená oblačnost, místy přehánky nebo i bouřky, teploty do 26 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Hanou Zubkovou. Požár dnes poškodil výrobní halu v Aši na Chebsku. Oheň na několika místech zničil střechu i boční stěnu plechové budovy. Předběžná škoda přesáhne 1 000 000 korun. Ještě před příjezdem hasičů opustilo objekt všech 32 zaměstnanců. Hala je v bývalém areálu podniku Tosta mimo obytnou část Aše, říká mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
2: V této hale se zpracovávají hořčíkové díly do automobilů, včetně broušení, vrtání a různého zpracování. Na místě bylo 9 jednotek, včetně 2 jednotek ze Spolkové republiky Německa, díky silné příhraniční spolupráci.
0: Obyvatelé Počeren u Karlových Varů se dočkají nového zastřešeného pódia u místního fotbalového hřiště. Vedení Karlových Varů slíbilo jeho výstavbu při setkání s místními, kteří upozorňovali na problémy v této městské části. Stavbu zajistí městská společnost Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary. Podrobnosti dodává její ředitel Stanislav Dvořák.
3: Může sloužit pro koncerty, může sloužit pro různé akce místních, dětské dny nebo narozeninové oslavy, takže to bude takový víceúčelový multifunkční altánek v blízkosti tady kulturního centra v Počernech.
0: Jeden člověk zemřel a další byl zraněn při střelbě v Herbenově ulici v Praze 10. Podle prvotních zjištění detektivů jde o vraždu asi 51-leté ženy a pokus o sebevraždu o 4 roky staršího muže. Jak uvedla policie na síti X, šlo o bývalé rodinné příslušníky. Nikomu už další žádné nebezpečí nehrozí. V Římě dnes končí 2denní jednání mezi Izraelem a Libanonem. Jde o 6. kolo mírových rozhovorů. Zástupce amerického ministerstva zahraničí uvedl, že včerejší jednání proběhla v pozitivním duchu a že obě strany mají zájem dosáhnout dalšího pokroku. Rozhovorů se neúčastní libanonské hnutí Hizbalách, které bojuje s izraelskou armádou. Zároveň trvá na tom, že jeho konflikt s Izraelem se má řešit v rámci americko-íránských jednání o ukončení války. Sport. Španělé porazili 2-0 Francii a postoupili do finále mistrovství světa ve fotbale. Na turnaji v Severní Americe a Mexiku budou o zlato hrát buď proti Anglii nebo Argentině. Utkání začne ve 21 hodin českého času. Počasí. Dnes čekejte většinou zvětšenou oblačnost po celý den, odpoledne výjimečně ještě s možností slabších přeháněk nebo i bouřky, večer ustávání, srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici D6 se mezi Chebem a Kinčperkem nad Ohří na Sokolovsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
4: Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary dnes odpoledne s Hanou Zubkovou. 12 hodin a 4 minuty přesně právě teď startují písničky pro vás a na vaše přání. Život je krásný, zpívá skupina Krištof. Další písničku už vyberte vy. Zvesela jsme skončili, jak říkal Stanislav Jurík před koncem minulé hodiny. Skončili jsme s veselou písničkou, tak veselou můžete vybrat v našem vysílání celou tuto hodinu. To máte v rukou, tak 221 55 37 37 studio.vary@rozhlas.cz, to je náš e-mail. Tak si všechno zapište, mrkněte když tak na náš web vary.rozhlas.cz, tam najdete veškeré kontakty. Připomínám, že dnes má svátek Jindřich, s vámi opět Zlata Kinská, já se na vás moc těším. Volejte, pište, přijďte. Si. No a nezapomeňte, že hudba léčí, dodává energii, pozitivní a já si myslím, že tu stále potřebujeme, protože abychom měli život krásný, tak potom musíme něco udělat. Tak pojďme na to.

Život je krásný, zpívala skupina Kryštof na Českém rozhlase Karlové Vary. Jdeme plnit naše dnešní první písemné přání. Píše nám Petr z Karlových Varů a prosí zahrát písničku Kouzlo od skupiny Vanastové věci. Tady je, přejeme krásný den.

A v písničkách pro vás na vaše přání jdeme plnit další. Krásný den, prosím, zahrajte písničku z filmu Armageddon, I don't want to miss a thing, a poletí na zelený barák konkrétně pro moji Janinu. Chci totiž, aby věděla, že mít takového člověka, jako je ona, je dar. Děkuji za to, že ji mám, Maci. Marcelo, je to moc dobře, že se máte. Užívejte klidný den a s rádiem vašeho kraje a já už vám plním vaše přání. Hezký den.

0: V písničkách pro vás už vítám našeho dnešního prvního volajícího a tím je Honzík z Mariánek. Hezký den, budeme plnit i vám. Tak co to bude?
1: Krásný den, tady Honzík, Mariánské Lázně. Vy jste neměli písničku od Josefa Zocha, Cukínku, vám to tam naskakovalo nějaké ty lidové. Kdybyste to měli od Josefa Zocha, tak bych si to přál, protože to je legenda od sestry Petrovi, to není až taková dechovka, ale neměli jste to, tak to je blbost to přehrát, ale nechal jsem zahrát místo toho Karel Gott Beatles, bude to pro moji maminku, kterou mám rád, do Mariánských Lázní, pro Pavla, který je teď v Praze, do Prahy, kterého mám rád naslyšenou. Děkuju.
0: Určitě, písnička je připravená. Honzíku, Český rozhlas má veliký audioarchiv, ale opravdu nemáme úplně všechny písničky. Je to někdy
1: přesně
0: i tím,
1: tak,
0: že někteří interpreti své songy do rádia prostě nedávají. Tak to prostě je. Tak,
1: dobře, no.
0: Já bych příště vám ráda...
1: Příště to, když tak zkusím třeba Josefa Zocha, ale když to nebudete mít, tak asi ne.
0: Když bychom ho měli, tak bych ho našla. Hezký den, naslyšenou.
1: Dobře, naslyšenou.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude režisér Peter Bebiak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu. Pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekneš,

Odcházej pomalu, zpíval Marek Ztracený na Českém rozhlase Karlovy Vary. Nám odchází z kolektivu po téměř 8 letech skvělá kolegyně produkční Andrea Vajnár. Do Českého rozhlasu je přivedla touha pracovat v tvůrčím prostředí. A jak sama říká a píše i na našem webu mrkněte vary.rozhlas.cz, stále tam je, bylo pro ní ctí být součástí veřejnoprávní instituce s více jak stoletou tradicí. Andreo, Andy, i nám všem bylo ctí s tebou pracovat. A jak říkáš, společně tady vytváříme a vyvracíme i mýtus, že se v našem kraji nic neděje. Vytváříme úplně, si myslím, že skvělé karlovarské rádio. My všichni, co jsme tady, máme tě rádi. Myslím si, že těch pár společných let bylo fajn. My ti přejeme. Měj se krásně. Zůstaň s námi na rádio vašeho kraje, poslouchej vlny, my ti budeme rádi hrát, budeme tě doprovázet na tvých cestách, ať jsou tvé cesty, kam teď povedou, šťastné a spokojené. Beautiful Day, tvoje oblíbená písnička, stejně jako oblíbená skupina.

0: Beautiful Day od skupiny YouTube, písnička, kterou jsme poslali my všichni z Českého rozhlasu Karlovy Vary naší milé kolegyni André Vajnar. Ještě jednou, Andro, hodně štěstí v životě. Tak já jdu teď plnit další přání. Na telefonu už mám paní Janu ze Sokolova. Hezký den.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěla nechat zahrát písničku pro úžasného člověka. Jmenuje se Marcela Smržová. Je ze Šabiny. A ona je moje kolegyně z práce, ale myslím si, že je to o hodně víc než kolegyně z práce, protože já ji mám hrozně ráda. A přeju jí hrozně moc štěstí a zdraví. A vlastně my ji milujeme všichni tady, takže určitě byste ji milovali i vy.
0: Určitě ano, protože anděle musí být milováni. Tak já už plním vaše přání, písničku, kterou jste vybrala. Krásný název, Anděle.
1: Děkuju.
0: Přeji vám, celému kolektivu a vaší milované a milé kolegyni, krásný den s rádiem vašeho kraje. Opět někdy s vámi naslyšenou. Hezký den.
1: Naschledanou.
2: Když se pořád díváš blbě na mě, chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

0: Jakoby nic, Helena Vondráčková, Jiří Korn na Českém rozhlase Karlovy Vary. A jakoby nic, přejdeme od takové hezké retro písničky, takové trošku tvrdší. Na telefonu už čeká Standa z Dolců. Hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko. Moc vás zdravím. Celý Český rozhlas Karlovy Vary. Nevím, jak je ovzduší na Karlovarsku, jestli tam pršelo, nepršelo. Tady je to takový nesprchné, dusno, teplo, parno, nedýchá se pěkně. A já jsem přesvědčený o tom, že hrozně dobře chladí led. Prostě led je asi nejlepší chlazení, který existuje. Tak mi tak napadlo, proč si nedat nějakou písničku od Led Zeppelin?
0: Standa, já jsem čekala, co z vás vypadne.
1: Ano, no já vždycky něco vymyslím, takže...
0: Ty souvislosti jsou neuvěřitelný, tak jo. Tak jdeme na to, jo? Tak
1: díky
0: moc, nalejeme krve.
1: Přeju to všem posluchačům a všem Jindřichům dnešnímu svátku a zdravím Pepu a Jaromíra, Aničku, Ostrov a je to i pro vás samozřejmě. Mějte se krásně a zase někdy.
0: Díky moc, ráda si ji poslechnu s vámi. Jdeme na to.
1: Ano.
0: Super. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem nebo otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli dopoledne na vlnách Rádia vašeho kraje.

0: To bylo desatero v podání Lucie Bílé, která nám připomněla něco málo z těch chytrých věcí v tom našem životě, čeho bychom se měli držet a co bychom měli dodržovat. Pomodlila jste se, Olgo, společně s námi. Hezký den.
1: Já každé ráno, když vyrážím na trasu, tak si říkám, jaký to bude den. Hlavně, ať je dobrý. Ale nejsou žádný starosti, problémy.
0: A problémy žádný byly, protože ve vašem případě?
1: Ne, nejsou bouračky, ale co se mi stalo? Nešel mi blinker, furt mi to blinkalo jenom doleva. A já jsem ho nemohla dát zpátky. Nešlo to, zarazilo se to a nešlo. Tak to teď a já po šestce. Tak na dva blinkry, pomaloučku. No a až jsem vyjela z hlavní, jako ze šestky na vedlejšku, tak jsem s tím lomcovala. Říkám, já to snad urvu a dalo si to říct, tak je to dobrý. Ale stejně jdu vyměnit autobus.
0: No, tak vy máte taky anděla. Trekérka. Tak co jste vybrala za písničku a komu budeme hrát?
1: Takže vybrala jsem písničku vybrali jsme spolu písničku od Ivety Bartošové Léto, protože to léto tady nastalo zase po tom krutným dešti včerejším. Tak posílám to léto všem, posílám to léto vlastně i vám, Zlatko, a všem vašim kolegům do rádia. A hlavně Alence Dochodová, ať má krásný léto, ať je šťastná, ať je spokojená, ať má kolem sebe lidičky, který budou mít rádi nebo mají rádi a ať jí přináší to léto jenom samý radosti. A nějakou tu květinu ještě by to chtělo pro potěšení. Takže krásnou středu a někdy naslyšenou zase.
0: Děkujeme.
1: A děkuju.
0: Tak to je třeba výzva pro některé naše posluchače. Můžou třeba s námi soutěžit v případě Flory a poslat kytičku paní posluchačce Alence. Tak hezký den, mějte se.
1: Mějte se krásně, děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tak krásné léto nám všem popřála Olga Gregor, která právě teď stojí někde na nádraží v Žadci, čeká na své cestující. Zdraví vás všechny. My moc krát děkujeme za písničku a krásné léto přeje vám všem i naše kolegyně produkční Andrea Weiner. Děkuje nám všem za spolupráci, za přání, za písničku a samozřejmě i vám všem posluchačům za věrnost naší rozhlasové stanici. Napsala mi do SMSky, protože včerejšek už není a zítřek je nejistý. Tak společně jsme Český rozhlas, tak na to nezapomínejte. Léto s tebou, to je písnička, kterou vám vybrala. Přeji vám krásné léto, klid a pohodu a hlavně pevné zdraví. Andro, díky.

Léto s tebou, písnička, kterou nám všem poslala naše kolegyně produkční Andrea Vajnar, jak krásně napsala. Mějte se všichni krásně, mějte krásný den, radujte se ze života právě dnes, protože včerejšek už není a zítřek je nejistý. Ale připomínám, společně jsme Český rozhlas. Tak za malou chvíli vás čekají další zprávy. Na vlnách Českého rozhlasu Karlové Vary u mikrofonu už je připravená Hana Zubková, přinese vám další porci zpráv, jak s informacemi z našeho regionu, tak i s předpovědí pro dnešní den. A co se týče následujícího pořadu, tak po té 13. hodině vás čeká pořad Alex a host. Hostem pořadu dnes bude režisér Petr Bebjak. Máte se opět na co těšit. Poslední písnička ve znamení včerejška. A já vám přeji krásný den a budeme se těšit s vámi zítra naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Městská policie v Aši používá mobilní kamerový stojan. Nájezdy na dálnici D7 u Droužkovic na Chomutovsku jsou ode dneška uzavřené. Důvodem je sanace sesuvu svahu. A čekejte zvětšenou oblačnost, místy přehánky nebo i bouřky, teploty do 26 stupňů. Nové zprávy.

0: Právě a Hana Zubková. Strážníci v Aši mají k dispozici mobilní kamerovou věž. Zařízení má městská policie v pronájmu od konce června do konce října letošního roku a zaplatí za to asi 130 tisíc korun. Jak říká ředitel ašských strážníků Tomáš Čížek, mobilní stojan má 4 kamery a je energeticky soběstačný.
1: Důvodem toho, proč jsme se rozhodli pro pronájem tohoto zařízení, je jednak zmapovat místa v Aši, která by byla vhodná osadit dalšími stacionárními kamerami, a jednak proto, že chceme zajistit kamerový dozor i na místech, o kterých víme, že stacionární kamera není potřeba, nicméně při nárazových akcích, jako jsou například ašské slavnosti, by bylo vhodné takové zařízení umístit.
0: Řidiči ode dneška nesjedou na dálnici D7 u Droužkovic na Chomutovsku. Uzavírka nájezdů i sjezdů platí v obou směrech. Jejím důvodem jsou sanační práce po sesuvu svahu. Omezení potrvá podle silničního správního úřadu do konce října letošního roku. Uzavřený je i most nad dálnicí spojující Droužkovice a Březno.
2: Stavební firma kromě sanace sesuvů svahů mění také mostní závěry, opraví povrch vozovky a doplní zábradlí na jeden ze svahů. Autobus linky číslo 565 pojede po objízdné trase na lince platí výlukový jízdní řád. Detaily cestující najdou na webu dopravy Ústeckého kraje. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Na jihu a jihozápadě Čech se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do 10 hodin večer. Podle meteorologa Františka Šopka se budou bouřky tvořit hlavně na Šumavě.
3: Může spadnout kolem 30 mm srážek, vyskytnout se malé kroupy a nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
0: Ve čtvrtek a v pátek varují meteorologové před silnou zátěží organismu kvůli teplu. Platí to pro jižní a střední Moravu, Polabí a Ostravsko. Policie dnes převezla z litoměřické vazební věznice do Německa zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Líbichovou. Ta byla německými soudy ještě před úřední změnou pohlaví odsouzená jako muž Sven Líbich. Dostala trest 1,5 roku vězení za štvaní lidu, pomluvy a urážky. O předání extremistky do německé věznice rozhodl minulý měsíc plzeňský krajský soud. Minulý týden to pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Líbichová měla být umístěna ve věznici v Saské Kamenici, kam ale nenastoupila. Policie ji pak na základě evropského zatykače zadržela letos v dubnu v Aši na Chebsku.
4: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou oblačnost, výjimečně slabší přehánky nebo i bouřky, večer ustávání, srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 18 až 21 stupňů. Vane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Počítejte se zdržením na dálnici D6 u Jenišova na Karlovarsku ve směru na Cheb. Pro poruchu je tam odstavené osobní auto. A na silnici 13 v Boči u Stráže nad Ohří na Karlovarsku nabourala dodávka do zdi. Na místě zasahují záchranné složky.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Seriál 90. Případy prvního oddělení či film Zpráva o zvěrstev v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petera Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, prajem.
4: Alex a host.

0: Do Českého rozhlasu zavítal zahraniční host, který nicméně zanechává výraznou stopu také u nás v Česku. Režisér Petr Bebjak. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jste představil film Duchoň. Podílel jste se také na režii úspěšných kriminálních seriálů Kriminálka, Anděl, Případy prvního oddělení, Specialisté či 90. Nicméně původně jste vystudoval herectví, až pak vlastně režii, obojí na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Herectví bylo málo?
1: To bylo také obdobě. Obdobě, kdy jednoducho po tom, že vyštudujem herectvo, tak jsem věděl, že nebudem mať prácu. Protože to bylo obdobě, kdy se odovzdávali jako herecké ceny třeba Zlaté slučky. To bylo za dubbing. Vtedy ste jednoducho mohli buď hrať v reklame, dubovať, alebo byť v divadle. A nevidel som nejak perspektívu, že čo so svojím životom ďalej, tak som si to predložil ešte o to štúdium režie.
0: A říkal ste si, že ako režisér sa môžete obsadiť.
1: Tým pádom môžem mať väčší ako keby priestor na svoju tvorbu, svoju prácu a tým pádom aj príležitosti pracovné.
0: Jak vám v režírování pomáhá to, že vy sám jste vlastně hercem?
1: Mně osobně velmi, protože tím pádom já jsem vnímal, keď jsem hrával, čo mě vyhovuje, alebo čo očakávám od režiséra, akým způsobem se mnou bude komunikovat, ako ma bude nějak motivovat, alebo ako bude hľadať spolu so mnou tu cestu k tej postave. A podle toho sa viem ako keby prispôsobiť tomu, čo môžem očakávať, že ten herec potrebuje. Ale každý je úplne iný, každý je individualita a každý potrebuje iný prístup. Ale to mňa zase naučilo aj práve to stretnutie s hercami, aj potom vlastne skúsenosti pri tej režii.
0: Jaký prístup ste potreboval vy, co by herec, ten režisérský?
1: Istotu. Istotu v tom, že to, čo robím, je správne. Nebyť spochybnený.
0: Jistotu, to znamená, že jste potřeboval od režiséra vědět, že to, jakým způsobem jste tu roli, tu postavu stvárnil, takže tak,
1: presne,
0: je to správně?
1: Přesně tak, jako hrám, to, čo hrám, je správně tak, jako to on chce, jako to cítí, jako to vzájomně možno vnímáme obidvaja rovnako. Ako náhle prichádza nekomunikácia alebo ticho, tak to vlastně vyvolává jako kdyby ten priestor na pochybnosti.
0: Setkal jste se ještě, co by herec s režisérem, a nemusíte jmenovat, který pro vás byl, řekněme, odstrašujícím případem, kdy jste se řekl, pak jako režisér, tak takhle, určitě ne?
1: Vtedy jsem to nevnímal, já ani nevnímám, keď hrám, tak nevnímám prácu režiséra tak, že to berem, že tu se mám učit něco, tu mám pozorovat. Mě to baví být na tom placi, mě baví... keď so mnou komunikuje a ako vlastne pracuje, pretože málo kedy sa stane režisérovi, aby prišiel inému režisérovi na plac a pozoroval a tu vlastne som aj konfrontovaný s jeho prácou. A to, čo som nemal rád, je práve, že stretnutie s režisérom, ktorému viacej vyhovuje tá technická stránka, pretože aj takí sú, a necháva ten priestor tomu hercovi, ale nie je to taký ten priestor, že je to o tej dôvere, ale je to taká tá, že nemá chuť vlastne riešiť veci s hercom, pomáhať mu alebo nejak ho inšpirovať, niekam ho navádzať. A tým pádom som vlastne v takom bezvetrí a sa snažím potom zachrániť tak, ako sa len dá, ale z toho vlastne nemôže vzniknúť žiadna dobrá kontinuálna práca ani výsledok.
0: Takže vlastne režisér pak je sám proti sobě.
1: Niekedy... Každý, tak ako sú herci individuálni, tak aj režiséri, každý má iný prístup. Niekomu vyhovuje to, že vzniká niečo na tom placi, že je to taká improvizácia. Niekomu zase vyhovuje to, že to, čo má pripravené, tak presne toho sa musí držať a tak to musí pôsobiť. Niekto je viacej ladený na tú hereckú prácu a niekto skôr na tie technické prvky, ako je kompozícia, svetlo, a tá herecká práca zostáva ako keby v rukách tých hercov, kvôli tomu si obsadzuje takých hercov, ktorí to zvládnu aj bez toho. Ale to najprv musíte ako keby vedieť, pochopiť to myslenie toho režiséra a tomu sa vedieť prispôsobiť.
0: říká Peter Bebiak, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karola Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: 35 letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karolem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Petr Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Jsou ty kriminální příběhy něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili po dlhé době kriminální seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase mala obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mňa ako režiséra, ako tvorcu, ma to vlastne vo vnímaní alebo v tej pozícii, že ma začali tí producenti alebo televízie viac volať na tento žáner. Preto to tak nejak to ako prišlo, ale zase pre mňa bolo dôležité, aby aj v tom žánri som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť a hlavne, keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trebárs ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych realít, ktoré tí ľudia prežili a tie sa dostávajú do toho scenára. A je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl kruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zdlouhavé, aby to odsýpalo takzvaně.
1: To je právě, nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů, protože absolutně jsem bral to, že to, co napísal, vychádza z reality. To naozaj, že jasné, že aj on si může zmeniť postavy, může si vymýšľať, protože to je autorská záležitosť, ale veľa vecí je práve ako keby podkuté tou pravdou a tou reálnosťou. Takže do toho je ťažko nejak vchádzať a rozporovať to. A mojou úlohou bolo práve pomôcť tomu, práve v tej vizuálnej, v tej hereckej alebo tej dramatickej stavbe, aby tie charaktery pôsobili realisticky, aby sme tú realitu, ktorú on napísal alebo dal do toho scenára, tak aby sme ju nezopsuli niečím umelým a vymysleným a aby sa zrazu z toho nestratil taký ten reálny, tá pachuť života.
0: Petr Bebiak zůstává naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: jeden projekt z toho je čisté krimi, ano.
1: Tak a my diváci se budeme těšit na výsledek. Moc děkuju, že jste tady byl, režisér Peter Bebjak.
0: Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary připravují revitalizaci parku Malé Versailles. Restaurátoři opravují pohádkové sochy u hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních. A zítra bude většinou polojasno, výjimečně přehánky, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary připravují obnovu parku Malé Versailles v lázeňské části města. Radnice má hotovou studii budoucí podoby parku, která počítá například s vybudováním dřevěného mola u jezírka. Nejdřív ale musí vybudovat dešťovou kanalizaci, která bude do jezírka přivádět vodu. Teď hledá město zhotovitele, pokračuje primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
2: V rámci Malého Versailles je tam samozřejmě ostrůvek a my bychom byli rádi, abychom ho zpřístupnili. To znamená, proto potřebujeme, aby ta voda byla kvalitní. To je místo, kam chodí nejen návštěvníci, kteří přijedou do Karlových Varů, ale samozřejmě

0: místní, tak budeme rádi, když se nám další veřejný prostor podaří zvelebit.
1: Dešťová kanalizace bude stát téměř 6 milionů korun. U hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních pracují restaurátoři. V rámci kempu opravují pískovcové sochy v pohádkovém parku. Těch je několik desítek. Kemp je pod vedením akademického sochařského restaurátora Ondřeje Špáse ze Střední umělecko-průmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích. Nejstarší sochy jsou z roku 2002, kdy pohádkový park začal vznikat, říká ředitel hotelu Jiří Richter.
2: Protože jsou z Hořického pískovce. Tak na sobě samozřejmě mají potom nános všelijakých mechů a to je potřeba je prostě z toho nánosu zbavit, naimpregnovat a znova zařídit, aby prostě nedocházelo pomalému poškozování toho sochařského pískovce z těch Hořic.
1: Restaurátoři soch budou v parku u hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních pracovat do čtvrtka 16. července. Na podnikatele by v Česku měla od příštího roku znovu dopadnout elektronická evidence tržeb. Schválila to sněmovna. Podle vlády půjde o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Nová EET má narovnat podnikatelské prostředí a podle odhadu ministerstva financí ročně přinese státu více než 14 miliard korun. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Předloha zavádí i další daňové změny. Mimo jiné rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček z roku 2023. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12% sazby DPH. Francouzští poslanci budou hlasovat o zákonu, který zavádí právo na asistovanou sebevraždu a eutanázii. Podle deníku Le Monde národní shromáždění zřejmě legislativu schválí. Francie by se v takovém případě připojila k 11 zemím ve světě, ve kterých vážně nemocní pacienti můžou na lékařský předpis dostat smrtící látku.
3: Říkám si, že až to nepůjde a rakovina se rozšíří po celém těle, tak budu mít aspoň nějaká úniková vrátka. Nechci skončit jako zelenina odkázaná na přístroje.
4: Popsala Českému rozhlasu 82-letá paní, kterou operovali kvůli nádoru v prsu a rakovině tlustého střeva. Návrh zákona počítá s tím, že o asistovanou sebevraždu nebo v některých případech o eutanázii budou moct požádat dospělí lidé s nemocí v terminálním stádiu, kteří o sobě dokáží vědomě rozhodovat. Zatímco obhájci zákona tvrdí, že je vyvážený, kritici poukazují na to, že nezavádí dostatečné záruky, které by zabránily zneužití nebo špatné interpretaci legislativy. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistky Krejčíková s Valentovou postoupily do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. O stejný úspěch bude hrát Sára Bejlek, která kolem 20. hodiny nastoupí proti Tagerové z Rakouska.
5: Počasí.
1: V noci a zítra bude většinou polojasno, ráno může být až skoro jasno a místy mlhy. Během dne se může při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout výjimečně přeháňka. Nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 23 až 28, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 13 v Boči u Stráže nad Ohřína bourala dodávka do plotu. Provoz na místě je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hodina 5 minut po zprávách s Hanou Zubkovou startuje středeční dobré odpoledne s datem 15. července. Klidný poslech a krásné odpoledne. Celé léto putujeme po našich zámcích a ani dnešek nebude výjimkou. Už za chvíli vám nabídneme další zastávku zámeckého léta s Františkem Kinským. Také vám nabídneme k tomu pár kulturních tipů na akce, které se konají v našem kraji a čas pro vaše inzeráty. A naším regionálním tématem v této hodině budou průmyslové parky, které zpravidla lidé vnímají jako místa plná montážních hal, parkovišť a betonových cest. V průmyslových zónách se ovšem paradoxně daří i včelám. Více uslyšíte pár minut po půl třetí. Teď uslyšíte hlavně písničky, které nestárnou. Klidný poslech.
5: Do
7: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Nenapovídej, zpíval Michal David. Já vám teď naopak trochu napovím, co vás čeká. Více než 50 zámků navštěvujeme v našem vysílání během letošního zámeckého léta. Kam se podíváme dnes, to už ale nechám na Františku Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady tři bratři, kouzla králů, nejkrásnější hádanka anebo ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvaném předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař po vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že poděděla po svém tatínkovi z rodu Colorado Mansfeld Kolorecký palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
3: Dá se říci, že měla blízko k císařovně Sisi?
4: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup, stejně jako její manžel, k císařské rodině.
5: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
3: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
4: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
3: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
4: No tak zase někdy příště.
3: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pojďme se podívat na to, co se dnes kde děje ve středu 15. července v našem regionu. V prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary je aktuálně k vidění výstava s názvem Obrazy na vodě autorky Karin Brůškové, která návštěvníky zavede do světa jemné a velmi proměnlivé krásy akvarelové malby, především do světa květin. Karlovarská hvězdárna vás zve na komentované prohlídky. Začínají dnes ještě v 15.30 a v 17 hodin odpoledne. Zájemci se během nich podrobně seznámí například s historií objektu i s současnou činností observatoře. Výstava s názvem jen Řekni Sokolov je aktuálně k vidění v Sokolovském zámku. Expozice je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 1988 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí. Dětské prázdninové prohlídky nabízí na zámku Kinžvart dnes ještě od 15.10, tak jestli jste kousek, tak určitě vyražte. Děti si jako princezny a princové mohou projít buď prohlídku s čarodějnicí Agátou během 30 minut zámecké interiéry, nebo se zahradnicí Marcelou a navštívit zámecké zahradnictví a oranžérii. Prohlídky se konají celé léto, tak se určitě mrkněte na stánky zámku Kinžvart. Série kolonádních koncertů Západočeského symfonického orchestru pokračuje od 15 hodin a 15 minut na hlavní Mariánsko-Lázeňské kolonádě. Zazní tam melodie z filmů jako Dobytí ráje, Fantomas, Sedm statečných nebo Vecajstory. Budovu Císařských lázních ve Františkových lázní je možné si projít při komentované prohlídce od 16 hodin. A Chebská galerie 4 vás zve na výstavu fotografií herce Hynka Čermáka. Ústřední inspirací jeho díla je ženská postava a ženský akt. Právě ty uvidí návštěvníci galerie v autorových cyklech Žena, bohyně, světlo a stín a Femina Dea, Lucis Umbra. Tak Hynek Čermák je nejenom úžasný herec a bavič, ale také skvělý fotograf. Dejte nám vědět, jak se vám líbily třeba právě fotografie. A my vám dáme zpětnou vazbu. You are a woman, bad blue is blue. Třeba oblíbená skupina Hynka Čermáka. Mějte krásný den, naslyšenou.

0: Voda, čo ma drží nad vodou, skupina Elan na Českém rozhlase Karlovy Vary, jeden z nejznámějších slovenských hitů této skupiny z roku 1999, který složil Vašo Patejdl na text básníka Josefa Urbana. Píseň původně vznikla jako titulní skladba k filmu Fontána pre Zuzanu 3. A co vás drží nad vodou? Klidně to s námi sdílejte třeba v pořadu Písničky pro vás a nechte si zahrát tu vaši oblíbenou. I od toho je tu rádio vašeho kraje, které vám hraje, baví vás a hlavně vás informuje, především z našeho regionu. Průmyslový park Chebu je největší na území Karlovarského kraje. V současné době nabízí nájemní plochu s rozlohou 400 000 metrů čtverečních. V blízkosti logistických hal s velkými parkovišti se ale paradoxně daří také přírodě, například včelám.
1: Tady konkrétně v Chebu jsme v oblasti, kde žili dřív odsunutí naši původní obyvatelé, Němci. Paradoxně se v těchto oblastech anebo ve městech daří včelám daleko lépe, než třeba někde na vesnici, kde je na jaře jenom řepka a potom už nic.
2: Říká včelařka paní Alena Machová, se kterou stojíme v blízkosti průmyslových hal průmyslového parku v Chebu. To znamená, ta louka kolem nás v blízkosti betonu ploch, parkovišť, vlastně ideální pro včely.
1: Tady je složení té takzvané včelí pastvy úplně pro včelstva ideální. Tady pořád něco kvete od jara do podzimu.
2: Pozemky u logistických hal v chebské průmyslové zóně se staly v posledních letech klidovou zónou s rozkvetlými loukami plnými vysoké trávy. A právě proto jsem Pavel Mach, manžel paní Aleny, umístil včelí úly a jejich stanoviště provozuje i v jiných průmyslových zónách.
3: Začali jsme v roce 2018, takže 8 let, kdy nabízíme firmám a různým institucím včely k jejich budovám.
2: A jaký je o to obecně zájem? Spíš se firmy tomu brání nebo naopak to vítají, přivez trochu ekologie do svých areálů?
3: Je o to zájem, až nás to překvapuje a my neděláme nějaký aktivní marketing, oni si to řeknou vzájemně, najdou na internetu a pak nás osloví.
2: Nápad se ujal a tak se o stanoviště včelích úlů v blízkosti průmyslových objektů starají desítky lidí.
3: My máme už dneska víc než 50 stanovišť po celé republice a to samozřejmě už zdaleka nezvládáme sami. Zaměstnáváme na to 25 včelařů, kteří jsou v těch regionech a o ta příslušná stanoviště se starají. A dohromady máme na těchto stanovištích 170 úlů.
2: Produkce medu, monitoring práce jednotlivých úlů prostřednictvím elektronických systémů a kamer. I to je součást projektu, který vedení chebského průmyslového parku podporuje. Pokračuje za provozovatele areálu společnost Ecolate manažer Jaromír Plotica.
4: Rád bych podotkl, že se nelze dívat na průmyslové parky jako na nějaký izolovaný ostrov, který je vlastně od všech ostatních oddělený, ale je to prostě krajinný prvek, ve kterém se pohybují nejen lidé, ale právě jako hmyz, ptáci a další živočichové.
2: V průmyslovém parku v Chebu ročně vyprodukují včelí úly kolem 160 kg medu. Z Karlovarského kraje Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: 3:45 a 5 minut přesně právě teď v tomto čase vám nabízíme prostor pro vaše inzeráty, tak připomenu na úvod, telefon sem k nám do Karlovarského studia. Můžete začít vytáčet 221 55 37 37. Inzeráty můžete také i posílat pravidelně na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být na Facebooku a Instagramu. Před malou chvílí zpíval v našem vysílání Xindl X svůj hit s názvem Dřevo. Tak mě tak napadlo, že třeba i dřevo může být předmětem vašich inzerátů. Třeba ho máte více? Chcete ho poslat dál do světa, anebo naopak málo a scháníte. Tak pojďte s námi do vysílání 221 55 37 37, může to být cokoliv. Ale nic z toho, co budete nabízet nebo poptávat, nesmí souviset s vašimi obchodními aktivitami, tak na to myslete. Mělo by vám být více jak 18 let a v rámci jedné inzerce byste měli nabízet anebo poptávat maximálně 3 věci najednou. Tak telefon do studia 221 55 37 37. Inzerát je úplně jednoduchý u nás podat, stačí vytočit telefonní číslo do Karlovarského studia, jít s námi rovnou živě do vysílání, anebo nám inzerát poslat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz a my ho za vás vyřídíme, klidně i sformulujeme, tak se toho nebojte. Veškeré kontakty najdete na našem webu, ještě jednou připomenu www.vary.rozhlas.cz. Tak se mrkněte a buďte s námi v kontaktu i tímto způsobem v příští hodině v soutěži. Připravená je moc hezká cena, samozřejmě i dnešní host, spousta písniček a za malou chvíli další zprávy za Nozubkovou. Přeji vám klidný poslech s rádiem vašeho kraje.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: V Hruškové u Sokolova začíná stavba nového parkoviště pro 21 aut. V Abrtamech připravují rekonstrukci školní jídelny. Cenový strop na pohonné hmoty ve čtvrtek vzroste o desítky haléřů a zítra bude většinou polojasno, výjimečně přehánky, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Město Sokolov rozšíří možnosti parkování v Hruškové. Stavba nové odstavné plochy vyjde zhruba na 1 500 000 korun. Řidiči tam nově zaparkují na 21 kolmých stáních u konce silnice před závorou do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Místo má sloužit hlavně lidem, kteří míří do okolní přírody, říká mluvčí Sokolova Michal Švarc.
6: V současnosti zde mohou zaparkovat pouze 3 až 4 vozidla. Nové parkoviště bude sloužit především návštěvníkům Slavkovského lesa, kteří se odtud vydávají například na Krudům nebo ke kostelu svatého Mikuláše.
5: V Abrtamech na Karlovarsku připravují přestavbu školní jídelny. Aktuálně město hledá zhotovitele rekonstrukce. Podle nezávislé starostky Renaty Mrňkové bude cena přibližně 5 milionů korun.
7: Do konce roku 2026 chceme mít modernizovanou vlastní školní kuchyň, která vaří obědy jak pro naše seniory tady, tak pro děti ze školy i ze školky a budeme vařit i obědy pro základní školu v Prvninku.
5: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti

0: dnešku o 32 haléřů na 42 korun a 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat až za 40 korun a 12 haléřů za litr. To je o 78 haléřů víc než dnes. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat už jen do konce tohoto týdne. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s tím, že projekt spojuje ukrajinské odborné znalosti a evropskou průmyslovou kapacitu. Von der Leyenová navštívila Kyjev při příležitosti Dne státnosti. Jednat chce taky o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Sport. Volejbalisté Karlovarska se v lize mistrů utkají ve skupině s letošním finalistou. Čeká je klub Zavěrče z Polska, dále narazí na německý Lineburg a španělský tým z Kanárských ostrovů Las Palmas. Rozhodl o tom los. Počasí. V noci a zítra bude většinou polojasno, ráno může být až skoro jasno a místy mlhy. Během dne se může při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout výjimečně přeháňka. Nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 23 až 28, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé. Přes den většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/6 u obce Klest na Chebsku je z důvodu stavebních prací zúžený jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak další zprávy s Ankou Zubkovou jsou za námi. Před námi další hodina středečního dobrého odpoledne s datem 15. července. I nadále vám přeji klidný poslech s rádiem vašeho kraje. A jestli jste někde na cestách, tak buďte opatrní. Hlídáme vám samozřejmě informace i z dopravy. Turisté z celé Evropy přivezou do Krušných hor kameny ze svých domovů. Vznikne z nich kamenné srdce Evropy. Nový památník vzniká u hraničního přechodu u Božího daru kvůli turistickému festivalu Eurorando. Podrobnější informace přineseme pár minut po půl třetí. A už za malou chvíli se budeme povídat s naším dnešním odpoledním hostem, kterým bude místopředseda spolku Spolek pod střechou Petr Linhart a naším tématem bude poutní místo Skoky u Žlutic. Zůstaňte s námi, pokud jste tam ještě nebyli, tak vás toto místo určitě zaujme. Krásný den.
1: Dobré odpoledne

0: Jsou místa, která člověk navštíví jednou a už na ně nikdy nezapomene. Mezi taková bez pochyby patří skoky u Žlutic, bývala obec s jedinečnou historií a poutním kostelem, která si dodnes zachovala svůj neopakovatelný genius loci. O životě ve skokách, letošních novinkách i kulturním programu si dnes budeme povídat s naším hostem Petrem Linhartem, místopředsedou spolku Pod střechou. Hezký den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Hezký den, krásné odpoledne.
0: Představme na úvod skoky u Žlutic našim posluchačům, kteří o nich ještě neslyšeli, anebo trochu slyšeli, ale ještě se tam nebyli podívat.
1: Kdysi slavné poutní místo, možná i takovéto zvolání o panence Skákavé, zřejmě bude pocházet tedy z té poutní historie. Nicméně poutní místo postupně ztratilo své mlesku slávy a kráse, a to hlavně potom s odsunem po roce 45. Vlastně vesnici se nikdy nepodařilo dosídlit a postupně mizela a mizela, až nakonec byla zbořena koncem 60. let kvůli výstavbě Žlutické přehrady na pitnou vodu, a zůstal stát jenom ten krásný dvouvěžový kostel, o který se tam dneska staráme a který najdete vlastně při cestě do skoku až úplně jako na poslední chvíli na takové mítince, protože on kdysi dávno dominoval tomu údolí, které je dneska už zatopené.
0: Co vás osobně ke skokům přivedlo? Proč jste jim věnoval už tolik let svého života? Prozraďte.
1: Vlastně sám úplně přesně nevím, co mě vedlo k tomu, že jsem po 20 letech koukání se do mapy, kde bylo napsáno skoky, zaniká obec a poutní kostel, tak jsem si najednou jako řekl, že se tam prostě musím vydat, a zrovna takovým jako nepříjemným počasí to bylo, si vzpomínám. A mě to místo vlastně už na poprvé velice jako uhranulo a všiml jsem si, že to místo těžce odolává nájezdu lupičů a vandalů. A když jsem se vrátil domů, tak jsem poprvé napsal písničku, která byla ze Sudet. Ta písnička se jmenuje Maria Štok, stejně jako se jmenovali kdysi skoky, a vlastně to odstartovalo takový můj životní tvůrčí příběh těch písní z pohraničí. Tak ta vlastně jako byla první, tak jsem tím skokům trošku takhle zavázán, a zároveň na podzim toho stejného roku, bylo to 2006, ta devastace toho kostela dospěla do takového stádia, že už jako hrozilo, že ten kostel by nemusel přežít zimu nebo aspoň jeho krovy, a tehdy jsem se propojil s panem Jiřím Šírlem, s toužími, který je jako místní znalec historie a aktivista v tomto směru, a postupně pomaličku jsme začali vymýšlet, co by se s tím kostelem mohlo dál dít, jaký bychom mu mohli kromě toho původního smyslu najít ještě nějaký smysl nový. A postupně se nám podařilo v těch skokách jednak tam trošku vrátit duchovní život, jednak tam pořádat třeba letní koncerty, aby to tam přitáhlo lidi, ale zároveň díky velkému množství dobrovolníků, kteří se postupně začali hlásit, a dneska jich opravdu hodně, dokážeme ten kostel nejen jako uhlídat, ale taky mít otevřený pro návštěvníky v podstatě dneska už od dubna do října takřka každý den.
0: To znamená, že jste vlastně teď představil už těch 20 let vašeho spolku Pod střechou. Kolik vás je členů?
1: Členů je nás tuším 9 momentálně. A zároveň jako mnoho podpůrců, takové poutní bratrstvo vzniklo okolo spolku ještě, takže myslím, že těch lidí, kteří pravidelně nějakým způsobem se objevují ve skokách a nějakým způsobem svoji přítomností nebo prací tam přiloží ruku k dílu, odhaduje třeba 50 lidí by to mohlo být.
0: Čemu všemu se věnujete, kromě toho, že obnovujete a samozřejmě toto místo zviditelňujete na mapě?
1: Vlastně ta naše jako úplně jako nejpodstatnější hlavní činnost spočívá v tom, že jsme z těch skoků se udělali místo setkávání. Toho já si jako velice, velice vážím a tím jsme tak trošku jako navázali na tu původní poutní tradici, když to má dneska takový jako daleko barevnější, daleko širší rozměr. Trošku se snažíme teď se o ten kostel starat jaksi i fyzicky více, protože už to potřebuje. Máme projekt na obnovu vlastní stavby, máme hotový projekt na záchranu posledního domu, který ve Skokách zůstal stát a snad by z toho někdy mohl být poutní dům, předpokládáme.
0: Obnovovat a oživovat poutní místo je určitě spousta starostí, času, práce. Co je asi na tom to nejtěžší?
1: Nejtěžší možná je docílit věcí, na který vlastně úplně nedokážeme dosáhnout. Třeba co nás hodně bolí, tak je stav přístupové cesty do skoků, o kterou se trošku starají obce Bochov a Žlutice, tak postupně to patří do jejich katastru. A ten poslední kousek máme po mnoha letech asfaltový. Dostali jsme to v podstatě jako sponzorský dar od stavební firmy, která tam poblíž realizovala nějaké projekty. A já myslím, že skokům a hlavně jim návštěvníkům by velice, velice pomohlo, kdyby kraj realizoval nějakou asfaltovou cestu, která by vedla z Polomu přímo až do skoku a aby tam po cestě lidi nemuseli otloukat svá auta o výmoly, kterých je tam v poslední době čím dál tím více. Tak to říkám takhle jako do světa, třeba se něco přihodí.
0: Doufá a věří Petr Linhart, místopředseda spolku Pod střechou. My si dnes povídáme o úžasném poutním místě Skoky u Žlutic.

0: O životě ve skokách, letošních novinkách i kulturním programu si dnes povídáme s Petrem Linhartem, místopředsedou spolku Pod střechou. My jsme v první části skončili tím, že jsme si říkali, co bylo asi tím nejtěžší nebo co je nejtěžší na té obnově tohoto poutního místa. Mě by určitě zajímalo, z čeho máte největší radost, co považujete za největší úspěch za těch 20 let?
1: Já si myslím, že největší úspěch je ten, že jsme to schovaný, neznámý a zanikající místo objevili docela široké veřejnosti a že pro mnoho lidí je to vítaný cíl návštěv a nebo i vítaný cíl delšího pobývání těch lidí, kteří navštíví skoky podle našeho hrubého sčítání každý rok přibližně 7 až 8 tisíc.
0: Spolek Pod střechou už jsme představili. Pojďme představit projekt Živé skoky a také kulturní program, na který se můžeme těšit.
1: Živé skoky je v rámci oživování skoků samozřejmě inspirováno. Je to soubor všech různých událostí, které tam v létě děláme. Dalo by se říct, že je to takový jako umělecko lomeno duchovní festival. Některé věci už proběhly. Úplně v nejbližší době vás mohu pozvat třeba na sobotu nejbližší 18. července, kdy u nás bude hostovat Jitka Hostprová se svým vlastním festivalem Procházky umění a s kapelou Barok Unlimited. Bude následovat třeba svaté Jakubská pouť 1. srpna koncert Romany Janotové. Ale já možná radši odkážu na naše webové stránky skoky.eu, kde je vlastně celý ten letní program, protože chápu, že se takhle nelze moc jako rychle pamatovat. Přesto rád bych upozornil na jednu významnější akci. Náš spolek se stará o skoky v podstatě 20 let a také to 20. výročí toho našeho snažení chceme oslavit. Oslavíme ho v sobotu 29. srpna, kdy večer bude koncert souboru Gemini Musicales, který se zabývá dobou interpretací úžasného barokního autora Adama Michny z Otradovic. Nicméně celý ten den chceme v takovém jako slavnostním duchu tam zvát všechny přátelé a příznivce skoků na takové společné celodenní setkání, abychom se možná mohli potkat na chvíli i trošku jinak než pracovně, což platí nejen pro členy spolku a jeho jako nejbližší příznivce, ale vlastně pro všechny návštěvníky, na které kolikrát nemáme tolik času, jako bychom chtěli mít, tak třeba se nám to při tom slavnostním setkání více povede.
0: Vy jste také známý jako písničkář a autor. Řekněte, ovlivňuje vás prostředí skoků ve vaší tvorbě?
1: No neobyčejně. Vlastně tam ta moje v uvozovkách sudecká tvorba začala několika písněmi a já jsem se potom vlastně díky skoku taky částečně usadil v relativně nedalekém Lubenci a díky tomu pobytu v tom kraji jsem vlastně získal plno inspirací z různých míst, z různých souvislostí, z různých jako inspirací, které a příběh takhle. Potkal mě tam mnoho inspirací a příběhů, ze kterých potom vznikly písničky a těch zadových Alp je dneska pět už.
0: O skocích se často říká, jak už jsem zmínila v úvodu, že mají silný genius loci. V čem ho podle vás návštěvníci mohou pocítit nejvíce?
1: Já si myslím, že trošku je to už dáno stavbou toho kostela, který je do poslední chvíle pro návštěvníka skryt a najednou tam přijdete a je tam dvouběžový barokní chrám, který ještě stojí na takový vysoký terasní zdi a vlastně všude okolo už vlastně kromě jednoho bývalého domu nic není, jenom jsou tam základy a vylezete si na takový vršíček, který vedle kostela koukáte se sedou na tu žutickou přehradu a nad ní vzadu dominuje vrch Vadař a všude je klid, ticho a je to taková zaslíbená země, je to takové místo, který by si člověk třeba jako mohl vysnít a najednou tam přijdete a zjistíte, že ten sen se právě zhmotnil.
0: Vraťme se ještě zpátky k vašemu spolku. Řekněte na závěr našeho povídání, co byste rádi ještě v budoucnu zrealizovali, obnovili?
1: Určitě bychom vrátili rádi k kostelu jeho věžní báně, který byl zničený kdysi při takovém vandalském útoku. Rádi bychom poslední stojící dům číslo popisné 21 proměnili v poutní dům a v takové jako zázemí pro lidi, kteří tam chtějí přenocovat ve Skokách. A taky bychom rádi zřídili takový jakýsi novodobě archeologický skanzen. Vlastně bychom rádi připomněli historii těch jednotlivých opuštěných domů. Dneska už tam existuje taková okružní naučná stezka, ale to je teprve začátek. Rádi bychom to dotáhli trošku víc do konce, aby se návštěvníci o těch Skokách mohli dozvědět už v tom terénu vlastně pokud možno co nejvíce.
0: Když by se do Skoku někdo z našich posluchačů chtěl přijet podívat, jak se k vám nejlépe dostanou?
1: Pokud pojedete autem, tak z Karlovarské silnice, kousek před Bochovem, ve směru od Prahy, kousek za Bochovem, ve směru od Varu, je odbočka na obce Údrč. Přes Údrč pokračujete do Polomu a buď to v Polomu je možno zaparkovat a dojít 2 kilometry, a nebo pokračovat přes Polom dál a už je tam taková ta rozbitá cesta, kterou ovšem teda všichni běžně využívají, jenom to zkrátka už není ten komfort té asfaltové silnice. A ti, kteří jsou turisté, tak třeba můžou dojet autobusem integrované dopravy číslo 305, který je to je trasa Praha Karlovy Vary a obráceně a zastávka se jmenuje Bochov Údrč rozcestí Skoky a tam odtud je to do Skoku 6 kilometrů. No a potom jsou poutníci, kteří do Skoku jdou opravdu jako tou dávnou poutí a existuje pro tento účel i vybudovaná skokovská stezka, která začíná u kláštera v Teplé a končí ve Skokách, ale to už je putování na několik dní.
0: O dopravním spojení do Skoku u Žlutic vás poinformoval v rámci našeho rozhovoru Petr Linhart, místopředseda spolku Pod střechou. My vám držíme palce, ať se samozřejmě i ta silnice obnoví, podaří se vše dle vašich plánů, vizí a cílů. Budeme se těšit s vámi ve Skokách na viděnou, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a přeju všem krásné odpoledne.
0: I my vám děkujeme.

Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Hele, to je srdce.
1: Všímá si nově vznikajícího objektu turistka Šárka.
0: Je to takový rozpačitý, myslím si, že až to bude hotový, třeba by to mohlo vypadat hezky, ale nerozumím tomu počinu. Je to zatím takový nic neříkající pro nás, no.
1: Na vycházce k okolo Božího daru ji doprovází její dcera Bára.
2: Spíš jsem si toho jako moc nevšimla, no. No, taková rozkopaná věc uprostřed pole.
1: V okolí památníku ještě pracuje těžká technika. Stavbu má na starosti Anton Jurica.
3: Celý ten návrh je v podstatě dost jednoduchý a architekt rozkreslil přesný tvar a celý se to povařilo, osadilo do terénu.
1: Je to ocelové srdce, položené, vypadá to jako vykrajedlo na vánoční ozdoby, akorát tedy v mnohem větších rozměrech.
3: Je to zamáčklý do louky a vyskládaný tady místním kamenem, krušnohorským svorem, který je tady přímo z toho místa.
1: Je to nakloněné k terénu, takže je to vidět z cyklostezky.
3: My jsme s tím tady otáčeli, jak to vlastně nastavit a myslím si, že se to povedlo, že to je vidět z těch hlavních cest a bude to i docela pěkný fotopoint.
1: Památník vzniká k příležitosti Mezinárodního festivalu pěší turistiky Eurorando. Účastníci do něj během setkání vloží kameny, které přivezou ze svých domovů. Podrobnosti přidává zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner.
4: Inspirací pro kamenné srdce bylo Španělsko, kde při Eurorandu se slévaly vody z celé Evropy. My jsme si řekli, že ke Krušným horám spíše než voda patří kameny, protože ta hornická tradice je velmi silná v Krušných horách.
1: Uprostřed vidíme něco zapíchnutého.
4: Uprostřed je gigantický šíp, který je zapíchnut do srdce Evropy a právě ve čtyřech jazycích je na něm napsáno kamenné srdce Evropy.
1: Srdce je zatím vyskládáno jenom místními kameny.
4: Řekněme, když 3000 lidí přiveze každý kilogramový kámen, tak už máme hnedka 3 tuny kamene, což je taková jedna menší Tatrovka, takže já věřím, že se to srdce zaplní. A cílem Euroranda je motivovat lidi k tomu, aby se zpět do Krušných hor vrátili o rok, o dva později s kamarády, s rodinou, aby zkrátka objevili krásné místo na zemi a vrátili se na něj. A pak můžou přivést svůj další kámen.
1: Původní návrh ale vypadal jinak.
4: Začínali jsme s představou gabionového srdce na výšku, to bylo technicky nereálné, pak bylo gabionové srdce na ležato a já myslím, že ten nápad, který pan architekt vymyslel, je moc krásná myšlenka.
1: Festival pěší turistiky Eurorando 2026 se na české i německé straně Krušných hor uskuteční od 20. do 27. září. Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 3:45 přesně. Telefon do studia připomínám, který teď budete určitě potřebovat, jestli s námi chcete soutěžit. 221 55 37 37. Tak volejte a dobře poslouchejte, o co soutěžíme a samozřejmě na co se vás budeme ptát. V pátek 17. a v sobotu 18. července proběhnou v Bečově nad Teplou bečovské slavnosti. Na místním náměstí i hradním nádvoří je připravený doprovodný a velmi zajímavý hudební program, vystoupení cirkusu Ceres i Zdeňka Izera. Na francouzském trhu pak můžete ochutnat gurmánské speciality a my k pozvánce na slavnosti nabízíme dvě vstupenky na prohlídku v zámku. Kdo ještě nebyl, tak určitě volá do studia a může vyrazit s námi zdarma. Tak dvě vstupenky na hrad a zámek Bečov nad Teplou právě teď ve hře. No a otázku dnes pro vás do soutěže připravil editor vysílání Lukáš Staněk. O bečovském hradu a zámku už každý z vás určitě slyšel. Hlavně ti z vás, co žijete s námi na západě Čech nebo co posloucháte rádio vašeho kraje. Třeba jste slyšeli o unikátním klenotu, kterým je určitě relikviář svatého Maura. A otázka ale nezní k tomuto tématu. My se vás budeme ptát, jak zněl původní německý název Bečovského hradu. Jestli pak víte, volejte. 221 55 37 37. Ráda bych slyšela správnou odpověď. Ve vysílání už vítám našeho dnešního prvního volajícího. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo pak nám volá?
1: Ivo ze Stráže.
0: Ivo, krásný den. Tak tušíte, jak se jmenoval zámek Bečov, hrad a zámek Bečov předtím?
2: Ne.
0: Netušíte. Tak Lukáš vám připravil tři možnosti. Za A. Je to buď Elbogen, nebo za B. Bézik, a nebo za C. Pečau.
2: Já dám Cčko.
0: Dáváte Cčko. Byla jste někde v Bečově na zámku na hradě?
2: Ano, byla jsem, vyrá jsem vnučkou.
0: Tak vyrážíte ještě jednou.
2: Má tam babičku.
0: Tak si to užijte.
2: Ano.
0: Já si myslím, že je dobré si připomenout i ty ostatní názvy. Název Elbogen znamená německy loket, stejně jako český název odkazuje na výrazný zákrut řeky Ohře, kolem kterého hrad stojí. Německý název Bezik patřil hradu Bezděz, používal se po staletí a převzal ho i okolní panství. No a právě německý název města Bečov je ten správný Pečau, jak jste zvolila vy. Tak já vám gratuluji, přeji krásný den, krásné léto, zůstaňte mi na telefonu. Naslyšenou.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Já jsem pořád tu, zpíval Karel Zecha. My jsme pořád vaše rádio, vašeho kraje, Český rozhlas Karlovy Vary. Na jehož vlnách teď končí středeční dobré odpoledne s datem 15. července, ale odpolední vysílání samozřejmě pokračuje z vesela dál, hlavně tedy pak po té 16. hodině s humoriádou. Dnes se na vás těší a čeká Carmen Majerová a Patrik Rozehnal. Teď ještě ti nejmenší z nás vás pobaví krátce. Já vám pustím na závěr poslední písničku a v celou vás čekají zprávy s Hankou Zubkovou. Krásné odpoledne.
1: Co je to šuplera?
2: Šuplík. Šutr.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Po bouřce nefunguje několik měřicích stanic povodí Ohře. Státní plavební správa kontrolovala plavidla na nádrži Hracholusky. Česko chce zjednodušit výzkum nových léků. Pacienti by se k ním tak mohli snáz dostat. A zítra bude většinou polojasno, výjimečně přehánky, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Povodí Ohře přišlo po včerejší bouřce o několik vodoměrných stanic. Nefungují měřicí zařízení na vodních dílech Fláje, Janov a na řece Svatavě. Správce toku zjišťuje rozsah škod a pracuje na obnovení provozu. Výpadek se týká průběžného sledování vodních stavů v těchto lokalitách. Podrobnosti přidává mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
2: Stanice nám ukazují průtoky a další potřebné údaje k hydrologické bilanci v daném místě. Aktuálně se pracuje na jejich zprovoznění a příští týden by měly být opraveny. Do té doby využíváme data naměřená Českým hydrometeorologickým ústavem.
0: Na přehradě Hracholusky na Plzeňsku a Tachovsku platí kvůli poklesu hladiny omezení pro plavidla. Z 22 kilometrů dlouhé přehrady můžou užívat jen 15 kilometrů od hráze. Dodržování pravidel na přehradě tento týden kontrolovala státní plavební správa. Které lodě na nádrž smí, upřesnil pracovník správy David Urban.
3: Je tady povoleno mít evidované plavidlo s vlastním strojním pohonem do maximálního výkonu 10 kW. Tato plavidla všechna musí dodržovat výhradně výtlační režim plavby, nesmí jezdit ve skluzu a tvořit velké vlnobití. Vodní skutry na vodním díle Hracholusky jsou zcela zakázány.
0: Kvůli poklesu hladiny má zkrácenou trasu i výletní parník, který nezajíždí do přístavišť Vranov a Butov. Česko chce zjednodušit výzkum a hodnocení nových léků. Právě podle rychlosti celého procesu se totiž firmy podle ministerstva zdravotnictví nakonec rozhodují, v jaké zemi klinickou studii nakonec udělají. Loni v Česku bylo přes 900 studií, do kterých se zapojilo 17,5 tisíce pacientů. Jaké výhody by zrychlení procesu mohlo mít, řekl David Kolář, ředitel Asociace inovativního farmaceutického.

0: chemického průmyslu.
1: Nemocnice z toho mají výzkumné projekty mezinárodní, mají z toho renomé a mají z toho samozřejmě peníze, protože ty farmaceutické společnosti investovaly přes 3 miliardy korun, které v těch nemocnicích jsou vlastně tím pádem k dispozici za tu realizaci. Pacienti se dostanou opět až 10 let dříve k tomu léku, který je v té klinické studii, když vezmeme onkologické onemocnění, tam jde o každý týden, o každý měsíc.
0: Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi. Informovali o tom francouzští četníci z Šamony, podle kterých je třetí člen výpravy zraněný. Neštěstí se stalo v noci na dnešek. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí horský vůdce. Další dva byli jeho klienti. Další podrobnosti zjišťujeme.
2: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou polojasno, ráno až skoro jasno a místy mlhy. Během dne se může při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout výjimečně přeháňka. Nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 23 až 28, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé. Přes den většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/6 mezi Chlumečkem a Pomezím nad Ohří na Chebsku se provádí pokládka mikrokoberce. Doprava je řízena kyvadlově.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
2: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
3: Ano.
2: Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
3: Já myslím, že každou chvíli.
2: Máte doma veselo?
3: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
2: A jak ten den uběhne.
3: A kam půjdeme.
2: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině. Humoriáda.

0: rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no ano, já vyberu s radostí Merinku Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manžels, no to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No,
2: chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů. Například ten Markalou pod nás od naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko. Ředitel za 1200 měsíčně jako já.
2: Ale já už ale skutečně nevím proč, už vím. Hrdlí se o peníze.
3: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak. A Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
2: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
3: Nebije.
2: Nehrdlí,
3: kdepak.
2: Nepije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík před 38 lety,
2: no,
3: odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Lučka Rosulková.
1: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou, ano, které jsme říkali vlk. Jo?
0: Proč?
1: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, hele, ty jsi vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak a od té doby se jí říkalo vlk.
0: No. Ano.
1: A Merinka, oni hodně cestovali, byli a už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
0: Jeli.
1: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát,
0: jak se tam dostali?
1: Tak oni vyrazili a to nebylo nic jednoduše,
0: no,
1: peníze, žádný, víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem. Mm-hmm. No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
0: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti, se mluví o miliardě a více, tak tam někde byla...
1: Ano, tam byla Merinka Rosulková a vlk. Z městských divadel pražských.
0: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkají za hlavně v té době teda, protože toho se tady tolik neinformovalo. Jistě. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
1: No jistě, jo? Ne, to pro nás, to byla prostě událost. Mm-hmm.
0: Tak takovýhle dobrodruh byla Marinka, tak ano. V takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si je mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami. Ano. To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda, připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 809 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejblem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
5: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
3: Užij si.
4: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s ní nemluvila.
5: To já nevím.
3: To musíte se zeptat Zuzanky.
5: Ano, zeptám se Zuzanky.
3: Dobře.
5: A pardon, vaše jméno?
4: No, řidič z vozovny Strašnice.
3: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
5: Ano, to určitě bude.
4: To příjmení, to i nic nezekré.
3: Dobře, takhle, dobře, vyřídíme.
5: Já to zjistím.
3: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen. A chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panu Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
3: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerov jsou s námi. Dobře, tak děkujem.
5: Děkuji. My taky, mějte se krásně. Je to milé, děkuji.
3: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Majerová.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro židovský anekdoty.
3: Dobře, tak jo, děkuji moc, mějte se pěkně, ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
5: Ano.
3: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
8: Pojedeme, ten výstup si vezmeme ještě jednou. František přichází zleva.
9: Jo.
8: A za to židli, jo.
9: Ty to myslíš takhle, jo.
8: Ta židle to je jako strom, jo. A jukne.
9: Jako ze zastromu, jo.
8: Jo.
9: Juk.
8: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
9: Juk. To máme. Jukat radostně tady na Voráčkovou.
8: Samozřejmě. Stojí za stromem a radostně jukáš. No.
9: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
8: No.
9: Já spěchal jsem za tebou, Voráčku, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
10: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
9: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá na pracu.
11: No,
9: mužstva. Spěchal jsem za tebou, Horáčko, a směl být dnes hned hezčí.
11: Já jsem tě čekala, čekala.
9: Hele, Horáčková, ty na mě nešišlej a čekej mě. Čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
8: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
9: Tak to no slyšíš. Dobře. Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
11: No. No dobře, já jsem tě čekala, čekala s otevřenou náručí.
8: No, panouš.
9: Leze to zní jako sklupatý.
11: Dobar.
9: Ale, když jsem viděl vorač... Totiž. Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
8: Kdy?
9: Co?
8: Kdy?
9: Kdy? Co ty?
8: Kamarádi!
9: Jo tak, kamarádi, no jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčko. Tak teď ty.
11: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
9: Teď ona nedá pokoj a budeš
11: jen šišlat. Jsem se těšila.
9: Těšila. Dej rozum, Marie, tak to je možný. Podívej se, to bylo první, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
11: No dobře, to nemusím rád s tebou, víš? No. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
8: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
9: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
8: No, je to trošku.
11: To se ví, soudru režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No, to je pro mladý.
9: To není pro nás.
8: No. To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z celé vesnice?
0: Humoriáda.
3: Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
5: No vlastně ano, já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem, byly to teda školní léta,
3: ano.
5: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano, ano.
3: Takže vy jste nalezený talent. Ano. Takhle. To ne jako, že by se někdo
5: jsem hrála,
3: přihlásil.
5: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, v inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
3: Jo.
5: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
3: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Ano. Tam jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
5: Ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, rojili takový ty dívky, co se svlékali, že jo, nebo tak, jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety, já vím. Vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele, Pepo, ty včera byl, jo, a jaký to tam bylo? A on říkal, jo, představ si, tak. A než já jsem měl měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, no takový, a teď oni, no co, třásně, ale ne, tak co tam měla, no takový puklice. Tak to mě, do dneška si to připomínáme.
3: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Karmen Majerovou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Karmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo, no to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo, jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak, Jiřínko, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to přeci víte, no nedělejte, že ne.
3: Ale ne, no já jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No, nemyslete si, paní, to už dneska se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka má tyhle ty pravomoce.
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu. To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prý vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a no. Vím, co umějí. Ne, promiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím,
4: dobře.
3: No,
4: můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi,
3: tak
4: jo?
3: Přece.
4: Ale to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Yeah.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, rozumíte? Yeah. To on jako bych v té hospodě mohl klidně sedět a nevím, u limonády.
3: Co no kvůli... tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: A komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu, tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přeci nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi. Hele, vem baseballový míček, jo, a rukavici, půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný za $1000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, to je výborná, protože už jsem jí to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten, a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ji vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby jsi dávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak, ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji
2: prázdnou. No máme prázdnou, to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco udělám.
2: Ano. Takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou.
2: Ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás.
5: Bylo let.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Připomeňme si Karel Šípěřina Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, z telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřinka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl ten Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patrik do zdraví, její paní Carmen. Ano. A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
6: Dobrý den. Zdravím vás i vašeho milého hosta, prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
7: Děkuji, děkuji, jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem, je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová, dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? No. Ale tenhle taky.
9: Jo.
8: To takhle povídá manželka v ložnici?
9: Da, já, da.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo.
9: Já.
8: A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, že blondýna tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co. Teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem odjakživa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono pro to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Děte, to nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu. No.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: To už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já si pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuju. Ale paní paní si nepamatuje, no. Tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý jsi vykládal v hospodě, že jsi s ně bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. Hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uvejte ho. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Woodmana.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl u dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale v Všechno party nebo u něj v pořadu jste byla?
7: Ne, ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není možný.
7: No nevím, asi mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
7: Ano, ano,
3: no,
7: ano.
3: Tak
7: ano.
3: Jak to, že ne vy?
7: No,
3: to
7: nevím,
3: se, to
7: no.
3: Se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
7: Ne, to by se mu asi nelíbilo. To bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
7: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní no. Člověk.
3: Ano.
7: Aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala když v tomto Boganu, když jsme no. Byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den,
3: ano.
7: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mhm.
3: Vyprávíte si doma i někdy vtipy, takhle jako si herci třeba v šatně vyprávějí, protože
7: no, určitě Petr vždycky
3: rodina.
7: Přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Tepfr, který prostě to sype. A Petr je rád, vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuju.
3: Takže jenom nasloucháte.
7: A já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš
7: no,
3: vyprávěl?
7: No někdy jsem taky někdy možná nějaký, ale taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no. Tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo takové, jako co se komu přehodilo, nebo připomínáte si
7: jo,
3: i to, co léta všichni
7: to,
3: znají?
7: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kdy jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší a říkám, Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím, a to já už si nepamatuju, no, tak to je to.
3: Paměť je
7: to
3: hrozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka a jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tém posledním souboji. Takže Václav Postránický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč, proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem Humoriáda.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráňského s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Carmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak těžké.
1: Tak si hoďte korunou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba
2: a
1: Ačko.
2: Děkuju.
1: My taky za zavolání, za tu těžkou volbu. Kdo se dovolá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Oba.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc po hostele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, několo, spíš pneumatika. Ano.
3: Pneumatika,
1: tak,
3: ano,
1: co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný šatchen z tabidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá. Ta vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví. Domluvá šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
2: Vaza jist šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi vzal takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. No, tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
3: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na šince.
2: Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
4: Humoriáda.
5: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
6: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
5: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
6: V září.
5: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady. A Zlatou lásku můžete každý všední den po 9. večer. Carmen, naslyšenou.
6: Naschledanou, krásné dny.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Začalo hodnocení vlivu na životní prostředí podnikatelského parku CHEP. Karlovy Vary postaví u fotbalového hřiště v Počernech zastřešené pódium. Policie posílila hlídky kvůli festivalu Colors of Ostrava. A zítra bude většinou polojasno, výjimečně přeháňky, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo hodnocení vlivu na životní prostředí připravovaného strategického podnikatelského parku v Chebu. Veřejnost, obce nebo instituce teď můžou podat připomínky. Park připravuje státní investiční a rozvojová agentura a město Cheb a má tam vzniknout továrna skupiny Daimler Trucks na výrobu nákladních aut. V první fázi by měla zaměstnat přes 2000 lidí. Dokumenty k hodnocení vlivu na životní prostředí jsou na portálu Cenia, říká mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.
4: Předloženým materiálům se nyní může v zákonné lhůtě vyjádřit také veřejnost i dotčené instituce. Dokumentaci společně s těmi všemi obdrženými připomínkami následně podrobně posoudí Ministerstvo životního prostředí.
3: Vydání závěrečného stanoviska se očekává do konce letošního roku. Obyvatelé Počeren u Karlových Varů se dočkají nového zastřešeného pódia u místního fotbalového hřiště. Vedení Karlových Varů slíbilo jeho výstavbu při setkání s místními, kteří upozorňovali na problémy v této městské části. Stavbu zajistí městská společnost Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary. Podrobnosti dodává její ředitel Stanislav Dvořák.
5: Může sloužit pro koncerty, může sloužit pro různé akce místních, dětské dny nebo narozeninové oslavy, takže to bude takový více účelový multifunkční altánek v blízkosti tady kulturního centra v Počernech.
3: Kvůli festivalu Colors of Ostrava moravskoslezská policie posílila hlídky. V okolí areálu se pohybují i policisté s dlouhými zbraněmi. U dolní oblasti Vítkovice pak nesmí lítat drony, které nemají speciální povolení. Omezení platí i pro řidiče. Kolem areálu je snížená rychlost na 50 km za hodinu. Policie taky upozorňuje na uzavřený chodník okolo areálu mezi tramvajovými zastávkami Důl Hlubina a Dolní Vítkovice. Lidé proto mají při vstupu raději využívat hlavní vchod do festivalového areálu právě u Dolu Hlubina. V Číně byl nedávno zadržen český občan, dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé.
6: Evidujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s nímž jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu. I s ohledem na ochranu osobních údajů nebude ministerstvo

0: ministerstvo danou záležitosť nejak dále komentovať ani poskytovať podrobnejšie informácie.
1: Čínská ambasáda v Praze zadržení českého občana odmítla komentovat. Seznam zprávy tvrdí, že jde o českého podnikatele, kterého čínské bezpečnostní složky zadržely v červnu na letišti. Sport. Volejbalisté Karlovarska se v lize mistrů utkají ve skupině s letošním finalistou. Čeká je klub Zavěrče z Polska. Dále narazí na německý Lineburg a španělský tým z Kanárských ostrovů Las Palmas. Rozhodl o tom los. Počasí. V noci a zítra bude většinou polojasno, ráno až skoro jasno a místy mlhy. Během dne se můžou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout výjimečně přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 23 až 28, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Mariánských Lázních se na hlavní třídě opravuje povrch vozovky. Jezdí se jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Horové odpoledne s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Vy jste v 17 hodin slyšeli zprávy od Hany Zubkové. Teď už si přebírá moderátorský post David Forst. Přeji příjemný den. A tady jsou témata, které budeme probírat v následujících 60 minutách. Průmyslové parky lidé zpravidla vnímají jako místa plná montážních hal, parkovišť a také betonových cest. V průmyslových zónách se ovšem paradoxně daří i včelám. Více za chvíli v reportáži. Letošní mezinárodní turistické setkání Eurorando 2026 bude v Krušných horách připomínat nový symbol, takzvané kamenné srdce Evropy, vzniká v Božím daru. I tam se vypravíme. Spolek pod střechou se už řadu let snaží o záchranu poutního místa Bezkokách u Žlutic na Karlovarsku. My vás pozveme na některé akce, které spolek v souvislosti právě s tímhle místem pořádá. No a období letních prázdnin je pro rodiče poměrně dlouhé a také stresující období. Co dělat se znuděnými dětmi dva měsíce, jak je zabavit? Jeden takový tip, co s ratolestmi, také nabídneme v téhle hodině.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hasiči dnes v Aši zasahovali u požáru výrobní haly. Oheň na několika místech zničil střechu i boční stěnu plechové budovy. Předběžná škoda přesáhne 1 000 000 korun. Ještě před příjezdem hasičů opustilo objekt všech 32 zaměstnanců. Hala je v bývalém areálu podniku Tosta mimo obytnou část Aše. U hraničního přechodu mezi Božím darem a německým Oberwiesenthalem vznikl nový turistický památník. 8 metrů široké srdce z kamene připravili organizátoři mezinárodního festivalu Eurorando. Účastníci setkání na konci září přivezou kameny ze svých domovů a postupně je do něj vloží. Pokračuje zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner.
2: Do budoucna bude kamenné srdce složené z kamenů z celé Evropy, ale ty základní kameny jsou z Krušných hor.
1: Podrobnosti o festivalu Eurorando přidáme před 17:30. Karlovy Vary plánují přestavbu parku Malé Versailles. Park s rybníkem, který leží na okraji lázeňské části města, by měl projít celkovou obnovou a stát se dalším místem pro návštěvníky. Prvním krokem má být zajištění dostatečného množství vody pro napájení rybníka. Městská policie v Aši používá mobilní kamerový stojan. V pronájmu ho má na 4 měsíce. Zařízení pomůže taky se zmapováním míst, kde zatím kamerový dohled není. Za pronájem zaplatí strážníci asi 130 tisíc korun. Pokračuje ředitel městské policie Tomáš Čížek.
3: Samozřejmě je možné toto zařízení využít i v případech, kdy budeme veřejnosti upozorněni na to, že na nějakém konkrétním místě dochází k nějakému protiprávnímu jednání.
1: Průmyslový park v Chebu je největší na území Karlovarského kraje. Lidé ho zpravidla vnímají jako místo plné montážních hal, parkovišť a betonových cest. Paradoxně se v něm ale daří včelám. Nápad umístit stanoviště včelích úlů v blízkosti průmyslových objektů se ujal a tak se o ně starají desítky lidí. Tématem otevřeme dnešní den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Je přesně 17:15, tedy 17 hodin a 15 minut. Vy posloucháte Český rozhlas a Karlovy Vary a dnešní středeční den v kraji pokračuje. Průmyslový park v Chebu je největší na území Karlovarského kraje. V současné době nabízí nájemní plochu s rozlohou 400 000 metrů čtverečních. V blízkosti logistických hal s velkými parkovišti se ale paradoxně daří taky přírodě. Komu? Například včelám.
1: Tady konkrétně v Chebu jsme v oblasti, kde žili dřív odsunutí naši původní obyvatelé, Němci. Paradoxně se v těchto oblastech anebo ve městech daří včelám daleko lépe, než třeba někde na vesnici, kde je náře jenom řepka a potom už nic.
2: Říká včelařka paní Alena Machová, se kterou stojíme v blízkosti průmyslových hal průmyslového parku v Chebu. To znamená, ta louka kolem nás v blízkosti betonových ploch parkovišť vlastně ideální pro včely.
1: Tady je složení té takzvané včelí pastvy úplně pro včelstva ideální. Tady pořád něco kvete od jara do podzimu.
2: Pozemky u logistických hal v chebské průmyslové zóně se staly v posledních letech klidovou zónou s rozkvetlými loukami plnými vysoké trávy. A právě proto jsem Pavel Mach, manžel paní Aleny, umístil včelí úly a jejich stanoviště provozuje i v jiných průmyslových zónách.
3: Začali jsme v roce 2018, takže 8 let, kdy nabízíme firmám a různým institucím včely k jejich budovám.
2: A jaký je o to obecně zájem? Spíš se firmy tomu brání, nebo naopak to vítají, přivez trochu ekologie do svých areálů?
3: Je o to zájem, až nás to překvapuje a my neděláme nějaký aktivní marketing, oni si to řeknou vzájemně, najdou na internetu a pak nás osloví.
2: Nápad se ujal a tak se o stanoviště včelích úlů v blízkosti průmyslových objektů starají desítky lidí.
3: My máme už dneska víc než 50 stanovišť po celé republice a to samozřejmě už zdaleka nezvládáme sami. Zaměstnáváme na to 25 včelařů, kteří jsou v těch regionech a o ta příslušná stanoviště se starají. A dohromady máme na těchto stanovištích 170 úlů.
2: Produkce medu, monitoring práce jednotlivých úlů prostřednictvím elektronických systémů a kamer. I to je součást projektu, který vedení chebského průmyslového parku podporuje. Pokračuje za provozovatele areálu společnost Ecolate manažer Jaromír Plotica.
4: Rád bych podotkl, že se nelze dívat na průmyslové parky jako na nějaký izolovaný ostrov, který je vlastně od všech ostatních oddělený, ale je to prostě krajinný prvek, ve kterém se pohybují nejen lidé, ale právě jako hmyz, ptáci a další živočichové.
2: V průmyslovém parku v Chebu ročně vyprodukují včelí úly kolem 160 kg medu. Z Karlovarského kraje Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.

0: Secession.
1: 17 hodin 21 minut pokračuje den v kraji a my se teď společně vypravíme do Božího daru v Krušných horách, kde vzniká takzvané kamenné srdce Evropy. Nový památník tam tvoří kvůli mezinárodnímu turistickému festivalu Eurorando 2026. Město očekává, že se místo stane novým turistickým cílem. Památník zároveň připomene hornickou minulost Božího daru.
2: Hele, to je srdce.
3: Všímá si nově vznikajícího objektu turistka Šárka.
2: Je to takový rozpačitý, myslím si, že až to bude hotový, třeba by to mohlo vypadat hezky, ale nerozumím tomu počinu. Je to zatím takový nic neříkající pro nás, no.
3: Na vycházce k okolo Božího daru ji doprovází její dcera Bára.
4: Spíš jsem si toho jako moc nevšimla, no. Taková rozkopaná věc uprostřed pole.
3: V okolí památníku ještě pracuje těžká technika. Stavbu má na starosti Anton Jurica.
5: Celý ten návrh je v podstatě dost jednoduchý a architekt rozkreslil přesný tvar a celý se to povařilo, osadilo do terénu.
3: Je to ocelové srdce, položené, vypadá to jako vykrajedlo na vánoční ozdoby, akorát tedy v mnohem větších rozměrech.
5: Je to zamáčklý do louky a vyskládaný tady místním kamenem Krušnohorským svorem, který je tady přímo z toho místa.
3: Je to nakloněné k terénu, takže je to vidět z cyklostezky.
5: My jsme s tím tady otáčeli, jak to vlastně nastavit a myslím si, že se to povedlo, že to je vidět z těch hlavních cest a bude to i docela pěkný fotopoint.
3: Památník vzniká k příležitosti Mezinárodního festivalu pěší turistiky Eurorando. Účastníci do něj během setkání vloží kameny, které přivezou ze svých domovů. Podrobnosti přidává zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner.
6: Inspirací pro kamenné srdce bylo Španělsko, kde při Eurorandu se slévaly vody z celé Evropy. My jsme si řekli, že ke Krušným horám spíše než voda patří kameny, protože ta hornická tradice je velmi silná v Krušných horách.
3: Srdce je zatím vyskládáno jenom místními kameny.
6: Řekněme, když 3000 lidí přiveze každý kilogramový kámen, tak už máme hnedka 3 tuny kamene, což je taková jedna menší Tatrovka, takže já věřím, že se to srdce zaplní. A cílem Euroranda je motivovat lidi k tomu, aby se zpět do Krušných hor vrátili o rok, o dva později s kamarády, s rodinou, aby zkrátka objevili krásné místo na zemi a vrátili se na něj. A pak můžou přivést svůj další kámen.
3: Festival pěší turistiky Eurorando 2026 se na české i německé straně Krušných hor uskuteční od 20. do 27. září. Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Jsou místa, která člověk navštíví jednou a už na ně nikdy nezapomene. Mezi taková patří skoky u Žlutic na Karlovarsku s poutním kostelem Navštívení Panny Marie. O jeho záchranu se už 20 let snaží spolek Pod střechou. V této souvislosti tu také pořádá řadu kulturních a společenských akcí. O těch nejbližších si s místopředsedou spolku Petrem Linhartem povídala Zlata Kinská.
1: Mě by určitě zajímalo, z čeho máte největší radost, co považujete za největší úspěch za těch 20 let.
2: Já si myslím, že největší úspěch je ten, že jsme to schované, neznámé a zanikající místo objevili docela široké veřejnosti a že pro mnoho lidí je to vítaný cíl návštěv a nebo i vítaný cíl delšího pobývání těch lidí, kteří navštíví skoky podle našeho hrubého sčítání každého přibližně 7 až 8 tisíc.
1: Pojďme představit projekt Živé skoky a také kulturní program, na který se můžeme těšit.
2: Je to soubor všech různých událostí, které tam v létě děláme. Dalo by se říct, že je to takový jako umělecko-duchovní festival. Některé věci už proběhly. Úplně v nejbližší době vás mohou pozvat třeba na sobotu nejbližší 18. července, kdy u nás bude hostovat Jitka Hostrová se svým vlastním festivalem Procházky umění a s kapelou Baroque Unlimited. Bude následovat třeba svatá Jakubská pouť 1. srpna koncert Romany Janotové. Ale já možná radši odkážu na naše webové stránky skoky.eu, kde je vlastně celý ten letní program, protože chápu, že to takhle nelze moc jako rychle pamatovat. Přesto rád bych upozornil na jednu významnější akci. Náš spolek se stará o skoky v podstatě 20 let a také to 20. výročí toho našeho snažení chceme oslavit. Oslavíme ho v sobotu 29. srpna, kdy večer bude koncert souboru Gemini Musicales, který se zabývá dobou interpretací úžasného barokního autora Adama Michny z Otradovic. Nicméně celý ten den chceme v takovém jako slavnostním duchu zvát všechny přátelé a příznivce skoků na takové společné celodenní setkání, abychom se možná mohli potkat na chvíli i trošku jinak než pracovně, což platí nejen pro členy spolku a jeho jako nejbližší příznivce, ale vlastně pro všechny návštěvníky, na které kolikrát nemáme tolik času, jako bychom chtěli mít, tak třeba se nám to při tom slavnostním setkání více povede.
3: Den v kraji. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A během letních prázdnin často rodiče řeší, co dělat mimo dovolené a jak děti zaměstnat, protože děti bez školního režimu často bývají neposedné a nebo třeba znuděné. Na jeden takový tip přišla i naše regionální stopařka Lucie Chládková, kterou teď zdravím. Lucko, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Lucie, prozrať nám, kde právě v tuhle chvíli jsi. A hlavně, jaký tip pro lelkující děti a jejich rodiče vlastně máš?
2: Právě stojím v Rotavě na Sokolovsku, kde probíhá trénink nazvaný Ulice v pohybu. Parta dospívajících chlapců se tu každé úterý a středu scházejí. Pomáhají druhým pilovat techniku jízdy, akrobatické triky na úrampě nebo pump tracku. Pro posluchače připomenu, že jde nejčastěji o asfaltový povrch nerovného, klikatého a kopcovitého terénu. Tyto tratě v posledních letech často vznikají ve městech nebo jejich přilehlých částech, kde jezdí na kolech a koloběžkách mladí od 8 let.
1: Lucko, kdo přišel s nápadem uspořádat a vést akci takového typu a hlavně kolik dětí se tu vlastně schází?
2: Zprvu děti jezdili na náměstí, na schodech, na zábradlí, kde samozřejmě rušili a ohrožovali nejen sebe, ale i obyvatele. Postupně takových přibývalo a často byly vykázány městskou policií. Kluci si ale nenechali odradit. Ve spolupráci se staršími a zkušenějšími jezdci oslovili starostu, který nechal zřídit areál a město Rotava nakoupilo koloběžky, které jsou dětem k zapůjčení. Mimo pořádající jezdce se tu schází okolo 4 až 15 dětí, kteří se chtějí učit. Trénuje se dvakrát v týdnu.
1: Ty sama stojíš hned vedle trati. Měla jsi už v nějaké chvíli strach, že ti nějaký rozjetý biker skočí s kolem až do náručí?
2: Někteří jezdci tu jezdí opravdu riskantně, ale po delším pozorování mě tato obava opouští. Jezdci jsou evidentně zkušení a vědí, co dělají. Jsou klidní, jistí, rozvážní. Stalo se sice pár pádů, ale vrátili se zpátky na trať. Bajkeři ochotně vypomáhají nejen s teorií o jízdách a podporou, ale také s drobným poraněními a opravami.
1: Pump track je specifická trať, kde se místo šlapání spíš houpe tělem. Viděla jsi už v akci nějakého jezdce, u kterého bys řekla, že má našlápnuto na tu opravdovou profi kariéru?
2: Jezdí tu několik šikovných jezdců, kteří nebudou úplní začátečníci. Krásně a ladně zvládají jízdu na trati. Jak už jsi zmiňoval, Davide, principem jízdy je bez šlapání. Přirovnala bych to k dětské houpačce. U pump tracku je to stejné. Mladí cyklisté si trénují, jak správně pružit v rukou a nohou. Ještě upřesním, že tréninky se konají každé úterý a středu v případě dobrého počasí jako dnes.
1: To byla Lucie Chládková, naše regionální stopařka z Rotavy na Sokolovsku. Lucko, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: A po včerejších bouřkách se nám tady v Karlovarském kraji dnes alespoň teď odpoledne vyjasnilo, jak to bude dál s počasím. Na to se teď zeptám Pavla Kopečka, kterého mám na telefonní lince. Pavle, hezký podvečer přejeme. Tak jaké bude počasí dnes večer a hlavně zítra? To nás zajímá určitě trošku víc.
2: Hezký podvečer, tak dnes očekáváme, že ještě bude méně oblačnosti, k ránu se potom budou tvořit lokálně mlhy a výjimečně by se ale přece ještě hlavně zpočátku mohla vyskytnout nějaká přehánka. Teploty po ránu 15 až 12 stupňů, během dne většinou polojasno, ráno může být i skoro jasno, ale také se určitě zejména v údolích objeví místy mlhy. Během dne pak může přechodně být i zvětšená oblačnost a výjimečně by se mohla opět objevit přehánka. Teploty 23 až 26 stupňů a vítr jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Pavel Kopeček a počasí na dnešní večer a zítřejší den, tedy čtvrtek 16. července. Pavle, díky, mějte krásný zbytek večera, naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.

0: Hodina, která je určená pravidelnému pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, je téměř u konce. Máme přesně 7 minut před 18. hodinou. Já vám nabídnu ještě z písniček třeba Richarda Marxe a také další písničku. No a už po 18. hodině se můžete těšit na muziky, to znamená milovníci dechovek si přijdou na své. To je pořad, který následuje hned po zprávách s Hanou Zubkovou, která se ve zprávách bude věnovat třeba tématu, že ve Františkových Lázních bohužel zemřel muž při bourání zdi. Počkejte si na podrobnosti, David Ford se pro dnešní den loučí. Přeji vám krásný zbytek dnešního večera a budu se na vás těšit opět na stejných vlnách, tedy na vlnách rádia vašeho kraje. Zítra přesně v 17 hodin. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ve Františkových Lázních zemřel muž při bourání zdi. Dvě schránky nalezené při opravě střechy plzeňské katedrály ukrývaly noviny, mince a dokumenty z počátku 90. let minulého století. Poslanec Turek by v případě stíhání kvůli nehodě nevyužil imunitu. A zítra bude většinou polojasno, výjimečně přehánky, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Ve Františkových Lázních dnes zemřel muž při stavebních pracích. Zavalila ho suť při demolici zdi. Neštěstí se stalo v místní části Dlouhé mosty, pokračuje krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
2: Můžeme potvrdit, že jsme přijali oznámení o zavalení osoby sutí při stavebních úpravách u Františkových Lázní. Muž bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem. Cizí zavinění bylo předběžně vyloučeno. Případem se zabývají chebští kriminalisté.
0: Desítky let staré předměty ukrývaly dvě schránky nalezené při opravě věžičky plzeňské katedrály. V měděných pouzdrech byly noviny, mince nebo plzeňské propagační letáky z počátku 90. let 20. století, kdy se střecha katedrály opravovala naposledy. Nenaplnilo se tak očekávání, že by ve schránkách mohly být i přes 100 let staré dokumenty. Podle Ivy Fictumové z plzeňského biskupství se dnes potvrdilo, že se do schránek už při poslední opravě v 90. letech nevrátili.
3: Podařilo se nám zjistit od pamětníka, že když opravovali střechu, tak našli v Makovici prostřelenou schránu, zřejmě prostřelená z konce druhé světové války, a celou tu dobu do těch 90. let do té schrány zatékalo. Takže ty věci byly hodně poškozeny.
0: Staré dokumenty by mohly být uložené v Národním památkovém ústavu. Plzeňské biskupství po nich bude dál pátrat. Nalezené i novodobé předměty a listiny v srpnu uloží zpátky ve schránce do věžičky katedrály. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě, napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, které převáželo krev. Včera Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. Spojené státy dokončily nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil. Armáda se podle něj zaměřila na systémy pobřežní ochrany a sklady řízených střel, včetně odpalovacích základen. 90-minutová série úderů podle velitelství dál oslabila schopnost Teheránu útočit na komerční dopravu v Hormuzském průlivu. Sport. Po postupu Španělů přes Francii se rozhodne o druhém finalistovi fotbalového mistrovství světa. V Atlantě proti sobě nastoupí Angličané a obhájci titulu Argentinci. Ti dvakrát zvládli prodloužení a osmifinále s Egyptem otočili ze stavu 0-2.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou polojasno, ráno až skoro jasno a místy mlhy. Během dne se může při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout výjimečně přehánka. Nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 23 až 28, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou

0: ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 210 u Rovné na Sokolovsku ve směru na Vítkov havarovala motorka s osobním autem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
2: Milí posluchači, právě nastal čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jan Skládal. Dnešní pořad bude věnovaný chodské dechovce, tedy kraji kolem Domažlic. A proto si hned na úvod poslechneme řízný pochod Sláva Chodsku, který v roce 1932 složil Josef Flegel. A kdo to byl Josef Flegel? Především violončelista, hudební pedagog a skladatel, spojený zejména s pražským hudebním životem první poloviny 20. století. V letech 1898 až 1901 působil jako učitel hudby v Hořicích, poté jako solový violončelista vojenských orchestrů v Košicích, Terezíně a v Praze. V období první republiky působil v České filharmonii. Po roce 1919 si v Praze otevřel vlastní hudební školu, kde vyučoval klavír, housle a violončelo až do roku 1948.

Dozněl pochod Sláva Chocku, kterým se každoročně zahajuje i tradiční chocký bál v Domažlicích, který se zpravidla koná předposlední březnovou sobotu. Jak už zaznělo, budeme se dnes věnovat chockým dechovkám, které se v rámci tohoto bálu a chockých slavností o hudební doprovod pravidelně starají. Jako první si představíme horalku, kterou v roce 1973 založil vojenský muzikant původem ze Strakonic, pan Karel Bastián, a Václav Wiesner ze Starce u Gdyně, rodák z Nevolic. Následuje proto valčík Přijď k nám večer v úpravě Milana Hranaje, který v horalce sedával i za bicí soupravou. Ve studiu Českého rozhlasu Plzeň jej v roce 2002 naspívali Dagmar Maříková a Jiří Fajl.

Tak touto písničkou jsme pozdravili i všechny Pepíky. A tím se dostáváme k nástupci Václava Wiesnera, panu Josefu Kubalíkovi ze Štítovek, kterého srdečně zdravím. Následující polku Ošemetná láska složil Jan Čiviš z Holíšova, který s Horálkou léta hrával na baskřídlovku, zpívá opět pan Jiří Fajl z Domažlic.

Milí posluchači, posloucháte pořad Muziky muziky. Dnešní vydání je věnované aktivním chodským dechovkám. Po horálce, kterou od letošního roku vede kapelník Karel Benda, přichází na řadu dupalka kapelníka Michala Jansy z Nevolic. Založena byla v roce 1990 a působí od roku následujícího. Její písničky si pro vás chystá kolega Jaroslav Tachovský, a proto si dnes poslechneme skladbu další chodské kapely, a to Vrchovanky z Mrákova. Dechová hudba Vrchovanka kapelníka Petra Němce, řečeného Bajsa, byla založena v květnu roku 1995 za pomoci Stanislava Švandrlíka. V roce 2008 natočila CD, ze kterého si pustíme chodskou lidovou písničku v úpravě pana Josefa Tumse z Blížejova Tamhle je háječek. Zpívají Martina Pincová, Jana Randová, Jiří Kuplík a Petr Němec. Hned po ní zazní i autorská skladba Josefa Tumse Studánka pod Čerchovem.

V roce 1997 založil ve Starém Klíčově kapelu HNK Miroslav Paleček, ve které 5 let působil coby umělecký vedoucí pan Karel Fictum. Na jeho odkaz dnes navazuje i kapela Regent. Psal se rok 2000 a v Domažlicích vznikla kapela Domažličanka Jana Mlezivy, kterou v roce 2022 převzal Jaroslav Řezníček, zvaný Švejda z Postřekova, a pojmenoval ji po své rodné vsi – Postřekovanka. Nyní se už pro nás chystá lidová polka v úpravě Milana Baginského Domažlická muzika. Zpívají Eva Dřímalová a Josef Kuplík, neboli Pepa Dvorák ze Spáňova, který je tváří Postřekovanky dodnes.

Ze studia Rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí Jan Skládal. Závěr dnešního dílu věnovaného aktivním chodským dechovkám bude patřit opět do Mažličance, respektive Postřekovance a směsi chodských písniček. V úpravě Jana Čiviše zazní Mrákovská věž, Bořická šenkýřka, Vokolochodova a Já se vždycky ohlídám.

Na vlnách Českého rozhlasu se právě rozezněla rendžporská dudácká polka a to je signál, že právě začíná špalíček lidových písní. Ten dnešní bude poněkud jiný. Převyprávím vám příběh o tom, jak se jeden strejček z Postřekova vydal za synem do Prahy. A pozor, vyprávět budu v chodském nářečí. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Josef Kuneš.

Tak tedy Karakýl strýček Švída do Prahy. Strýček Švída vostával v Potřekově a v Praze měl ženatýho syna. Dostal on jednou nápad, že by ho jíl naštívit. Dlouho hučil do starého Špoucla, aby jíl do Prahy s ním, až Špoucl poudá. A tak teda, když jináč ty čerchmante nedáš, tak já s tebou pojeru. Necháli si hupec hodný kus toče, rozloučili se svýma bábama a šli na dráhu. Švída koupil dvě kartičky do Prahy a když je podává průvočímu ke kontrole, špitá přitom něco Špouclovi do ucha. Průvočí kartičky překontroloval, proštíp, ale bylo mu divný, proč se oba děrkové na ní tak divně dívají a šklebí se od ucha k uchu. Když se pak na ně ohlíd, dali se už děrkové do opravduckýho smíchu. Žaloval teda Cuxfírovi, že se mu děrkové smíjou. Vyrazil teda na ně Cuxfíra. Prohlíd kartičky, ty buly, to se ví v pořádku. Ale děrkové se smíli, až se za bruch popadáli. Co se stalo dál, vám prozradím až po pěkných písničkách.

Posloucháte Špalíček lidových písní a v něm vyprávění o tom, jak jel strejček z Postřekova do Prahy. Když se děrkové pořád řechtáli, dopálil se teda i cuksvíra a jak vlak v Klenčí zastavil, šel na ně žalovat do kanceláří. Chtějí, nechtějí, mušíli děrkové z vlaku ven a rovnou do kanceláří. Tam se do nich přednosta pustil, že zlehčujou ajzmponácký řemeslo a začal jim nadávat, až se starý Švída dopálil a rozkřík se na ně. Vy, ajzmponáci, moc mi neříkejte, že jste nějaký chytrý. Teď ani jeden z vás nepoznal, že máme vyhandlovaný kartičky a klidně jste je proštipli. No jo, dík, já mám špouclovo kartičku a on zase jít smou. Přednosta se dal do smíchu, smíl se jít cuksvíra s průvočím. Děrkové se vrátili do vlaku a dojíli šťastně až do Prahy.

Když už Děrkové Prahu drobek prošli, zastavili oni se na Karlově mostě a čumili delů na rybáře ve Vltavě. Bafáli přitom fajfky a to, co ví, v houbě zuby žádný. Tu starý Švída vidí, karak rybář něco tahá z vody. Nakloněný nad vodou se ptá Špoucla. Ty, Vondro, cak on to tam dělá? A jak odevřil houbu, vypádla mu milá fajfka až bluňk do vody. Špoucl na ní kouk, už klíp se a poudá. Tak. A víc neřek teký nic. Ta jeho fajfka tekýž bluňk do vody a bulo to celý. Dopálený Švída se na ní otočí a poudá. Ty holci, starý ořechvet, to si aspoň ty nemohl držít houbu? Mohli jsme mít aspoň jednu fajfku dohromady. Ičkom nemáme docela nic.

Posloucháte Špalíček lidových písní a v něm vyprávění o tom, jak se dva strejčkové z Postřekova vydali do Prahy. Švída se Špouclem se smutně loudají z Pražského mostu, když jdou kolem jednoho velkého baráku, na kterým bula cedulka. Zastaví-li a louskají, co je na té ceduli napsanýho. Švída, který humíl to psaní čerstvějiš přeříkát, popáč Poucla za rameno a půjdá. Vondro, honem z té Prahy pryč. Ty Pražáci mají na nás padeno. Honem se musíme spakovat a šups na dráhu, hajď máme Prahu, co nejspíš za Žibetem. Co pas jsme pro ty Pražáky nějaký dobytek? Když přijeli domů, stará Švídka byla zvědavá, že jsou tak brzo zpátky. Hale, lotří jsou v té Praze a nic jinýho, poudá Švída. Asi se musíli dovědět, že jsme tam se Špouclem na návštěvě a tak na jedný chalupě vyvěsili cedulku s nápisem Dnes máme k obědu 3 chody. No, jednoho už tam asi míli a na nás čekali, až přijdem. Ale depa, na to jsme se nenarodili, aby si z nás nějaký Pražáci dělali fašírku nebo šperkburt. Vypálili jsme jim rymík a už nás žádný na světě v Praze neuvidí.

já to chlap, abych nechal milování, bůl bych já to chlap, abych nechal sát, abych nechal milování, když je divče na vdávání, bůl bych já to chlap, abych nechal sát.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Strážníci v Aši mají pronajatou mobilní kamerovou věž. Ústavní soud zrušil rozsudek o náhradu škody za zmařenou stavbu větrných elektráren na Ústecku. A zítra bude většinou polojasno, výjimečně přeháňky, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Městská policie v Aši používá mobilní kamerový stojan. V pronájmu ho má na 4 měsíce. Zařízení pomůže taky se zmapováním míst, kde zatím kamerový dohled není. Za pronájem zaplatí strážníci asi 130 tisíc korun, pokračuje ředitel městské policie Tomáš Čížek.
2: Samozřejmě je možné toto zařízení využít i v případech, kdy budeme veřejnosti upozorněni na to, že na nějakém konkrétním místě dochází k nějakému protiprávnímu jednání. Sem to zařízení můžeme umístit a máme to v plánu. Taková místa máme současně by vytipovaná. Je to ulice Šumavská a celý prostor za Lidovým domem v Aši a je to prostor u nádraží a ulice u nádraží.
0: Ašská městská policie funguje od loňska v nepřetržitém provozu. V lednu spustila provoz linky 156 a zřídila vlastní informační web. Ministerstvo životního prostředí uspělo ve sporu o výstavbu větrných elektráren na Ústecku. Ústavní soud zrušil rozsudek, podle kterého měla soukromá firma nárok na náhradu za zmařenou stavbu na okraji Petrovic. Společnost tam chtěla vstyčit 2 větrníky zhruba před 20 lety, nezískala ale výjimku z ochrany ptactva. Následně požadovala odškodnění 265 milionů korun. Podle soudce zpravodaje Pavla Šámala v tomto případě převážilo právo na ochranu přírody nad vlastnickým právem.
3: Obchodní společnost, když se stala vlastníkem těch pozemků, tak už tehdy tam byl ten požadavek na udělení té výjimky a v těch správních řízeních bylo řečeno, že právě při porovnání těch zájmu, a to prošlo i ústavním soudem, převažuje v tomto případě právě ten zájem na ochraně přírody a životního prostředí.
0: Předseda představenstva firmy Wind Technology Rostislav Beneš je rozhodnutím ústavního soudu zklamaný. Podle něj zvažují stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. V Cholupicích na jihu Prahy hoří statek. Hasiči vyhlásili 2. stupeň poplachu ze 4. Informovali o tom na síti X. Na místě zasahuje přes 20 kusů požární techniky. Hořící statek patří společnosti DSS, která ho plánovala přestavit v malou zbrojovku, dodávající zbraně pro NATO a Ukrajinu. S tím nesouhlasili radní městské části ani někteří místní. Státy Evropské unie se shodly na prodloužení cenového stropu na ruskou ropu o 1 týden, tedy do 23. července. Do té doby bude 27 podle informací od diplomatů, které má Český rozhlas k dispozici, pokračovat v jednání o dlouhodobějším řešení a o přijetí celého 21. balíku sankcí proti Rusku. Cena ruské ropy přepravované evropskými tankery do třetích zemí tak zatím bude podléhat dosavadnímu stropu 44 dolarů za barel.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou polojasno, ráno až skoro jasno a místy mlhy. Během dne se může při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout výjimečně přeháňka. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na horách 20 až 23 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé až dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda osobního auta s motorkou u Rovné na Sokolovsku byla odstraněna a provoz v jízdním pruhu byl obnoven.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: To jsem pozdravil nejen magistru Dagmar Magincovou, ale takhle začíná i e-mail, který k nám přišel od posluchačky Inky. A ona nám napsala, nevím, jestli můj dotaz patří sem, ale nenapadá mne, kde jinde by se to dalo zjistit. Patří sem. Víte, paní magistro, patří. Paní Inko, máte štěstí, patří, vystihla jste to, našla jste správnou rubriku. V poslední době, jak píše paní Inka, se setkala s averzí k tomu, když někdo někomu přeje štěstí a drží mu pěsti. Všeobecně mezi lidmi se drží palce. Paní Inka ale od jak živa, když chce někomu přát, aby měl úspěch, nebo aby se mu dařilo, tak drží pěsti, protože pěsti jsou štěstí, píše. Na druhou stranu, pokud by držela palce, přeje prý dotyčnému kopance. Tak se ptá, jestli jí můžeme říct, jak to vlastně s těmi pěstmi a palci a držením a tak je. Předem děkuji za odpověď. To jsem zvědavý, jak jste se s tím poprala a co jste vyhledala.
2: Zkusím to trošičku zestručnit. Když se vrátíme k tomu významu, tak ten je samozřejmě jasný u obou těch rčení. Jak držet pěsti, tak držet palce znamená přát někomu úspěch, být na jeho straně, přát mu dobrý výsledek. A já jsem se tedy podívala do slovníku české frazeologie a idiomatiky a zjistila jsem, že tam se uvádí pouze frazem držet někomu palec nebo palce. O pěsti se tam nic neříká. A je tam ale zase navíc vysvětleno, že toto rčení se užívá zpravidla i s gestem, kdy palec zatneme do pěsti, schováme ho pod prsty ruky. A u toho frazému jde o přejímku z němčiny, ale původně to gesto je pravděpodobně z římských dob, kdy gladiátor, který prohrál, tak se o něm rozhodovalo tím gestem palec dolů. A proti tomu existovalo gesto jakéhosi soucitu a milosti. To znamená ten palec schovaný v pěsti, aby nemusel zemřít.
1: Jsou tady nějaká synonyma toho výrazu držet pěsti, držet palce, když už jsme u toho?
2: Jsou a zase můžeme zůstat třeba u těch, která uvádí ten slovník české frazeologie, ze srdce někomu něco přát, nebo být v duchu s někým, a nebo někomu přát zlom vás, což je jaké velice zajímavé spojení. A jestli ještě můžeme na závěr ujistit paní Inku, že v těchto případech, kdy volím mezi nějakými frazémy, není nutné se ptát, který je správný a který je špatný. Protože už Jaroslav Zaorálek, který se rčeními a příslovími intenzivně zabýval, vyslovil takovou charakteristiku rčení, nebo frazému, nebo idiomu, a sice, že jde o stylistické obohacení našeho vyjádření, které má lidový původ spontánní, bezprostřední. Takže jakou variantu si zvolím, tak obohacuji svůj individuální styl, svůj jazyk, vyjadřuju svoji náladu a podobně.
1: Můžeme si s tím hrát, můžeme si dělat, co chceme.
2: Přesně tak.
1: Paní Inko, držíme palce, promiňte, pěsti, abyste se s tím poprala.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Brno v podvečer zasáhla silná bouřka. Hasiči vyjeli k 50 událostem. O stavbě obchvatu Volar na Prachaticku rozhodne referendum. A počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívání srážek. Postupně až polojasno. Maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Hasiče v Brně v posledních několika hodinách zasahovali zhruba u 50 událostí kvůli silné bouřce s kroupami. Nejvíce zasažen přívalovým deštěm byl střed města. Zatopené byly například některé křižovatky. Hasiči proto hlavně čerpali vodu z ulic a odstraňovali spadlé větve. Potvrdil to jejich mluvčí Petr Příkazský.
2: Víme, že jsme začali v 17.30 a řešili jsme odstraňování stromů z různých komunikací, chodníků i silnic. Někde jsme čerpali vodu komunikací a momentálně se situace teď uklidnila.
0: Lidé ve Volarech na Prachaticku rozhodnou v referendu o stavbě obchvatu. O vyhlášení usilovala petice, kterou nakonec podepsalo téměř 700 lidí. Její iniciátoři se obávají, že plánované rozšíření silnice z Blažejovic do Volar přivede do města více transitní dopravy a zhorší bezpečnost i kvalitu života. Lidé požadují, aby město začalo opět aktivně řešit obchvat.
3: Zatím teda si myslím, že to potřeba není.
4: Myslí si obyvatelka Volar paní Markéta. Podle opozičního zastupitele Tomáše Válka z Pirátů je cílem petice dát samosprávě závazný mandát o obchvatu jednat s odborníky i dotčenými úřady.
5: Pokud se tedy tato trasa rozšíří a přivede sem další auta bez toho, aniž bychom měli souběžně vyřešený obchvat, bude to pro Volary znamenat pomalou smrt.
4: Nezávislá starostka Martina Pospíšilová s vypsáním referenda souhlasí. Upozorňuje, že případný obchvat by zvýšil dopravu v okolních obcích.
6: My teď usilujeme odklon transitní dopravy na jedničkovou silnici.
4: O vypsání referenda zastupitelé definitivně rozhodnou na zasedání 27. července. Z Volar Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Na radnici v Jaroměři na Náchodsku se obrací nespokojení obyvatelé města, kterým se nelíbí kvalita nedávno dokončené opravy ulice Svatopluka Čecha. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO jde ale zatím ze strany státu pouze o provizorní opravu. Ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje rozsáhlou rekonstrukci několika ulic v Jaroměři.
7: Tady udělali ty nejnutnější opravy, protože za 2 roky, když se to bude celý předělávat, tak tohle to nový, vlastně co tam jako udělali, tak bylo, že se to úplně sypalo, tak to tam bylo opraveno, aby to 2 roky vydrželo. Nech se to celý udělá, zrekonstruuje jako znova.
1: Počasí.
0: Večer a v noci na zítřek čekáme v České republice zpočátku ještě oblačno až polojasno, místy přechodně skoro jasno, pouze výjimečně přehánky nebo bouřky. Postupně ale od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ujedinělé bouřky, a to hlavně v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 14 stupni, při zmenšené oblačnosti 12. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, jedinělé bouřky, a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32. K tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je nové omezení u exitu Jirny Úvaly. Na kilometru 8 je provoz stažen do pravého pruhu, tvoří se kratší kolona. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Seriál 90. Případy prvního oddělení či film Zpráva o zvěrstve v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petera Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den, prosím.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karola Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie, už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: 35 letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karolem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s režisérem Peterem Bebjakem. Pane režisére, teď nedávno vstoupil do kin váš film o zpěváku Duchoňovi. Chystáte teď něco dalšího? Už na něčem pracujete? Nebo je teď ten čas toho volna, kdy si užíváte třeba divadel a podobně, koncertu?
1: V podstatě počas toho, keď něco točíte, tak už mezi tím musíte připravovat další 2-3 projekty, protože ak je to filmový projekt, tak trvá několik rokov. Niekedy, kým sa dostane k tej realizácii, ale vy musíte už ten projekt písať scénár, oslovovať producentov, písať explikácie, robiť tie formálne záležitosti, aby ste tie financie vôbec vedeli získať. A keď dotočíte, tak medzi tým môže prísť nejaká ďalšia práca v rámci seriálov, alebo máme v rámci firmy, vyrábame seriály dlhodobejšie, ktoré sú na český trh. Takže tej práci, vždy sa to tak nejak vzájomne prekrýva a doplňa. Takže taký ten klasický voľný čas mám iba keď si poviem, že teraz nechcem alebo nemôžem robiť, že si musím dať pauzu. Ale pripravujeme dve pohádky v podstate. Jedna pohádka je pokračovaním televíznej, také tej vianočnej, ktorú sme už robili pred 2-3 rokmi. Bola vysielaná. A druhá je pohádka, ktorú by sme chceli urobiť pre kina. A tá sa volá Hejkal. A tam scenár napísal Marek Epstein. A je to to, čo sa mi na ne páči, že je to pohádka o inakosti.
0: V čem tá inakosť spočíva?
1: V tom, že ako ľudia sme rôzni a tým pádom ako k sebe aj tie postavy, ako k sebe pristupujeme, akým spôsobom sa na základe tej inakosti vieme odsudzovať alebo vieme k sebe nájsť cestu a v podstate, že jak je dôležitá tá inakosť v tej spoločnosti.
0: Sú to pohádky pro český trh?
1: Obidve.
0: Tak to jsme rádi. Plánujete do Vánoc stihnout? Má to být třeba vánoční pohádka?
1: Na ty další Vánoce. Na teraz nie, protože tu pohádku pre Českou televíziu my začneme vyrábať někdy v lednu. A ak všetko půjde dobre, tak by mala být vlastně připravená na ty další Vánoce. A to Hejkala, to by jsme chceli robiť na podzim budoucí rok. Ale treba to všetko připravit.
0: To vypadá, jako kdyby nikdy nebylo hotovo, že stále něco dokončíte a už něco je dalšího v běhu.
1: Ano, vždy to tak je. Albo málo by být.
0: Vy jste také točil seriál Chlap, kdy vlastně na Slovensku to byla druhá šance. Vy jste ale točil tu českou verzi. Čeká vás nějaké pokračování? Nerozebíhá se už natáčení další řady?
1: Ne. Ten projekt mal iba tuto jednu sezonu. To už jsou rozhodnutia televízie, že či mal, alebo či naplnil očakávania, alebo nie. Takže do toho ja proste nevidím. Ale v podstate pripravujeme aj projekty pre ďalšie, či už pre komerčné stanice, alebo aj pre Českú televíziu. A sú to v podstate minisérie, ktoré obsahujú nejakých 6 epizód. Takže
0: krimi? Krimi?
1: Jeden projekt z toho je čisté krimi, áno.
0: Tak ať se vám práce daří a my diváci se budeme těšit na výsledek. Moc děkuju, že jste tady byl, režisér Peter Bebjak.
1: Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Mívání deště, postupně až polojasno. Maxima zítra odpoledne kolem 29 stupňů, na jihu Moravy až 32. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Podnikatelé v České republice zřejmě od začátku příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení evidence dnes ve finálním třetím čtení totiž schválili poslanci. Podle vlády to přinese do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to ale rozporuje.
1: V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: EET má narovnat podnikatelské prostředí. Má i určitý přínos do státního rozpočtu. Bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
1: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
3: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
1: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Počet akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren na Vysočině klesne ze 14 na 10. 4 zóny se navíc zmenší. Vyplývá to ze stanoviska Ministerstva životního prostředí. Většina dotčených obcí s vyřazením z akceleračních zón nemá problém.
4: Zrušení akceleračních oblastí neznamená, že v obcích nebudou moct větrníky vzniknout. Investoři budou muset pouze absolvovat nezkrácené povolovací řízení. Některé zóny, které ministerstvo nezrušilo, ale obce i nadále odmítají. Proti stavbě větrníků ve zrychleném řízení je například vedení Obrataně na Pelhřimovsku. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Po ničivém požáru z loňského června opět ožívá pila ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Oheň tehdy zničil výrobní halu i většinu technologií. Dnes už na místě stojí nová budova a zaměstnanci se pozvolna vrací do práce. Podle vedení se podařilo obnovu zvládnout díky hlavně nasazení vlastních pracovníků. Potvrdil to ředitel pily Marian Koniar.
5: Specifikum naší firmy je, že máme vlastní kovovýrobu a po požáru někdy v zimě v podstatě celá firma začala pracovat na obnově, na výrobě strojů. Sport.
0: Před několika málo minutami začalo druhé semifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Anglií. Vítěz tohoto souboje nastoupí v neděli ve finále proti Španělům. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy ještě zataženo, doznívající déšť a přehánky, postupně se budou vyskytovat opět lokálně přehánky, ojediněle také bouřky, večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Praha-Plzeň je u Berouna silný provoz. Podle všeho je to proto, že se mezi kilometry 18 a 14 pohybuje údržba, tolik doprava. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
6: Zlatá láska.
7: Láska je odměnou, silou, která překoná strasti a nesnáze. Dokáže vám to příběh, který jsme pro vás vybrali.
8: Jí je 71 let, on je o 4 roky starší. Už jsou spolu více než 52 let.
7: Už v dětství se naučili vážit si pokoje, dostatku a hřejivého citu. Láska je svedla k sobě a vynahradila jim vše, co jako malí neměli.
8: Milují se a váží si jeden druhého. A přitom stačilo málo a nevzali se.
6: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny Miluška a Karel Cilichovi, kteří se poznali na Teplicku v severních Čechách.
0: Prožili spolu už 52 let jako manželé. Jejich láska je jak z červené knihovny. Plná zvratů, překvapení, ale hlavně vroucího milování. Vyražme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Miluška a Karel.
5: Ano, ano.
4: Jsme přesně, to my, tak, přesně.
5: To my.
3: Tak pro Milušku mám květinu takhle.
5: Ježišmarja, děkuju pěkně.
3: A pro Karla mám něco sladkého, anebo se o to podělíte.
4: Děkuji, moc krát.
5: Děkujeme, moc krát, super. A vítáme vás u nás.
4: Vítám. Můžu vám říkat Patriku?
3: Můžete.
4: Jo.
3: Já vám budu říkat Karle a vám Miluško.
5: Dobře, děkujem.
4: Já děkuji.
5: Já mám trému jako blázen, to si nemůžete představit.
3: Z čeho teď budete vyprávět o tom, co jste prožili?
5: Jo, prožili a prožíváme, to je tuplovaný prožití teďko.
4: Prostě nádhera, jo.
0: Jejich láska se začala rodit v srpnu roku 1971. Karel se vrátil z dvouroční povinné vojenské služby a potkal svoji sestřenici, která ho pozvala domů na kávu.
1: Stejné pozvání dostala i mladá Miluška, která se s Karlovou sestřenicí kamarádila. Došlo k osudovému setkání.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A první pohled mi padla do oka, jo, že to byla prostě, jsem říkal, to je ta pravá, ta musí být moje. Byla nervózní taková, jo. Ale nějak jsme se prostě dali trošku do řeči a tak jsem ji pozval potom na rande, jak se říká, že jo. Chodili jsme na procházky hlavně, jo. Pořád se drželi za ručičku, aby mi neutekla. Byly to hezké chvilky, které jsme prostě prožívali a měli jsme se rádi. Chodili jsme spolu za ručičku.
3: První pusa, kdy přišla?
4: No, ta přišla, to bylo hned po týdnu asi, když jsme se poznali vlastně u té sestřenice.
5: No, bylo to takový nesmělý, protože říkám, tak známost byla krátká v podstatě, že jo. Tak člověk se trošičku zdráhal, protože já jsem těch vztahů moc neměla, měla před ním vlastně jeden vztah akorát. Takže to bylo takový prostě vzláštní, no, takže to byla taková letmá pusa víceméně, nebylo to takový otevřenější a takový to opravdu zamilování, no, zamilovaná pusa, no. Takže to chvilku trvalo, než jsem se do toho dostala.
4: No, bylo to hezký, ale já jsem říkal, musím to zkusit. Zkusil, bylo to hezký.
3: Nějaká první pozornost, dárek nebo něco, co demonstrovalo to, že Karel vás usiluje, bylo něco takového?
5: No většinou to byla nějaká kytička taková menší, jako jo. Jenomže to bylo na podzim, takže těch kytiček už moc nebylo, že jo. Ale jako vždycky nějaká pozornost malá to byla, teda to musím říct, ano, no.
4: Šli jsme i dokonce do divadla, mě byl tady zrovna leckář zpívat, tak jsme šli do toho divadla, říkám, pozvu ji, uvidíme. Tam samozřejmě už jsem chytal ruku, jo, vedle sebe.
5: A tak muž vždycky po mně šmátrala rukama, já pryč, ruce pryč prostě, jako jo.
4: No, a bylo to. Bylo to, vlastně to bylo koncem září a v listopadu vlastně jsme se brali, 20. listopadu.
3: Vy jste to vzali takhle hopem, Miluško?
5: Ano, takhle hopem. Ale říkala jsem si, no mám nebo nemám, protože manžel mě pak požádal o ruku, že jo. No. A já jsem tak trošku váhala, protože jsem si říkala, neznám ho, že jo, když se známe krátce, z toho nemůže být nic dobrýho, jako jo. A teď kolegyně v práci do mě hučeli, ty jsi hloupá, proč si ho chceš vzít hnedka, jo. Neznáš ho, kdo ví, co to je záč, jako jo. A tak mě nasadili takového brouka do hlavy, že mě to prostě vrtalo furt hlavou, já jsem prostě nemyslela na nic jiného, než na to. No a manžel pak zanedlouho přinesl teda svatební oznámení, že jo. A když jsem to teda viděla, tak jsem se rozplakala a řekla jsem, nezlob se, asi tě nevezmu. Já tě nechci prostě.
3: Karle, jaké to bylo, když vám Miluška řekla, ne, nevezmu?
4: No, byl jsem z toho celý zdrcený. Prostě jsem, nespal jsem, prostě říkám, to ne, to není možný, že mě nechce. Musím to nějak udělat, aby mě chtěla. Tak jsem se snažil prostě jí přemlouvat, říkám, vem si mě. A...
3: Přemýšlel jste, proč odmítla na začátku Miluška?
4: To nevím. Prostě řekla, ne, já si tě nevemu, já teď mám vytištěný ty svatební oznámení, říkám, no tě hezký tady. Ale říkám, budu bojovat a vybojuji, bude moje.
3: Bylo chlapovi třeba v takovém stavu i do breku?
4: No řeknu vám, že bylo. Bylo. Já jsem docela i takový lítostivý, jo, že citlivý na tohleto a docela mě to jako i mrzelo, když mi to řekla, jo, že jsem z toho i nespal a byl jsem prostě takový mimo. Řeknu, ale přežil jsem to a bylo to.
3: Přemýšlel jste i nějakou taktiku, zahrnutý květinami, víc projevy lásky, někam jí zvát, anebo prostě nechat to uzrát chvíli?
4: No, já bych to, já jsem říkal, že buď to bude, jak se říká tedy, ale jaký nějaký dary a tohle, na to člověk neměl tenkrát v té době, to byla doba, prostě my jsme byli, dá se říct, takový chudý rodině, já jsem z 10 dětí, jo, takže tam peněz nebyl na zbyt nikdy, co jsem si prostě neviděl mýma rukama, tak se neměli, jo. Takže nějaký dary, ale prostě se mi říká, že jí mám rád, že jí miluju a tohle to všechno, takže snad to pochopila a zůstalo to takhle.
3: Když se zamyslíte, Miluško, se to tak ve vás zlomilo, že jste sama pro sebe si řekla, ale jo, risknu to. Co bylo tím zlomem, nebo kdy to nastalo, jestli si i ten okamžik třeba pamatujete, kde to bylo, kdo vám k tomu pomohl, nebo jaké rozhodnutí?
5: No, tak mě k tomu taky nikdo nepomohl, ale prostě já jsem potom vlastně taky, jako byla z toho špatná, že jsem ho vlastně odmítla. A tak jsem si potom říkala, no tak zkusím, ale nebylo to hned. Určitě to nebylo druhý den, jako to vím, že prostě to chviličku trvalo. Nehledě na to, jak jsem říkala, že do mě hučili kolegyně a všichni ostatní, tak jsem si říkala, hele, to je moje rozhodnutí konec konců, jo. Tak si zatím budu stát a jdu do toho. No, nehledě na to, že měsíc přede mnou se vlastně vdávala sestra, takže když jsme to pak jeli oznámit teda rodičům, ty bydleli ve Velvarech, tak tam byla sestra, její ten manžel nynější, že jo, ten do manžela taky hučel, jo, prostě co blázníš, co, jak to s ní myslíš a tohle to kde si, co si, takovýhle řeči, no, mamka z toho byla taky teda vykulená doslova, říkala, no, jestli chcete, tak prostě ta svatba bude, no, a byla.
3: Jaké to bylo v rodině mít takhle dvě svatby za sebou?
5: No bylo to asi hrozný, protože mamka z toho byla nešťastná, protože se všechno vlastně investovalo do první svatby sestry, že jo? Takže na nás bohužel už toho tolik nezbylo. No, skoro nic, no. Svatbu jsme měli sice hezkou, to jako máme na ní hezký vzpomínky, ale nebylo to takový prostě, jako to bylo třeba u té sestry, že jo? No.
3: Jaký byl ten svatební den Milušky a Karla Cilichových, to se dozvíme za malou chvíli.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju zase dať, bátýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě dek na plát.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
6: Na začátku jejich vztahu byly ženské pochybnosti a mužské slzy. Možná za to mohl strach z neznáma, nebo opatrnost, kterou si oba nesli z dětství. Ale jak už víme, svatba nakonec byla.
5: Jakoby si vzali k srdci slova Johna Lennona. Láska je květina, kterou musíte nechat růst. Sezdali se v Teplicích 20. listopadu 1971.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
7: Vzpomínám si ten den, jako že jsem šel ráno pro kytku, kterou jsem měl objednanou tady dole u Červeného kostela. A mrzlo ještě, už začalo mrznout trochu.
8: Miluško, jak začínal ten váš svatební den? Karel šel pro kytici, co vy? Vy jste se šlechtila?
9: Tak já jsem se šlechtila, ale protože jsem taky na šaty neměla, že jo. Takže jsem vlastně zdědila svatební šaty po sestře, která se teda vdávala v tom říjnu. Takže jsem měla vlastně její svatební šaty, takže taky nějaký velký zázrak to nebyl.
8: Byla jste před tím obřadem nervózní?
9: Hrozně. Hrozně. Klepala jsem se jak osika. Ruce se mě potily, prostě kytka se mi klepala v ruce, takže fakt ta nervozita teda byla, ale záhy to pak zmizelo v pohodě už jako jo. No.
8: Závoj byl?
9: No, byl, byl.
8: Šel dobře zvednout?
7: Šel dobře zvednout závoj, pusinka proběhla hezky, dlouze, bylo to nádhera.
8: Tak vy už jste to trochu trénovali předem, ne?
9: Ne, absolutně ne, to bylo jenom tak letmo vždycky, to nebylo zas až tak, no, to vzniklo až po té svatbě, potom úplně všechno a na té svatbě hlavně teda, no.
8: Co se dělo na svatbě?
9: No ty polibky, no, to byl jeden za druhým pak a to už potom byla vášeň, no, tak to už bylo úplně o něčem jiným.
8: Luška se usmívá, až skoro červená úplně.
9: No, úplně se červená, co to, no. No dobrý, tak můžeme.
7: No hostinu jsme měli nahoře tady v Dubí, v nějaké restauraci, to byla taková restaurace, kde bylo, prostě to, museli jsme to udělat tam, kde to bylo takový nejlacinější, že jo, peníze nás by nebyly. Že jsem si musel na té svatbě dopučit, dá se říct, jo, když to nerad říkám, ale svatba proběhla, dá se klidu všechno, nikdo se tam nepopral, manželku mi unesli, ale já jsem ji vystopoval. Koho milujete, toho najdete všude.
8: Kdy skončilo to svatební veselí? Jak dlouho do noci jste juchali?
9: No, tenkrát v těch restauracích jsme měli, většinou se zavíralo v 10 hodin, maximálně v 11 teda. Takže jsme tam teda byli do konce toho všeho a pak jsme vlastně svatební noc měli u manželovo bratra nahoře tady na sídlišti na Šanově. No a tam proběhla i naše svatební noc.
8: Kdo o ní promluví?
7: Tak svatební noc byla vášnivá, dá se říct, jo? Proto říkám, musím to rychle využít všechno a takhle. Ale bylo to hezký. Proběhlo to v klidu, všechno, paráda. Jsem byl spokojený. Jo? A jinak pak to pokračovalo dál a dál až do dneška. Máme rádi.
9: Jo. Je to fakt, no, máme se rádi, co nám chybí, jsme spokojení, vidíte, jak jsme tady prostě, jak žijeme, Takže jako je to všechno v pohodě, ale je to všechno naše práce, našima rukama, jako jo. Nic jsme pomalu nedostali.
8: Byl to těžký začátek? Byli jste na to sami?
9: Každopádně to bylo těžký, no. Ale o tom bych nechtěla mluvit, já jsem to dětství fakt neměla lehký, to bylo prostě hrozně složitý.
8: Ale je to podhoubí toho možná, na čem jste pak stavěli svůj vztah?
9: Tak to musím říct asi takhle. Můj biologický tatínek měl manželku, že jo, no. A oni byli takový jako víceméně jako statkáři. A moje biologická maminka prostě u nich sloužila. A tatínek prostě se zřejmě zamiloval do toho, co tam pracovala teda. No a z toho jsem vznikla já. Ale protože jeho žena prostě nemohla mít děti, tak jsem v podstatě vyrůstala u nich. A do 15 let prostě jsem jí brala jako matku. A do 15 let jsem o mojí biologické matce nevěděla. Až když jsem dostala občanský průkaz a v něm v podstatě bylo, že teda moje biologická matka je úplně někdo jiný. No, ale tak jsme to pak nějak dali dohromady, jo. Takže jsme se poznali pak jako blíže, no v podstatě vlastně už byla sestra na světě taky, protože my jsme o rok jenom, takže jsme se začali navštěvovat, já jsem tam pak jezdila a u té nebiologické maminky, prostě když tatínek zemřel, tak jsem měla doslova očistec. To si neumíte představit, jo. Já jsem zakončila základní školu, udělala jsem zkoušky na ekonomku, jenomže ona mě to prostě zatrhla, že do žádné ekonomky nepůjdu, že potřebuju peníze a že musím jít pracovat. Já jsem byla jako tintítko hubená a musela jsem to mě dotáhla za ruku přes jejího známého do mlékárny Teplický tady. Tam jsem tahala ty těžký konve, měla cisterny. Když byla vejplata, už stála před branou toho té mlékárny, sebrala mi všechny peníze a dostávala jsem 3 koruny na svačinu v té době. 3 koruny. Takže to byla katastrofa. Já jsem neměla co na sebe. Ty ženský, co tam se mnou pracovali, tak mi po jejich dětech nosili oblíkání. Takže já na to mám hrozný vzpomínky. Já jsem z toho byla pak úplně nešťastná. Ale říkám, dokavať žil tatínek, tak to bylo všechno jakž takž v pohodě, protože on nedopustil, aby mě bylo ubližováno. On mě fakt miloval a já jsem milovala jeho. Ale jakmile zemřel, a to vidím jako dneska, ještě on měl těžký astma. Takže skončil v léčebně tady za Teplicema v Křemíži, v ústavu. Takže já jsem za ním jezdívala, vždycky jsem si doslova vyžebrala peníze na autobus, abych se za ním dostala. A když jsem tam přijela, už byl před smrtí, tak to slyším ty slova jako ještě dneska. Miluško, prosím tě, už za mnou nejezdi, to je můj konec. To si neumíte představit, jak mě to sebralo.

0: Takže já jsem prostě ten život prožila hrozně ošklivej, teda musím říct. A potom, až teda to mě bylo asi 17, si mě k sobě vzala biologická máma, protože si mě snažila za ty roky všechno vynahradit, že jo, takže to bylo všechno v pohodě. Jenomže ona mě potom nějak vypátrala, ta matka nebiologická, a napsala dopis a prosila mě, ať se vrátím zpátky, že se změní a že bude jiná. Já jsem strašně mírumilovný člověk, já nemám ráda nesváry, nemám ráda hádky, nic takovýhle. Takže jsem nakonec teda zase vzala kufr a vrátila jsem se sem do Teplic. No. Nebylo to o nic lepší, v té době jsem pak poznala vlastně manžela, že jo, takže jsme bydleli u nich. Jenomže to nešlo, oni nám dělali různý naschvály, prostě tragédie, no hrůza, to. Manžel si požádal o bydlení, takže jsme dostali starý byt, tady byla kdysi taková stará zástavba 1-1. Když jsme tam přišli, to byla šupna na uhlí, to si neumíte představit, jak to vypadalo. Takže manžel to celý zrenovoval, jo, dal to dokupy, udělali jsme z toho krásný byt, suchý záchod jsme měli na dvoře, v létě, když bylo hezky, jsme se koupali v prádelně a jinak jsme se měli normálně klasika doma ve vaničce, jinak to nešlo. Ale mám na ty roky, bydleli jsme tam 5 let, vlastně jsme už pak měli prvního syna, že jo, 5 let jsme tam bydleli, já na to mám neuvěřitelně krásné vzpomínky. To byl prostě byt a bylo to naše, že jo, konečně, no.
1: Pro vás, Milošku, ale po té svatbě nakonec zjistit, že máte vedle sebe takového muže, který je ctižádostivý, ochotný pracovat, udělat pro vás první a poslední, vydobít vám nový domov, kde budete v klidu, budete mít tam své zázemí a navíc pojištěno tím, že ten jeho zájem byl tak velký, že o vás tolik stál, že se to vyplatí po jeho boku být. To musel být takový jako životní dárek a splacení všech těch negativ, které do té doby vás v životě potkaly, ne?
0: Ano, jak říkáte. Protože muž je strašně hodnej, šikovnej, teda udělá první, poslední prostě. Jak v práci, vánoční cukroví peče, vánočku peče. Když potřebuju, tak uvaří prostě. Naprostá pohoda. Prostě to opravdu bylo splacení, protože jsem si říkala, já už si ani neumím představit někoho jinýho pak vedle sebe. Jo. To, že on opravdu udělal první, poslední, jako jo, pro nás. A vůbec celkově i dodnes pro naši celou rodinu.
1: Jak byste během prvních let svého soužití tu vaší lásku popsali? Jaké přívlastky byste jí dali, co tehdy pro ní bylo typické, důležité, co jí vystihovalo?
0: Jo. No co, že jsme se měli rádi, že jsme se milovali v podstatě, že jo? To byl ten největší dar, který nás mohl potkat, jako podle mě.
2: No, je to pravda, protože nic jiného si nedovedu představit bez ní. Každou chvilku jsme byli spolu, seděli jsme, povídali si všechno, tak jak to má být.
3: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: Miluše a Karel Cilichovi prožívají nádhernou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Všechno ve svém životě si museli vybojovat sami.
2: O to víc si váží každé maličkosti. Pěkného dne a vztahu, který rozkvetl jak jarní louka.
1: Chtěli bychom je potěšit, udělat jim radost. Proto jsme Patrikovi přibalili na cestu k ním i velký automatický kávovar a moderní přenosné DAP rádio.
2: Do této chvíle nemají o ničem tušení. Patrik jim naše dárky vybalil v kuchyni a teď je k ním vezme.
3: Je, to si děláte srandu, ne?
4: Ne, je to kávovar.
3: Je to káva, to vidím, no to je bomba. Tak to je teda bomba.
5: To jste nás dostali,
3: ano, to je neuvěřitelný. Patrika, vám musím dát pusu. Děkuju.
5: Já poblahu k tomu, díky.
4: Já vám
5: blahopřeju
4: za ten život.
3: Jo, super, díky. Děkujeme moc. Lásky. No to nemá chybu. Nádhera.
4: Je to i s kávou.
3: Já to vidím.
4: Zrnkovou.
3: Zrnkovou dokonce. Tak, teda, to.
5: Máme radost, velkou radost.
3: Velkou radost. Děkujeme Carmen Majerový i Kostkovi, Petrovi a vám taky. Moc, jo, moc. Hezky.
4: Pijete kafe.
3: Pijeme. Já jsem vám ho chtěla uvařit.
4: Teď můžem.
3: Tak, jo. Tak máme. Dáte si kafe?
4: No musíme to vyzkoušet.
3: Jak?
4: Ale pozor, je tam ještě jeden. On je taky hodnotný, ale je trochu menší ten dárek.
5: Rádio.
4: Digitální.
5: Digitální.
3: To je snad zlej sen.
4: Nezlej, ne.
3: Ne, dobrý. Super sen.
5: Transistorové rádio. Teď.
4: Tohle je přenosné, nabijete ho a vydrží vám a můžete na zahrádce pouštět a poslouchat váš oblíbený Český rozhlas.
5: Jo, tam posloucháme určitě tam. To je pořád jenom tam sever.
3: To je bomba, já jsem v němem úžasu z toho, super.
4: Slyšíte to, Petře a Carmen, jakou mají radost, my máme i za vás.
3: Neuvěřitelnou radost, neuvěřitelnou.
5: Moc krát děkujeme.
2: My jsme nadšeni s vámi. Užívejte si s oběma přístroji pohodové chvíle.
1: Život Milušku a Karla Cilichovi nešetřil. Připravil jim jednu velkou zkoušku vztahu. Díky ní dnes vědí, že láska pomůže, hojí, léčí, navozuje mír a otevírá nové naděje.
2: Ale začněme časem po svatbě. Kdy nastaly nádherné roky a na svět přišli potomci, které čekalo šťastnější dětství, než měl Karel s Miluškou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: První syn se narodil teda, my jsme bydleli vlastně v tom malinkém bytě a první syn se narodil 17. prosince 72. A na Štědrý den jsem přišla domů z porodnice. Takže to byl takový dárek pro manžela teda, jo, že byl naklizeno, na stromeček udělaný, všechno připraveno prostě. Takže mě přivezla sanitka se řvoucím Radkem.
4: Dali jste si ho pod stromeček?
3: Dali jsme si ho pod stromeček, ano, dali.
5: Ale když jsem ho přivez domů, byl jsem šťastný, jo, že na ty prostě jsem všechno obstaral, udělal v tom bytě. Postýlku jsem půjčil, protože na ní jsme neměli, že, tak jsem si ji půjčoval. No, ale přišla domů na Štědrý den přímo a byli jsme šťastní, že máme dárek.
4: Co se odehraje v srdci novopečeného táty, mámy, když přijde jejich první dítě domů?
5: Pro mě to byl zážitek, jako celoživotní zážitek, dá se říct, jo, ten náš kluk. Bylo to hezký.
4: Viděl jste se v něm?
5: Jo, viděl jsem se v něm.
4: Miluško, co pro vás jako mámu? Co to bylo najednou mít svoje dítě?
3: Tak já jsem byla šťastná jak blecha, i když ten porod trval hrozně dlouho teda, ale pak když se narodil, tak jsem byla prostě šťastná jak blecha. No, tak byl to první, že je prvorozený synáček, takže to byl takový hezký dárek, no, pro nás. No.
4: Byl plánovaný?
3: Byl. A vyšlo to hned.
5: Až po svatbě.
3: Samozřejmě, no. pak jsem teda otěhotněla znovu a narodil se nám druhý syn Martin. Jenomže bohužel tohle se nám nepovedlo, nebo našemu Martinkovi ne. Narodil se a od samého narození měl hrozný zdravotní problémy. Neustále už jako miminko, už snad hned po porodu byl, strávil v nemocnici. A to bylo snad každý měsíc ve špitálu v nemocnici. A po každý jiný chorobopis prostě. Takže jsem si tenkrát řekla, že už musím něco udělat jinýho, tak jsem si nechala ofotit ty chorobopisy a poslala jsem to do Prahy, do Thomayerovy nemocnice. Tam nám odepsali, že teda máme Milio, našeho chlapečka, přivést. A tam teda zjistili, že má nevyvinutý ledviny a v celém tělíčku, že má zúžený a rozšířený cévy. Takže podstoupil takovou menší operaci, nějakou jako operativní zákrok. Vypadalo to, že to bude dobrý, dostal teda spoustu léků, takže jsme dávali léky, když teda přišli domů, že jsme ho přivezli. Jenomže jednoho krásného večera mi tady v pokojičku plakal, že ho bolí strašně hlava. Začal nám padat domdlob, tak jsme volali záchranku. Druhý den jsme měli jet do Ústí na kontrolu, takže nás okamžitě převezli teda tam. Tam ho nasadili na přístroje, že jo. Když jsme tam pak druhý den volali, tak řekli, že je to beznadějný, že prostě podešel, že už dejchá jenom přístroje a že ho budou muset odpojit. Takže to bylo pro nás neuvěřitelný. No to bylo hrozný, to si nikdo neumí představit. Takže mu byly vlastně necelý 4 roky, když nám teda zemřel.

0: jako oni říkali, buďte se rozhodněte, že ho máme odpojit, anebo nechat ještě na těch přístrojích. Ale pak jsme se dohodli s Miluškou, že necháme odpojit. Ale to byl... To byla rána. To byla rána pro nás prostě, jo. Museli jsme dále, protože nechtěli jsme, aby trpěl pořád, jo. Tak jsme nechali odpojit a bylo to v pořádku potom, už jsme říkali, necháme to, uvidíme. Ale dobrý.
1: Byli jste tam s ním?
2: Byli jsme tam s ním, když ho odpojovali. To prostě, to je nepopsatelný, no, nepopsatelný. Ale v podstatě byl mrtvý, že jo, jenom ty přístroje prostě fungovaly, jenom nic nefungovalo. No, takže v podstatě on dostal jako mozkovou příhodu, jako u dospělého člověka přišla mozková příhoda, krvácení do mozku, no. A tím to prostě vzniklo, no.
1: Máte v paměti, kdy jste spolu tak jako mluvili naposledy, co jste si stačili ještě třeba říct, jako máma se synem nebo tak?
2: No, to byla ta noc vlastně, kdy se to začalo projevovat, že jo. Takže jsem ho držela v náručí a tak jsme si povídali, Martinku, to bude dobrý, to půjdeme za panem doktorem a bude to všecko v pořádku. On kejval jenom hlavou, on začínal být v té agonii, to prostě takový. Takže to byly tyhle ty moje slova. Já jsem ho držela v náručí a v podstatě mi umíral v náručí. Vlastně nepředstavitelný. Kdo to neprožije, tak jako fakt neví, o čem. No.

0: jak se říká, život jde dál. Jo? Museli jsme to překonat všechny, tyhle ty strasti a prostě to šlo.
1: Muselo to jít.
2: Co vám dávalo v tu chvíli tu největší sílu? Co vám nejvíc pomohlo?
1: Nejvíc nám pomohlo, protože tady byl starší syn, že jo? A ten byl předškolák. Takže jsme prostě, museli jsme to nějak překousnout a přejít to prostě, dostat z toho kluka, prostě mu to vysvětlit, že jo. No, tak byl taky, říkám, byl z toho taky teda špatný, no, Radek, no. A protože jsme teda nechtěli zůstat, takže nějakou chvilku to trvalo, takže jsme nechtěli zůstat jenom u toho syna, že prvního. Takže jsme se s mužem rozhodli, že to zkusíme teda ještě na potřetí. No, vyšlo nám to teda, ale celý to těhotenství jsem žila ve stresu, ve strachu, aby jsme nezažili to, co jsme zažili předtím. Naštěstí to teda vyšlo, narodil se nám Tomášek, takže to byla velká úleva, že byl zdravej. Stal se z něho samozřejmě mazánek a ještě do dneška je to mazánek, jo, protože člověk to viděl furt takový, aby se něco nepřihodilo, aby byl v pořádku, že jo, tohle to. Dneska je mu 40, ne, že bych ho řadila na první místo, ale pořád je to prostě takový vysněný dítě, se dá říct.
2: Vymodlený.
1: Vymodlený, doslova.
0: Přežili jsme to, šli jsme dál a jsme spolu.
2: Říká se, že čas pomůže, stiší, uzavře rány, nezapomene na ně člověk, ale tak nějak vyléčí. Kolik času bylo potřeba?
1: No, potřeba času bylo hrozně moc, protože a ještě do dneska. Kor na Vánoce, když jsme prostě tady pohromadě s mužem teda, sedneme si ke stolu, tak mě tečou slzy. Mě tečou slzy prostě. Takže to prostě okamžitě se mi všechno promítne v hlavě a člověk nezapomene, to nejde zapomenout. A já ty Vánoce prostě odbrečím, odpláču.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miloše a Karel Cilichovi si svou lásku opečovávají už více než 52 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle. Jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého dopředu. Jak se znají?
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy až teď.
3: Karle, co jste se oba naučili v manželství? Co by bylo to, co vám manželství dalo?
4: Dalo nám takovou soudržnost k sobě.
5: No štěstí, zdraví, dlouhá léta. Na tu lásku ne, naší.
3: Když máte špatný den, co vám pomůže?
4: Když mám špatný den, jdu na zahrádku.
3: Když má váš muž den pod psa, jak se říká, čím to léčí?
5: Čím to léčí? Pivem, že si dá pivo.
3: Pozoroval jste ji někdy, jak spí?
4: Jo, to pozoruju. To pozoruju, protože to jí chrápe, to někdy občas a dělám pořád jenom.
3: Co myslíte? Pozoruje vás někdy, když spíte?
5: Určitě. Protože někdy i zachrápnu, teda. Takže no určitě.
3: Ptáte se ho ráno, zase jsi se díval?
5: Jo, zase si mě sledoval, viď? Zase si mě budil.
3: Vaše paní je skvělá kuchařka, přesto je nějaké jídlo, které se jí nedaří, nebo ho nerada dělá?
4: Nerada dělávala koprovku. A najednou jí...
3: Které jídlo nerada děláte?
5: Sladký knedlíky.
3: Proč?
5: Protože já je nejím, já je nesnáším a muž to má rád.
3: Je to jediná věc, kterou má rád?
5: No, to jich je víc, koprovou omáčku například.
3: A přeci jen nejedla byste to kvůli němu?
5: No koprovku ano, tu jsem se naučila a to mě tak zachutnala, že ji můžu i studenou teď.
3: Ulejvá se někdy peníze?
5: Ne, nikdy.
3: Takže kasu držíte vy?
5: Kasa je tady pod mým palcem.
3: Kdo doma drží kasu?
4: Manželka. Miruška drží kasu.
3: Ulejváte si stranou někde?
4: Ne, neulejvám. Nemám proč.
3: Kdo je lepší tanečník?
4: No, já bych řekl, že já.
5: Tančí dobře. No, dobře mu jde tanec.
3: Kdy se nejvíc Miluška vsteká?
4: Když jí něco nejde.
5: Od čeho se nejvíc stekám, když mám jí žehlit?
3: Co je na Milušce nejvíc sexy?
4: To je dobrá otázka. Sexy. Já myslím, že všechno. Všechno je sexy na ní.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že opěvoval?
5: Ježíš Maria. No asi celé tělo, ne. Nejenom jednu věc.
3: Tak něco třeba na vás je nejvíc sexy.
5: No tak to asi byly prsa. No.
3: Karle, jak Miluška líbá?
4: Tak klasicky, že jo. Jako každá možná, nevím. Je dobrá. Líbá dobře, tak je to.
3: Jak si myslíte, že Karel řekl, že líbáte?
5: Já? No asi dobře, ne. Přece by neřekl, že líbám špatně.
3: Když projevujete něžnosti, jak to vypadá?
5: Tak se obejmeme, prostě dáme si pusinku, no.
4: Začněme ho hladit třeba, nebo pojď ke mně. Ty mi nedáš ani pusu. Už natahuje a dávat pusu, pusím. Aby, ty voníš. Takže takhle, jinak jako normálně, no. Obejme mě třeba.
1: Mladí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se zlatých manželů Miluše a Karla Cilichových, jaký je návod na šťastný život. kde hledat duševní klid a jak poznat lásku.
5: Já si myslím, že jsme furt stejný, jako jo. Ale běží to, je to pravda, že říkám vždycky, hned je pondělí, hned je už zase víkend. Prostě ten týden uteče jako voda, vždycky říkám, a zase jsme o něco starší. No.
3: A jak ta láska po těch 52 letech vypadá? Jaký jeden druhému projevuje? Řekněte to nám těm mladším, ať víme, co nás hezkého čeká.
5: No, musíte se mít hodně rádi, jako se máme my rádi s tátou. No, a to je ta láska, je prostě, láska. No.
4: Veliká láska.
5: Veliká láska, tak tady projdeme, tak se poplácáme, nebo no. Se obejmeme, že jo, i po těch letech, viď?
4: Vlastně, no. Řeknu, maminko, co budeme jo. Dneska papat.
5: Jo, a já, tatínku, nechtěl by si už stávat.
4: Jo, občas člověk něco přinese, nějakou kytičku, jo. Přes zimu, přes leto má na zahrádce, ať si vytrne, že jo.
3: Je pozorný jako manžel?
5: Jo, každopádně. To musím říct, že ano.
3: A je pečující jako manželka?
4: Hodně, hodně. Hodně pečuje o mě všechno. I když to tolik nevyžaduju. Ale mám to rád.
3: Bála jste se někdy o Karla?
5: Jo, několikrát. Několikrát, protože muž vlastně podstoupil operaci. No, má problémy trochu se srdíčkem, takže to teda taky byl strach. Takže každopádně...
3: Vy jste se někdy strachoval o Milušku?
4: Určitě, určitě. Někdy člověka napadne, jo, říkám, jako když jsem byl na ty montáži a řekla, co bude dělat, nebo něco, že bude čistit okna, a říká, prosím tě, nelez tam. To nejde. Nevíš, co se ti může hodit, jo, přihodit. No tak to jsem měl někdy strach. Člověk může mít strach, i když jdeš přes ulici, že jo. Člověk neví, kdo do vás prinkne.
3: Pro tu spokojenost, krásu a štěstí každého dne v tomhle věku, co je pro vás důležité?
5: No, pro nás je důležité v našem věku už hlavně zdraví. A ten kontakt, že se chytneme za ruce, jdeme na procházku, že když se takhle tady projdu a po kuchyni, taťka jde kolem mě, takhle mě hezky poplácá vždycky. Tak co, mamko, co děláš? Jo, takže takhle prostě to vypadá. No.
3: A jak byste tu svou lásku, kterou teď máte, jak byste ji popsali?
5: Jak bychom ji popsali, no. No, honem, no, jak bychom ji popsali. No, jsme šťastní, že máme jeden druhýho, že si žijeme ten náš život tak, jak jsme si ho zařídili. No, a jinak tak ty běžné záležitosti, které tady spolu trávíme, no.
4: Máme se rádi a budeme rádi dále spolu trvat bez spolek, jo?
5: Přeju si hlavně, aby jsme nějaký ještě pár let vydrželi. A takhle, jak jsme.
4: Hodně let.
5: A hodně let. No.
4: Třeba hodně let, aby jsme vydrželi.
3: Kdyby, a třeba existuje, život po životě, znovu se člověk narodil. Myslíte si, že se znovu potkáte, že byste se zase vzali?
5: Já si myslím, že se potkáme i v tom druhém životě, tam nahoře někde. Že asi jeden bez druhého už nemůžeme být, takže se potkáme určitě i někde tam nahoře.
4: Já řeknu jenom to, že jdeme do toho, protože znovu a další roky. Tak.
5: V tom druhém životě. No.
4: Prostě žiju s ní, mám ji rád, miluji a tím to pro mě vadne. Nikoho jiného nechci. Jo? Jsem spokojený. Mně se to líbí, život s mojí Miluškou.
3: Pořád ji milujete?
4: Pořád ji miluju, hodně ji miluju. Bez ní bych nebyl tady.
3: Pořád ho milujete?
5: Určitě, každopádně, na 100%. Děkuji mu za to, že vůbec jsme spolu teda, že jsme spolu vydrželi takových let teda. Jo, a že se máme stále rádi prostě. A že je ke mně vždycky a byl a je vždycky moc strašně hodný a milej. Za to mu děkuju.
3: Za co byste jí chtěl za těch 52 let ve vašem případě poděkovat?
4: No, chtěl bych jí poděkovat za celý život, že se o mě dobře starala všechno prostě a že jsme spolu vydrželi těch 52 let. A mě to strašně těší na srdci, jo, že prostě jí miluju. Mě jí prostě nikdo už neveme, tam jí zůstane pro mě jenom. A jí mám rád.

0: Miluška a Karel Cilichovi už vědí, že láska má čarovnou až pohádkovou moc. Na začátku Karel vysvobodil Milušku z těžkostí. Otevřel jí náruč a nabídl celý život. My už víme, že to byl od něj rytířský čin a pro ni královská odměna. Když milujete, není čeho se bát.
1: Jak někdo moudrý kdysi řekl, nenajdete lásku. Láska najde vás. Má to něco společného s osudem a tím, co je napsáno ve hvězdách.
0: Mějte na paměti, že vy sami, stejně jako kdokoliv v celém vesmíru, si zasloužíte lásku a náklonnost. Vděčně je přijímejte, radujte se a žijte.
1: Život patří lásce. To už dobře ví Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: České zásobníky plynu jsou v těchto dnech méně naplněné než loni. Ostravská fakultní nemocnice právě dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny a počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání

0: byla.
1: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
0: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat. Potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
2: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
0: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek. Podle asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
3: Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet vzniku kardiovaskulárních, onkologických a dalších nemocí. Zájemci se mohou přihlásit také do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
4: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě, to znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
3: Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj. Vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích i do center velkých měst.
5: Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše přestavili.
6: Primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
5: Společnost dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze, popisuje generální ředitel firmy Zdeněk Hrdle.
7: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
5: České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalové mistrovství světa má právě teď na programu druhé semifinále. V utkání Anglie-Argentina je odehrán první poločas, stav je zatím nerozhodný 0-0. Vítěz tohoto souboje se v neděli střetne ve finále se Španělskem. Počasí. Večera v noci čekáme zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i skoro jasno a jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky, postupně od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ojedinělé bouřky, a to zejména v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 13 stupni. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ještě zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ojedinělé bouřky a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra vysoká 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Povane slabý, proměnlivý vítr.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Zdržení čekejte na dálnici D11 nedaleko Prahy. U exitu 8 je nové omezení. Na Prahu i Hradec Králové je zavřený levý pruh. Úseky jsou dlouhé zhruba 300 metrů. Kolony se zatím netvoří. Projíždějte ale velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
8: Divadlo pro vaše uši.
9: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické. Protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit. Nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde... Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města? Zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk po většině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani z občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo, a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: Toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal:
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zbrklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři na jednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem. A hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel se mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě,
0: hulákal hajný.
1: To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostražitě se rozhlížel. A hajný si toho všiml.
1: A tady nic není, zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. Povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl. Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra. A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovic kočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovic kočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá:
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán, přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličím a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbyl mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mívali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až v pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večera. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich se pnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivl pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceševa tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsní kapsy. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je 15:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smáli. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrtí jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polezte, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvíhl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Put sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo jí sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu cosi hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku. Jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, teď já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru, před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký jiřežbstě. Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu dozad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat, nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Váš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a desetihaléře se rozkutálely silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9. hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakvap se skupenou delegací tří domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí dvou pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pambu vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap. La, la.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebe se otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se země, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužily skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, prochází se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Syk leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli procedil chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor, tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutí. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
2: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň hřeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla s vůní mateří doušky. Je čas. Na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat. Přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně, do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer. Stále ještě s datem 15. července vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět 2 hodiny společného setkávání se na rozhlasových vlnách, povídání si. No a samozřejmě pro vás máme také spoustu muziky a doufám, že i ta vám zpříjemní pozdní večer a potom i takovou tu časnou ranou noc a udělá vám radost a doufám, že najdete také chvilku času na to, abyste se u nás zastavili a abychom popovídali. No a o čem to dnes bude? Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili? Jaké období svého života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano, třeba několikrát za sebou? Víme, nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou. Není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo určitě kousek.

0: se na vás budu moc samoz těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Valdemar Matuška na úvod noční linky, tentokrát je středečně čtvrteční s písničkou Když jdou na mužskýho léta. No a jako první se k nám dovolal Pepa od Zlína. Pepo, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Přeji vám taky krásný pozdní večer a obdivuji všechny, kteří vytrvali ještě do teďka, protože já jsem třeba spal od 8 hodin už.
0: No vy se
1: a
0: máte.
1: Se probudil,
0: takže máte naspáno trochu.
1: V podstatě bych zmínil v životě všechno. Kdyby na to přišlo, nebudeme to rozebírat dopodrobna.
0: Všechno. A vyberete všechno. Třeba nějaký kousek toho života, že byste třeba odůvodnil?
1: Já samozřejmě, že vyberu. No. Především bych chtěl poznat více žen. Aha. Mě uznala jedna žena. Mm-hmm. A s ní jsem, máme sice 3 krásné děti a perfektní děcka, ale ona je úplně mimo realitu. Mm-hmm. Jsem už 20 let rozvedený od ní. To je jediné takové štěstí, které mě potkalo.
0: Jo, takže vy byste to, jakoby kdybyste se vrátil zpátky, tak byste to změnil jak? Že byste si ji třeba nevzal, nebo...
1: Ne, že bych poznal více žen a mohl by si mezi nima vybírat.
0: Mhm, mhm, mhm. Mhm,
1: takže to by bylo... Potom divím se sám sobě, že jsem žil v komunismu.
0: No jo, to se tak přihodí občas,
1: ne? Že bych emigroval, že jsem měl emigrovat. Mhm. Že to byl velký opěl, že... Já nevím, kolik roku jsem žil v tom komunismu.
0: A mimochodem, mrzí vás to, že jste neemigroval, že jste nejel prostě někam do světa?
1: Mrzí mě to, že jsem neemigroval, samozřejmě.
0: Když se tak zamyslíte zpětně...
1: Potom mě mrzí, že jste si vzal, prosím.
0: Když se tak zamyslíte zpětně, tak kam byste se třeba býval, byl, vypravil, kdybyste to udělal?
1: Do německy mluvících zemí, já můj perfektně německy.
0: Jo,
1: mám
0: takže...
1: rád skupinu Rammstein, kteří mají prostě v té nejspisovnější

0: jednu řeč. Potom bych si nevzal tak krásnou ženu, tedy když je ona, a nevzal bych si ji nikdy. Protože jsem si mohl myslet, že se mi do ní budou chlapi navážet. A taky se tak stalo.
1: Jo.
0: A to nám zrušilo manželství, které bylo 23 let, jsme byli spolu. Měli jsme tři krásné děti. A vzal bych si nějakou šmurdu normálně, která by mě zobala z ruky a bylo by to nejlepší.
1: No, Pepo, nevím, jestli by vás to takhle úplně bavilo, jak popisujete, že byste chtěl mít doma nějakou takovou, která by vám prostě podléhala, na slovo poslouchala, to úplně nevím, ale je to vaše věc samozřejmě, vaše volba. No.
0: A to by bylo tak všechno.
1: Dobře. Ale každopádně...
0: No, zeptejte se, či to chcete, se zeptejte mě, lepší chcete si něco zeptat.
1: Já v podstatě asi nějaké podotázky nemám, protože vy jste to popsal, to zásadní, myslím, že jste popsal, že byste býval byl raději, žil v mnoha minulých letech někde úplně jinde, čemuž rozumím, ano. Velmi dobře, a myslím si, že i s tou dobrou němčinou, že by se vám mnohde asi velmi dobře dařilo, že by to byl dobrý start, ta jazyková znalost, takže škoda možná, že jste tak neučinil, ale na druhou stranu, spousta lidí zase nelituje, že to neudělalo a jsou rádi za to, že byli tady, že mohli třeba znova, nějakým způsobem pracovat na jiných věcech.
0: Znova po desáté opakují tři perfektní děcka.
1: Která
0: má 42 let, syn má 41 let, ten je blbý teda, protože ho vychovávala matka. A nejmladší je policistou v Praze, má 34 let.
1: Takže z dětí máte radost, ale dalo by se říci, ne?
0: To víte, že jo.
1: No to je dobře, to je dobře. Tak tohle je věc, kterou byste neměnil, určitě.
0: Určitě ne, ale bych měl nejraději více těch dětí. A taky jsme se, neřekli jsme si, správná odpověď je, kolik se těch dětí, kolik dá pán Bůh si, je správná odpověď. A ne kolik se naplánuje, nebo něco takového.
1: Jo. No dobře, no tak takhle jste to měli, tak jste to tak jako asi nějakým způsobem vyřešili. Každopádně blahopřeju k tomu, že tři děti vám dělají radost, ať z nich máte radost i nadále. A já moc děkuju za úvodní povídání, Pepo, ať se vám daří.
0: Omlouvám se, jsem byl takový drsný trošičku,
1: ne,
0: ale
1: jste drsný.
0: Já už takový, prostě, ale nebudu.
1: Nejste drsný, já děkuju moc za povídání a za návštěvu. Mějte se hezky, hezký večer.
0: Přeji pěkný večer a dobrou noc všem.
1: Dobrou noc, naslyšenou a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Marika Gombitová a její písnička Vyznaně. No a krátce po 23. hodině se k nám dovolala také paní Zdenka z Hradce Králové. Zdenko, krásný večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já děkuju za tak pěknou skladbu, co jste právě hráli.
0: Tak to mám radost, že vás potěšila, i když je to taková vážnější písnička, ale proč ne? No a vás se zeptám, co vás tak napadlo, když jste slyšela, o čem budeme povídat? Které období života se vám vybavilo?
1: Dětství. Já osobně, kdybych měla Arabelin prsten, tak se vrátím do roku 95. Mm-hmm. A změním asi to, že bych se nechala tehda, nebo respektive chtěla bych, aby mě rodiče odvezli do jiné nemocnice.
0: Mm-hmm. Tam byl zdravotní problém teda v tu dobu, jo?
1: Bohužel zanedbání lékař péče s trvalýma následkama.
0: Jo. A když by se stalo tohleto, že máte pocit, že by vám třeba jinde, nebo že by pro vás jinde měli nějakou jinou péči, myslíte si, že by se něco změnilo v té diagnóze?
1: Jakože tam je to dokázaný, že jo.
0: Že by to bylo jinak, zkrátka.
1: Jo, tam opravdu byl prostě problém lékaře, který zanedbal péči. Ale já vždycky říkám, že všechno, co se mi stalo, tak mělo sice špatné věci, že jo, ale všechno je na něčem dobrý a každá ta zlá věc měla i spoustu pozitivních věcí.
0: Hmm. Tak samozřejmě to zdraví je asi pro každého z nás, myslím si, nejzásadnější, abychom mohli fungovat, jak už, ať už pro sebe především a potom samozřejmě potažmo i pro ostatní a pro okolí. Takže od toho se to všechno odvíjí, jaký život budeme žít a jak se nám žije a co můžeme dělat a jak můžeme pracovat.
1: Nejdůležitější je být prostě šťastný v tom, co člověk má, užívat si ten život tak, jak je.
0: Tak říká se, že štěstí je to, co máme, a ne to, co si přejeme, samozřejmě, no.
1: Jako člověk by měl hlavně myslet na to, že je tady na tom světě opravdu krátce a ten život si užívat i s tím, co má. Hmm.
0: Takže vy byste hlavně řešila ten dětský věk a zkrátka tu zdravotní péči.
1: Já bych asi změnila jenom čistě to,
0: jenom protože
1: je mi jasný, že tím by se odvíjel vlastně ten můj život asi jinak, ale každopádně nelituju jedinýho dne, který se jakoby udál i potom.
0: Hmm. No tak to je dobře, že přece jenom jste zabojovala a zkrátka jste přijala to, že nějakým způsobem se to odvíjí jinak, určitě pro vás já nějakou vážnější formou. No?
1: Já mám skvělou rodinu, jako nemít je, tak je to asi něco jiného, ale nejlepší je mít prostě úžasnou rodinu, která podpoří a přátelé samozřejmě.
0: No tak to určitě, lidé kolem nás tak ti tvoří určitě 90% toho všeho, co nás na světě baví a těší, možná i vícero procent, a je to samozřejmě velmi důležitá část našeho života, to máte velkou pravdu. Dobře, Zdenko, tak vám samozřejmě přeju.
1: Kdybych ještě mohla, tak...
0: Určitě můžete.
1: Kdybych mohla otočit tím prstenem, tak bych otočila a přála bych to štěstí úplně všem. Protože fakt je, že v dnešní době je spoustu smutných lidí i mladých. A právě proto bych to přála všem, aby byli šťastní.
0: Aby zkrátka to své štěstí někde našli, anebo pokud ho nevidí, tak aby si ho stačili všimnout, že jo? Protože někdo kolem něj chodí a z nějakého důvodu ho nevidí, nebo si ho neuvědomuje. A může to být i velké štěstí.
1: Každý máme jiný život, někdo ho má těžkej, ale i v tom těžkém životě, aby si aspoň kousek toho štěstí našel.
0: Ano, ano, ano. Krásný vzkaz, krásné přání, já vám za to moc a moc děkuju, přeju vám všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se. A moc děkuju za návštěvu.
1: Večer všem posluchačům taky.
0: Děkuju moc krát za všechny, mějte se hezky, naslyšenou. Tak tolik paní Zdenka z Hradce Králové, no a my popojedeme tentokrát se skupinou Rakain.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aleš Brichta, skupina Arakain a písnička Slečna závis. Tolik muzika a dovolala se Jarča z Friedlandu. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeji já vám krásný večer, Jituš, a všem lidem.
0: Děkuju.
1: To jsou na příjmu. Uh-huh. No víte, Jituš, co se říká, muška jenom zlatá je štěstí. Co je štěstí? Muška jenom zlatá. Víte, když je štěstí, tak člověk si to štěstí sám udělá pro sebe. I pro všechny známí, jako a svý sourovenci a celou rodinu, svými rodinami, jako a všem příbuzným, že jo. To je štěstí, že člověk má takový zázemí mezi takovými lidmi a i známými a tak kamarády a kamarádky. A to prostě takových hodně lidí, co má kolem sebe dobrý. To je štěstí.
0: Jarčo, ale akorát, že to naše téma není, co je štěstí, ale kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to?
1: No, člověk by udělal to, musel by člověk by znovu být menší, aby prostě bylo všechno, jak bylo. A tak by člověk mohl dát štěstí, když byl menší. Tak.
0: Já se zeptám ještě úplně jinak, úplně jednoduše, Jarčo, jo? Je nějaké období ve vašem životě, které byste chtěla změnit a prožít ho jinak?
1: No, bylo by možné, aby se to změnilo, ale prostě v tomhletom životě už se nic nezmění, tak jak by tě...
0: Já vím, ale hrajeme si. Kdybyste mohla, tak je něco, co byste vyměnila, třeba, že byste chtěla chodit na jinou školu, nebo že byste chtěla začít v jiné práci, že byste chtěla potkat jiné lidi, že byste chtěla žít v jiném městě a tak dále. Je něco takového?
1: No, v jiném městě. Člověk je zvyklý, kde je, protože to je menší městečko na Friedland, jako oproti ostatním městům. Ale neříkám, že nejsou města pěkný. Jsou, když člověk jede, tak si člověk udělá to, že má radost člověk z toho, že to štěstí je takový, že člověk si udělá, že když někam jede, tak se podívá jakoby do světa, no, jak se říká. To je takový štěstí.
0: Dobře, tak jak vás tak pozorně poslouchám, potrženo, sečteno, vy jste ráda tak, jak to všechno máte a není nic, ano, co byste změnila a velká spokojenost, jo?
1: Ano.
0: Výborně, ano. Tak to je za Jarču, já děkuju moc krát a popřeju hezký, ano, večer, Jarčo.
1: Vám taky.
0: Přeju a všechno dobré.
1: Všem, ano, vám taky.
0: A hodně děkuju štěstí a krásný
1: vám
0: život
1: taky.
0: I nadále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda, tak jsem si jí, nebo snad jsem si jí měl všímat víc. No, tak by to změnil Dalibor Janda, třeba všímal by si svého děvčete více v minulosti. Tak dovolal se k nám mistr cechu rybářského, Standa z Mostu. Stando, krásný večer.
1: Já tebe zdravím taky a všechny ty lidi kolem tvého rozhlasu.
0: Jo, mýho, tak úplně moc ne. Ale děkuju mnohokrát, že jsi mi ho takhle přisoudil. Dobře. Tak Stando, moc tě zdravím.
1: Nejlepší.
0: Cože?
1: Jsi nejlepší.
0: No, děkuju moc krát. Ale moc tě zdravím, jsem ráda, že tě po dlouhé době slyším. Doufám, že se v přírodě vede krásně.
1: Nádherně, díky, krásný léto, úplně bomba, to bychom si přáli víc.
0: Nádhera, za mě taky krásné léto zatím. No a teď vážně, nevážně, Stando, kdyby si mohl změnit nějakou část ze svého života, změnil bys?
1: Změnil.
0: Změnil nebo ne?
1: Změnil.
0: Měnil, já jsem špatně rozuměla, měnil, jo?
1: Jo.
0: A prozradíš, jakou část života?
1: 19. září 2015.
0: Tak budeš muset tam trošku vysvětlit, no. Jestli chceš, ne, ovšem.
1: Ten den mi zemřela manželka, jsou se byli na 40 let.
0: Aha.
1: A přesypala se celá rodina. Prostě děti se na mě nechci být prostej. Ale mám mraky kamarádů, ještě mladších jak moje děti a všechno. A jsem tady oblíbený na rybníku, já nevím, co se stalo, prostě
0: stalo se.
1: Krkavost, no.
0: Takže to by si zkrátka změnil tak, aby tvoje paní s tebou byla nadále, aby to všechno pokračovalo, tak. Jak to bylo.
1: A dokud dělám, tak bylo všechno v sajku, maminka zemřela, přišly dluhy po mamince, který nikdo nečekal.
0: Jo.
1: A prostě děti odčudali pryč. Pak se dívali, že jsem prodal zahradu, protože jsem to musel vyplatit, jo?
0: Ano.
1: Tak je to pak, když jsem bral 80-90 tisíc, tak se žilo jinak. A pak jsem šel do důchodu a bral jsem 13.
0: To jsou velké rozdíly, to je jasná věc, bohužel.
1: Ona neuměla říct, nemáme. No tak se nabírala karty, půjčky a všechno se šlo, chudinka.
0: Takže smutně vzpomínáš na svoji paní, která ti chybí určitě.
1: Chybí úplně moc. Jako, kdybych tady nechala milion, tak se zaplatil a prostě šlo by to dál. To je těžký, mít děti a nemít žádný. No. A máš kamarády, tady mám kamaráda Ukrajince, úplně vynikajícího člověka, jmenuje se Dimitri. Jeho manželka Oli, jo, profesor, ona je doktorka, on dře od rána od 7 do 7 do večera, pondělí a soboty. Pro mě, kdybych chtěl něco, tak přiveze všechno, udělá všechno. Prostě a další, Tomáš, Káťa a další a prostě mám takový lidi úplně miluju a prostě nemůžu to zapomenout nikdy, co pro mě dělají, že mi se nosí žrádlo, prostě všechno.
0: Myslí na tebe a jsou ti na blízku, to je důležitá věc tohleto.
1: Prostě bez těch lidí by mě nebavil život už taky. Je to těžký, no, jako dá se žít, je krásně, jako prostě, ale stejně tě to trápí furt ty myšlenky, prostě, co se stalo, jo, prostě, no, stalo se to, že jedna dcera má 5 bytů a tatínkovi pronajala byt místo za 4 000 za 8, no, tak jsem se nastavil a poslal jsem to někam do Budí, no.
0: Takže zkrátka se rodina rozpadla a skončilo to. Nebo vzalo to takový ten směr, jaký to vzalo. Ale každopádně, Stando, myslím, že pokračuješ zdárně ve svém životě a najdeš si spoustu věcí, které tě těší.
1: Mám krásnou čupku, která mi hlídá, která chrápe, říká, že je vedle mě.
0: Jo.
1: Běda, kdyby někdo šel, tak mě brání, jako to.
0: Pomáhá ti přežít smutné noci, když by nebo nebezpečné noci, když by se tam někdo objevil.
1: Jo. A když někdo přijde, tak je tady jak na Václaváku, máme 4 světla, že to tady pustí.
0: Jo.
1: Takže tady sranda, prostě pátky, soboty, neděle, tady veselo. Mám radost ze života, no.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Stando. Moc ti děkuju za návštěvu, jinak přeju krásné léto u vody, ať se ti dobře rybaří.
1: Já jsem vás dlouho neslyšel, protože jsem neměl rádio, zapadl se mi rozbilo jedno.
0: Aha.
1: Takže takhle, tak jsem vás měl poslouchat, když jsem dostal nový rádio, takže vás zase budu poslouchat.
0: Výborně, tak děkujeme za přízeň.
1: Tak ti paní doktorku Noru pozdravit a další Vidlokovice, už jsem taky dlouho neslyšel, taxikáře a prostě všechny. A vzpomínám strašně na Ládíka.
0: Já vím. Tak ráda vyřizuju pozdravy, tobě děkuju za návštěvu a měj se moc hezky, krásné léto a brzy naslyšenou. Ano?
1: Pěkně, hezkou noc.
0: Hezkou noc i tobě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora a písnička Náš příběh. 7:30, pozdravíme na Karlovarsko Jardu. Krásný večer, Jardo.
1: Já vás taky zdravím.
0: Děkuju mnohokrát, tak vy asi téma znáte, že jo, naší noční linky.
1: No určitě, sleduju, poslouchám vás každý večer.
0: Děkujeme za přízeň a za trpělivost. Tak kdybyste mohl změnit něco ze svého minulého života, nějakou kapitolu, nějaký příběh, udělal byste to?
1: No já bych, jestli teda můžu, já bych nejdřív reagoval na předchozí standu v telefonát.
0: Mm-hmm.
1: A doufám, že mě teďka Standa poslouchá. Stando, jestli mě slyšíš, potkalo tě hodně špatného. Je taky, ale život jde dál a ty máš kolem sebe hromadu dobrých kamarádů, co jsem tak slyšel,
0: mm-hmm.
1: což já taky, a za to buďme vděční Pánu Bohu nebo nevím komu.
0: Mm-hmm.
1: A život jde dál, takže prosím, že to nevzdávej a žij si krásně. Ty bys nebyl tak daleko, tak ti pošlu telefonní číslo a když se sejdeme, ale zkrátka stane daleko, no.
0: Mm-hmm.
1: A teď k tomu tématu, hovoríte, já jsem ročník 1,70.
0: Mladý kluk, no.
1: No, děkuju. A neměnil bych, v životě bych nevyměnil svoje dětství třeba, jo.
0: Uh-huh.
1: Protože já jsem kluk z vesnice a to, já jsem výborný rodiče.
0: Uh-huh.
1: A dětství jsem si prožil vlastně na vesnici, a což dneska třeba hrozně těch mladých ani nechápe, co jsme my tam užili, všechno za srandy.
0: Jo.
1: Takže jako dětství ani náhodou. Potom juniorský věk, taky bomba.
0: Mm-hmm.
1: Asi je to tím, že jsme vyrůstali za komunismu, ale zase říkám, to je zbytečný se o tom bavit, to musel každý zažít. Žili jsme si bez starostí, bez nějakých sociálních sítí, bez toho, aby nás někdo obviňoval, nebo že bychom si brali od někoho příklad. Zkrátka, každý tenkrát měl skoro to samý a byli jsme si vlastně víceméně všichni rovni. I když si byli někdy rovnější samozřejmě, no, ale tohle se asi nepatří.
0: Mm-hmm.
1: Takže potom, když ten život šel dál, oženil jsem se, to se asi stát nemělo, protože i když moje bývalá žena je výborná ženská, byli jsme spolu 7-8 let, narodila se nám z toho vztahu výborná holka,
0: mm-hmm.
1: která mi dělá radost, dneska je 24.
0: To je dobře.
1: Jsem na ní pyšnej, dodělává vysokou školu a jako dělá mi fakt radost.
0: To je dobře, ano.
1: A víte, co bylo největší strach jsem měl, když ve 14 letech odešla do Prahy.
0: Jo.
1: Úplně sama. Z vesnice vlastně, z Karlovarska, mm-hmm. tady let, mm-hmm. A já jsem tenkrát už jezdil kamionem, já jsem 22 let kamion nějak.
0: Mm-hmm.
1: Takže já jsem trnul každý den, jestli to dá nebo nedá. Ta holka mi udělala takovou radost.
0: No, vidíte, jo, to.
1: Ona to tam dala, v životě se nedá na nějaký party, na žádný fety, nic, není žádný alkoholik.
0: Mm-hmm.
1: Fakt dneska už dostudovala vysokou školu. Výborný dítě, já jsem si lepší přát nemohl. A moje žena bývala, do dneska jsme kamarádi, my jsme se rozešli v dobrým a dneska, když si voláme, tak je to všechno vždycky jen dobrým a hotovo, paráda, krásná věc. Akorát my jsme se nikdy neměli vzít, no vlastně takhle, teď se možná řekl blbost, protože vzali jsme se, aby jsme měli tu úžasnou holku.
0: No ne, tak to zase tady neříkejte, jako to říkají pětiletý děti, vím, kde se narodí děti až po svatbě, že jo, to zase, co? To nemusíme rozebírat tohleto.
1: No, ale víte, co, u nás to fakt bylo až po svatbě, ale.
0: No já vám to věřím, ale přeci jenom,
1: ne,
0: co?
1: Opravdu.
0: Ta podmínka je někde úplně jinde.
1: No jistě, je to samozřejmě, to je jasný. Takže já bych za svůj život nezměnil vůbec nic. Jo, změnil bych jednu věc, no, v únoru mi umřela maminka,
0: jo, mm-hmm.
1: tatínek před pár lety, to bych asi změnil, aby tady byli se mnou furt, no.
0: Jo, tomu rozumím, že bychom si mnozí přáli.
1: Jinak já říkám, všechno, co se mělo stát, tak se stát mělo. Mm-hmm. Nebo všechno, co se stalo, tak se stát mělo.
0: Tak se stát mělo a jste za to životu vděčný, že se takhle přihodilo.
1: Hledajte se, protože každý průšvih vás posune trošku
0: no,
1: dál.
0: No to rozhodně, teda, to rozhodně, ano.
1: Teďka to řeknu naplno, když člověk není úplně blbej, teda jo. Protože z chyb se člověk má učit, že jo. No. Takže já jsem se víceméně poučil a já jsem teďka spokojený člověk a žiju si. Jo a takhle, jako když jsem se rozvedl s tou mojí bývalou, tak to už je taky nějakých 18 let. A pak jsem zkusil jeden nebo dva vztahy. No ale vůbec to nebylo k ničemu. No a tím, že jsem jezdil jako tím kamionem, tak jsem se naučil hrozně moc samostatnosti.
0: Ano.
1: A dneska už jsem hodně let sám a jsem spokojený člověk.
0: Že to tak máte, jasně.
1: A hlavně já nechci to měnit. Žádná baba do baráku nesmí.
0: Tak jste zásadový, jak to tak poslouchá.
1: Jo,
0: ty své zásady pěkně udržujte a hlavně ať jste šťastný a spokojený. To je to nejpodstatnější třeba někdy.
1: Tak víte co, já mám taky hlavně, mám ty výborný sousedy a výborný kamarády. Takže
0: tak to je dobře.
1: A víte co, o tom taky ten život je, když máte ty lidi okolo sebe, který vás třeba i v tom průsledu podrží, nebo když vy máte taky něco, co nabídnout, takže to je úplně bomba potom.
0: Určitě. Dobře, no. Tak Jardo, moc vám děkuju, ať se vám v životě daří, ať jste spokojený, taky někdy šťastný, ať se to všechno potkává dohromady, ať se vám daří a mějte
1: šťastný,
0: se hezky.
1: Šťastný, já jsem furt.
0: To je dobře. Moc vám to přeju a děkuju moc krát.
1: Ale ještě jednou se zmíním, Stando, buď šťastný taky, protože to, co máš, tak to ti nikdo nevíme.
0: Dobře, ráda vyřizuju, mějte se hezky, Jardo, naslyšenou.
1: Taky se mějte hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová a písnička se jmenovala Dej mi ruku. Pomalu se blížíme k půlnoci a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králového. Je to tak, Boženko, hezký večer?
1: Ano, ano.
0: Do Hradce, že jo? Nepletu to.
1: Ne.
0: Tak vám přeju hezký večer a moc vás zdravím.
1: Já vás taky a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A přála bych všem, aby už nikdy nebyla válka. Já jsem prožila svý dětství ve válce. Jsem ročník 36,
0: jo.
1: 42 roku jsem začala chodit do školy.
0: Ano.
1: A prostě to, i když jsem vyrůstala na vesnici, kde jako žádný bombardování a nebo prostě takový to nebylo, ale bylo takový omezování ty osobní svobody. Uh-huh. Prostě přídělový systém, všecko jako přídavkový lístky, že jo, omezení potravin a dodávkový systém, prostě v lednu přišli vždycky a sepsali vám, kolik máte slepice, no prostě ty drubeře, a muselo se z toho odvádět, že jo, a tak nějak to bylo zatemnění, rádio to hlídali, chodili četnický hlídky, když lidi hodně poslouchali ten Londýn, že jo, ale už byla taková nesvoboda, jako a tam můj byl cihlářský dělník a v cihelně se dělalo vždycky do konce září a pak zase od března a přes tu zimu ty zaměstnanci si museli jako hledat práci, protože žádnej příspěvek jako nebo přídavek nebyl. No a pak asi v lednu přišlo nařízení, že musí vesnice poslat 20 lidí do Brna kopat zákopy a tak i můj táta byl odveden, no prostě poslanej do toho Brna, že jo, jenže on byl nemocný na plíce, tak musel asi týden, jenom pak byl v nemocnici, pak šel stopem z Brna až do domů. My jsme bydleli ve vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. Uh-huh. Takže to byl pěkný kus cesty.
0: Ano, ano.
1: No, vlaky moc nejezdili, tak občas ho někdo svéz, no ale taky to nebylo prostě nic, tak já bych už fakt nepřála lidem, žádnou aby prožili žádnou válku a to, protože to není nic pěkného a pro ten život nic vám to, no,
0: Boženko,
1: to
0: myslíte si, že by se ten váš život ubral jiným směrem, kdybyste tu válku neprožila jako teenager vlastně?
1: No, Jituško, bylo by víc jako takový ty volnosti, víte? My už jsme v první třídě se učili německy zdravit, když jsme jako přišli do té školy, od druhé třídy jsme měli němčinu, no a i to omezení takový ty škole, to bylo, no, nevím, no, byla nesvoboda taková.
0: Takže to jste pocitovala to jako především jako malá vlastně holka slečna tehdy.
1: No, to jako a můj strejda byl jako zahraniční voják v Londýně, tak občas měli nějaký ty kontroly, že jo.
0: Jasně.
1: Doma a táta byl i v odboji trochu, byla skupina, že jo, který jako to tak taky bylo takový prostě napětí a my ho z trejdu vyhodili z gymnázia v Číně, protože se zaplet nějak s letákama.
0: Jo.
1: No a aby nemusel do Rajchu, což teda chodili všetky, většinou ten ročník 28, tak hledali práci u těch sedláků, aby nemuseli být jako odsunutí, nebo odejít, že jo, protože do těch zbrojovek, do Německa a tak. No takže to bylo takový...
0: Rozumím.
1: Ale jinak ten život šel docela, jsme to tak brali.
0: V rámci možností, já vím.
1: No, my jsme si vždycky dávali jen cíl takový, na co jsme stačili.
0: Jo.
1: No, jenže jsme chytli i ten 53. rok, kdy byla měna.
0: Jo, další zase období.
1: Tak jsme, no, můj chlapec šel z vojny, co měl peníze, tak prostě nechal sestře, která dostavili barák a taky, ať si za to teda něco koupí, že jo. Mm-hmm. A začínali jsme teda s holýma rukama, no ale ne, prostě hlavně zdraví a mít ty cíle takový, na co člověk dosáhne, víte?
0: Ano. Boženko, tak vám moc děkuju, že jste připomněla i tahle ta období, protože to se týká určitě mnoho našich posluchačů. A jsem ráda, že jste nám povyprávěla. A moc vám děkuju a přeju hezký večer a hodně zdraví, jo? Mějte se hezky.
1: Já vám taky, Tuško, a všem posluchačům a děkuji a děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

A na Zagorová, líto je mi líto. Blížíme se opravdu těsně k půlnoci a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože hodně píšete a já za to děkuju mnohokrát. No a třeba Michal Sedlák z Myšlí napíše k našemu tématu, které z ní, kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to, tak Michal dodává, zaměřil bych se více na to, v čem jsem opravdu dobrý. Místo studia vysoké školy a možná i gymnázia bych věnoval čas budování svého profesního jména. Investoval bych odvážněji, méně do zlata, více do akcí, cestoval bych do jiných končin, místo do Vietnamu třeba do Brazílie, studoval bych jiný jazyk, místo esperanta a podobných projektů bych se učil přirozený jazyk, vyhledával bych přítomnost jiných žen a rozhodoval bych se více podle rozumu, než podle vzhledu. Tak tolik Michal. Michale, moc děkuju za upřímnost, přeju vám všechno dobré, ať se vám daří i s tou, jak tady trošku píšete, jakože tu vysokou školu moc neoceňujete, gympl taky ne, tak ať se vám daří i s těma vystudovanýma rokama. Přeju všechno dobré do života a my popojedeme a přehoupneme se švédskou čtveřicí ABBA do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: A jaké naopak ano, třeba dvakrát, klidně i třikrát. Víme, že nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou, není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo třeba kousek dítěte a pohádky, které jsme četli. No a dnes si můžeme zkusit zahrát v noční lince právě na to, že můžeme snít a můžeme kouzlit, můžeme čarovat. No a kdybyste měli třeba Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení, kam byste se rádi chtěli vrátit a co byste chtěli, aby vypadlo trošku jinak, než jak se to událo. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, náš web také pořád stejný, rozhlas.cz/linka, a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a jedeme dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožora, skupina Elán a Žem je lúto. No a krátce po půlnoci pozdravíme do veselí paní Janu. Krásnou noc, Jano.
1: Dobré ráno, už bude ráno, že jo?
0: Paní Jano, jsme v noční lince, netrapte mě tím ránem, prosím.

0: Ježiš, no tak pardon.
1: Nic se neděje, já bych ještě do rána něco naspala, potom po noční lince přeci jenom. Tak, každopádně už se vás ptám, kdybyste měla tu možnost změnit něco, nějaké období svého života, udělala byste to?
0: Udělala. Moje přání bylo to, co jsem prožívala v 60. letech.
1: Mm-hmm.
0: Kdyby to šlo změnit na tuhle dobu, na tenhle datum, na tenhle, kde jsme, byla bych tak hrozně ráda. Já jsem to neměla lehký v těch 60 letech. Narodil se mi syn, měl srdeční vadu.
1: Jo.
0: Tak já jsem ho musela vozit do školy na kole. Ze školy na kole.
1: Mm-hmm.
0: Do školy ho jsem do druhého poschodí. Jeho na zádech a k toku v ruce. Až do 6. třídy jsem to takhle dělala.
1: Mm-hmm.
0: Dneska je tak dobrá doba, kdyby ta doba byla tenkrát, tak by byla tak ráda. Dneska oni mají šlatý vozítka, že jo, berou na ně přídavky. To je tak teďka dobrý svět, že takhle na ty invalidi myslejí.
1: Mm-hmm.
0: Jo, dřív to nebylo.
1: No hlavně by možná ta lékařská péče vypadala úplně jinak a šlo by to úplně jinou cestou, ne?
0: Ano. Dneska, tenkrát nic, já musela do práce, ani korun jsem ani nepo... Dneska na ně berou přídavky, že jo, vozíka, invalidní, všechno.
1: Hmm.
0: Jo, jsem jedině ráda za tuhle dobu, že takhle myslí na ty invalidní.
1: No, tomu rozumím, že si to, že to oceňuje to, ale kdybychom se vrátili do té doby, tak myslíte si, že by tomu vašemu synovi nepomohli lékaři nějakým způsobem jinak, aby to bylo lepší ta situace? S jeho zdravím.
0: Pomohli, on potom v 16 letech zemřel.
1: Jo, aha, tak to je mi velmi líto, že se tohle to stalo.
0: Takže to neměl ani on lehký, ani já, on neměl nikam mezi děti.
1: Hmm.
0: Já to všude vozila, jo.
1: Takže i kdyby se ty zdravotní problémy děly v současné době, tak by stejně máte pocit, současná medicína úplně nepomohla.
0: Ano. No třeba jo, vlastně pomohla, pardon. Dneska, já když vidím v televizi to, co on měl sužení, tu chlopeň, když to vidím v televizi...
1: Že už je to léčitelný jinak, jo.
0: Tak to vidím, oni to dělají... Takovýma drátama, já se na to dívám, pak to musím zhasnout, protože je mi to líto.
1: Já vím.
0: Za hodinu to je, on za ten den jde domů. I to lékařství je lepší. Ono už je to teda 40 let, 30, co se...
1: Tak hlavně ten výzkum samozřejmě jde mílovými kroky dopředu a všechno v tomto se hodně mění, zaplať pánbu, teda samozřejmě.
0: Ano, je to opravdu teď všechno lepší. Škoda, že to nebylo tenkrát v těch 60. letech.
1: Jo.
0: Kdyby se to dalo změnit, tak by byla to. Jen, že to už se změnit nedá.
1: Takže to, konkrétně tohleto, tuhle vážnou vaší rodinou anamnézu a situaci vašeho syna, hlavně to zdraví, tak to byste proměnila zkrátka v těch 60. letech.
0: Tahle doba by byla v těch 60. letech, tak by to bylo...
1: Bylo by vám lépe a jednodušej. No, tak jo, paní Jano, moc vám taky děkuju za váš příběh vážný, který úplně veselé, bohužel neskončil, skončil velmi smutně, což je mi velmi líto. Ale jsem ráda, že jste se zastavila na kus řeči, jak se říká u nás, že jsme popovídali.
0: No, jo. Ráda změnila, bývala, no už to nejde. Tak jo.
1: Mějte se moc hezky, paní Jano, děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Krásné letní dny vám přeju a hodně zdraví samozřejmě. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: spím. Tolik písnička a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásnou noc, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitušková, vám taky přeju krásnou noc a všem posluchačům další linky.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. Tak Františku, určitě jste rozmýšlel, kterou část svého života byste třeba čenžnul za něco jiného. Bylo by něco takového?
1: No, paní Jitušku, já bych se vrátil hodně zpátky, asi do 45. roku, když mě byly 3 roky, když už jsem začal trošku vnímat svět jako no, takový dětko, jo? Taky si v té době něco pamatuju, jo? A takže to jsem byl prvorozený syn, jo? Asi mě naši měli rádi, takže prostě nebyl jsem tak často bitej, no a tak, že? A za něco, ale co jsem v tom 45. roku v dubnu, k nám přijeli tankem k té cíleně, Němci s tankem, potom odejeli, zase tam přijeli Rusi, já jsem myslel, že oni si hrají na vojáky, já jsem vůbec nevěděl, že to nějaká válka.
0: Jo.
1: Víte? To mě vůbec nenapadlo, tak jsem si říkal, hrají si na vojáky, oni nebyli ani ti zlí, ani ti zlí, jo, oni nám tam, my jsme byli na takové samotě, takže to odjelo a bylo to zase v pořádku, no a a potom se měli bylo období, kdy jsem se snažil poznat, jaký je rozdíl mezi ženou a mužem, víte?
0: Jo.
1: Krásný období, jako jo, no, víte? No, a dneska, až člověk dospěne, tak to jsou samé povinnosti. Furt něco musíte, nebo něco nesmíte. A za všechno je člověk tak, když něco uděláte, tak jsou tresty. Já, když mě byly ty 3 roky, to mě myslí naši nemlátili ještě to až později, až už nám bylo 15, jo, když jsme začali kouřit a tak.
0: Jo,
1: tak,
0: tam padla rána, jo, říkáte, nepadla vedle.
1: Rodiče měli pravdu, taťka měl pravdu, že jako takový kluk 13, 15 roku kouřit, že to je prostě, no a on sám byl nekuřák.
0: Tak třeba na tom teenagerovském věku změnil, na tom období změnil byste tam něco?
1: Na tom starší, když už byl dospělý?
0: No, když jste byli třeba ty teenagery, 15, 16, 17.
1: No, tam už prostě jsem hodně věcí musel, protože jsem se začal učit v učení, že brzo vstávat ráno a jezdit daleko do vlakem a autobusem do práce, tak to se mi moc nelíbilo, takže až na starý kolena jsem, no na starý kolena ne, až po vojně jsem si to všechno zařídil, ten život jinak. A tak jsou celkem spokojené, a i když jsou ty povinnosti všelijaký, jo.
0: Takže byste neměnil byste vlastně nic, jak to tak poslouchám, pozorně.
1: No, nic bych neměnil, no říkám.
0: Něco je tam s výhradama, ale vlastně s takovýma těma přátelskýma výhradama, jo, k té situaci.
1: Jo. Takový, to říkám, ten rozdíl poznat muže a ženu, tak to bylo krásný. To bylo krásný a teď už na to nejsou ani moc vědavé, takže...
0: takže byste taky nic neměnil, rozumím.
1: Nemění, no.
0: Tak to je dobře, tak to je spokojený František, no dobře.
1: Aspoň nemusím lítat po nocách, jo?
0: Ano. Můžete si konečně odpočinout a vyspat se, že jo? Dobře.
1: No, jasný. Tak to je se mnou, no. Říkám, líbilo se mi to, když jsem byl děcko, když by naši nemlátili, měli mě rádi, no, pak mám bylo už 5 dětí, jo. No, tak a to už byly povinnosti, musel se pomáhat a lidem, na rodičům na polu a tak, mě tak to už bylo takový zodpovědnější, ale ty jako to děcko, no to říkám, to...
0: Velká spokojenost.
1: To vůbec se nevnímá, že nějaká válka, že to bylo teda ke koncu už války, že je to nebezpečí takový, jo? To až teď to vidím, jak to všude vře a tak, no, jak je to špatný, no, takže... Tak, to by
0: dobře, dobře, tak Františku, moc vám děkuju, jinak ať se vám daří a krásné dny přeju, hezkou noc.
1: Ano, děkuji, podobně, paní Tuško.
0: Mějte se moc hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Šendelář, hořely padaly hvězdy, no a krátce před půl jednou pozdravíme do Pelhřimova Jardu. Krásnou noc, Jardo.
1: Já vás taky, paní Tričko, zdravím a všichni posluchači noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá.
0: Ráda vyřizuju.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Že já bych se nejradši vrátil do té doby, když jsem byl úplně malý, když jsem měl v puse dudlík, pochcanou a posranou plídu.
0: Mm-hmm. No, ale ona ta otázka zní, já vás budu muset zase trošku, tady mnohé začít trochu korigovat. Ta otázka zní jinak, co byste, kdybyste mohli změnit nějak svoji minulost,
1: to tak změnu, no.
0: Udělal byste no, něco to, jinak?
1: Jinak, co bych udělal si jinak, chtěl bych se zbavit těch drogových závislostí, co bych jakoby tak nějak, co mám. Jako to se mi podařilo, pračil jsem s alkoholem, jo. To bylo docela silný.
0: No, jako tak poklona, protože to jsou věci, které nejsou jednoduché, je když je někdo závislý, ano.
1: Akorát na tom kouření, to jsem se tomu stále naučil, jsem se to a nezbavil. Jsem
0: kouření
1: se
0: to, vám zůstalo.
1: A nejhorší, co teď mi doba, co bych chtěl změnit, chtěl bych se asi vrátit do toho období, nebyl internet.
0: Kdy nebyl? Jo, takže byste současnou technickou dobu vyměnil za takovou no, trošku méně technickou.
1: Mě tam vadí ten internet, protože já mám takovou další drogu a to je shopaholismus, jestli víte, co to je.
0: Aha.
1: A to je hodně silná věc.
0: Jako no. Fakt nakupujete po nocích třeba?
1: Hodně, no furt, no. To je úplně to špatný, no.
0: No tak to je úplně jednoduchý, nezaplaťte za internet, oni vám to vypnou a je klid.
1: A ono celkově jsou víte, co v krámě. Možná by mohlo být méně věcí ve všem, že to by byla ta doba, kdybych jakoby bylo to jako tenkrát, aby nebylo tolik věcí prostě všeho. No.
0: Jo.
1: To hrozně složitý tohle.
0: A už vám to někdo jako vyčet, že třeba stále nakupujete a že je to taková...
1: Jo, kamarádi to jako
0: vidí to na vás.
1: Upozorňují, vidějí to na mě. A...
0: No tak hlavně to taky dosleze do peněz, kromě toho, že se doma zavalujete věcma, které nepotřebujete
1: třeba. Hlavně to není kam skladovat už.
0: No. Takže tak si uděláte jakoby svoji profesi druhou podnikání, že budete rozprodávat ty věci, co jste nakoupili.
1: No, asi po blešákách,
0: Nebo tak.
1: S prodělkem.
0: Jo, ano, no samozřejmě, no, tam to bude muset jít zase za jinou cenu. No, teda já vám řeknu, to není úplně jednoduchá taky vášeň tohleto, no.
1: Není, no.
0: A to má asi hodně lidí, takové to rádoby no, neustále.
1: Právě, že ono to dělá, jakoby myslí dobře, jako, že něco nakoupí a
0: že si uděláte radost, že jo.
1: Jasně, no. Ale mě je to asi něco jiného, kdybych chtěl partnerku nebo ženu, že by ty peníze spaly nám, že jo.
0: Jo. No. Takže vy byste...
1: Ale mám strach. No. Mám strach, že se k tomu alkoholismu se vrátím, protože já už mám zase nakoupení ty flašky, že jo.
0: Jo, že nakupujete i potravinové věci, tedy no, i alkohol
1: ne,
0: a dobroty.
1: Ne, alkohol, no, dobroty ani moc ne, ten alkohol, no, to je skoro 400 láví, takže jestli k tomu zase sklouznu, to nebude asi moc veselý, no.
0: No tak to, abyste rychle nějaký ten svůj obchod otevřel a začal to prodávat, teda to vám řeknu, teda. Protože to by byla škoda, kdybyste si to pokazil zase na druhou stranu. Když jste tak hezky z toho vybrustil a pěkně jste to zvládnul, tak to by byla velká škoda. No jo, Jardo, tak každopádně vám taky moc děkuju a držím palce, aby se to nepřehouplo někam, kam si nepřejete.
1: Kam si nepřeju, děkuju. Přeju všem posluchačům krásné léto.
0: Děkuju.
1: A užívejte léta, hlavně ve zdraví, ať se nic nezdáří bez úrazu a hlavně to, no.
0: Hlavně ve zdraví, bez úrazu a s radostí, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, ať se vám daří.
1: Taky.
0: Jo.
1: Dobrou noc, krásnou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal Tučný, starýho psa novým kouskům nenaučíš. No a během písničky se dovolala paní Emma od Jeseníku.
1: Já sedím u televize v slunci. Mm-hmm. Tak vás srdečně zdravím.
0: Napodobně.
1: Dneska mluvím s tím, s paní...
0: Jitka vás zdraví, jo?
1: Paní Jitko, tak. Mm-hmm. Nevím, jestli s váma už mluvila.
0: Nevím, myslím si, že ne, ale to vůbec nevadí.
1: To nevadí. Mm-hmm. Srdečně zdravím všechny posluchače, protože já jsem večer z práce a jdu spát. Tak poslouchám vaše rádio. A dneska téma je úplně úžasné, jak se to vezme, jako to zklamání a to. Tak moje největší zklamání bylo to, že řeknu to úplně...
0: Paní Emo, ne zklamání. Kdybyste mohla změnit minulost, udělala byste to?
1: Ano. Promiňte, já jsem mluvila, jsem alergik.
0: Ne, v pořádku, povídejte, přemýšlejte, povídejte. Mhm.
1: No, já to říkám zklamání, protože
0: jo.
1: Já jsem od 6 let do 30 let tancovala za Českou republiku.
0: Aha, krása.
1: Tance.
0: No.
1: Pak jsem si zlomila kotník.
0: Jej.
1: Jsem, no, rok jsem měla šrouby, takže už jsem skončil.
0: Stane se, bohužel, někdy, no.
1: No a potkala jsem se s jedním mužem.
0: Ano.
1: Do kterého já jsem se zamilovala. Mám s ním teda dva syny. Mm-hmm. Ale bohužel jsem zjistila, že to byl s prominutím, tak on to řekl, kurevník první třídy. Mm-hmm. Tak jsme se rozvedli, když synům bylo 10 a 9 roku. Tak to bylo veliké, jako to, a tedy když to, tak můj tatínek mi říkal, miluje, že říkám, ano, miluji, protože s ním čekám děti a chceš si ho vzít, dneska já nevím. A jeho tatínek zase, jo, vemte se a to, no, tak jsme se vzali a dopadlo to, jak to dopadlo. Ale svým způsobem toho nelituji, protože...
0: Jo.
1: Jsem potom potkala nového manžela, to jsem tady u vás říkala, na nějaké téma, který byl vdovec, měl dospělou dceru, tak jsem získala dceru konečně, mám vnoučata, pravnoučata, a jsem se dnem nebyl. Ale můžu říct, že do dneška, když tak s ním přemýšlím, tak mě strašně mrzí, že jsem se nechala ukecat a vzala jsem si to dotyčného, protože ten mě připravil do takových problémů. Já jsem po dětech měla rakovinu. Mm-hmm. A on mi po roku léčby rakoviny oznámil, že jsme obě dvě děti císařem, mi oznámil, že no, měla jsem těžkou ženskou operaci a takové ty věci. Tak mi řekl, že už jako o ženskou o mě nestojí. Mm-hmm. A u soudu, a jak to řekl u soudu, tak říkám, já jsem nechtěla rozvod kvůli dětem. Říkám, okamžitě souhlasím rozvodem. A když jsem potkala nového muže, tak asi po půl roku jsem mu řekla, jaké gynekologické problémy mám. A to on říkal, já bych to v životě nepoznal, kdyby mi to neřekla, jako jo. Mm-hmm. Takže asi tak nějak, no. Mm-hmm.
0: Takže byste změnila zkrátka takový ten vztah s tím vaším prvním partnerem? Jakoby.
1: Ne, nechala bych si děti, ale v životě bych si ho nevzala.
0: Jo. No dobře. Tak samozřejmě dějou se věci, lidi se pak mění, každý z nás se trošku proměňuje na té životní cestě, ale došla jste k tomu závěru, že byste si ho zkrátka prostě nebrala, aby
1: ne,
0: to bylo klidnější.
1: Ne, kdyby mě poslechla jeho tatínka.
0: Rozumím.
1: A to, jo, vem si ho, čekáš jim děti a to.
0: Jo.
1: Já jsem hrozně váhala, no, nakonec jsem si ho vzala, bohužel dopadlo tak,
0: a pak jste litovala. Dobře. Tak paní Emo, moc
1: ale
0: vám tak...
1: Ale nelituji, no. Protože mám krásné dva syny.
0: Takže jste ráda za ty děti, které máte a je to tak.
1: Za děti jsem vzala. No, tak já jsem byla po těžké operaci ve 20 letech a řekl mi, že nebudu mít děti. A ve 30 jsem zjistila, že jsem těhotná.
0: Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Jo, a chtěla bych pozdravit všechny posluchače, protože já vás poslouchám každý večer.
0: Ano. Tak ráda.
1: Jenom mě mrzí jedna věc, když jsem měla 24. června narozeniny,
0: no,
1: tak sloužil pan Honza, on má svátek.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se nemohla k vám dovolat.
0: Jo, tak někdy to nevyjde, hol, já vím, no, tak teď
1: ne, že bych přela k tomu svátku, jako jo.
0: Jo, dobře.
1: Takhle.
0: Dobře, tak ráda.
1: Takže všechny posluchače hodně zdravím, vás taky.
0: Děkuju moc za všechny.
1: Úžasné rádio.
0: Děkujeme, vás. Děkujeme a zachovejte nám přízeň, budeme rádi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Zdraví.
0: Zdravíme do Jeseníků, tolik paní Ema.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a písnička v ozvěnách. A dovolal se k nám Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno. Zdravím vás moc.
1: Taky pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny posluchače po dlouhé době. Volám.
0: Ano.
1: No tak jako téma, jako co by člověk změnil. Jako...
0: Kdybyste mohl něco v té vaší minulosti, co jste prožil, no, tak nějaké období vyměnit za něco jiného, tak jestli byste to udělal, eventuálně proč a za co?
1: Paní, my býváme na polosamotě, takže člověk byl naučený takový na taky tvrdší život, ale jako... My jsme byli spokojeni, nebo do dneška mě se splnilo přání jako jezdit s autama, povolání, takže to jsem byl úplně naplněný jako spokojeností, že no, vojna tež člověkovi něco dala, že a jako bylo... Byl ten život takový skromnější, že, ale teď už je to takové uspěchané, ale my jako si žijeme úplně jako v poklidu, pokud zdraví jako vydrží, že, klepe 80 příští měsíc, jestli dožiju, že, tak nevím. No a tak.
0: Takže z té minulosti byste neměnil nic teda za to, že to bylo tak, jak to bylo?
1: Ne, my jsme byli spokojeni, jídlo bylo zdravé, všecko, jako pohyb v těch chalupách, co odlehlé, tak v každé chalupě byly 2-3 ogáři, takže jsme tak spolem hráli na různé ty hry fotbal a na zákopy jsme měli nadělané a také chatky postavené vůzky, že? Takže ten... Jako ten život šel, tak člověk si to bral jako takovou samozřejmost, že? No a práce na poli, že? A tak to nás tak trošku, jak už jsme byli větší, nějak se nám to nelíbilo, že? Ale tak,
0: jasně.
1: No, takže. A teď, jako co třeba teď je horší, já s koníkem třeba pro nákup jsem jezdil, že do dědiny, protože to máme daleko, ale teď už jako nemůžu, protože ten provoz je veliký a ten kůň potřebuje klid, že? Takže
0: jo,
1: musím to,
0: že by to nešlo. Ano.
1: V ruksaku donést, že? A tak my jsme celkem soběstační,
0: tak to je
1: kromě
0: dobře.
1: Takových drobností.
0: Ano.
1: My máme, všechno si vypěstujeme doma, takže my to...
0: Tak to je krása. Víte no, co jíte, co pěstujete.
1: No, přesně. A vnuci a pravnuci přijedu a podívat, že však to víte, bez telefona neudělají ani krok. Že,
0: jasně.
1: Takže, no, takže ten, ale jako hlavně, že jsou všetci zdraví, že ten, a přejeme všetkým lidem zdraví. Ten. No ale tak musíte se hýbat a zdravě jíst, jo, to je
0: důležitá věc pro život, bylinky, to je pravda.
1: Bylinky, paní a takové věci, jo. Mm-hmm. Takže
0: jste spokojený tam, kde žijete a jak jste
1: jo,
0: život prožil a jak ho žijete i teď.
1: Teď akorát, no, letošní sezona je nerostu hřiby.
0: To třeba začnou teprve, až zaprší určitě,
1: takže
0: co?
1: Nemusím, paní, po nich sbírat odpadky, víte?
0: No, tomu rozumím.
1: No, takže já vězná sbírám za leto odpadku po těch luftiákoch,
0: no,
1: jak my, co máme.
0: Já vím, to je hrozný tohleto.
1: Máme papíry, spalíme, že? Takže
0: rozumím.
1: Takže... Ten, ale to je jako, máme jinak klid, nikdo nás neotravuje, jsem tam nejaci, co by to chtěli koupit, tu nemovitost.
0: Přijdou, obtají se, no, jo.
1: Takže ten, ale jinak jsme spokojení, takže...
0: Tak je to dobře, že nemáte potřebu nic měnit a že jste vlastně spokojen a šťasten. Pepíno, moc vám děkuju. Mějte se moc hezky a hodně zdraví taky přeju.
1: Ještě paní, bych chtěl pozdravit tu paní Vlastičku z Tokrnova. Ona přes kopec z Velkých Karlovic pochodí.
0: Dobře, tak snad nás ještě poslouchá, třeba nespí, je napřímo a určitě bude mít radost.
1: Dobře, opatrujte se. A slunce v duši.
0: Taky nápodobně. Mějte se krásně, Pepíno, dobrou zase noc. Příště. Dobrou noc, v noční lince se budu moc a moc těšit. No a teď už je tady nachystaná s písničkou Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová dospívala písničku Toulavý džín. My jdeme do finále té středečně čtvrteční noční linky, protože jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, se přiblížila. Pojďme do pošty. Blanka píše, kdybych mohla něco změnit, tak bych si přála vrátit se do 60. let. Měla jsem krásné dětství a mládí. Měla jsem oba rodiče i sestru, která už tu 12 let není. A teď bych si ještě přála, aby... byla, tam je nějaký překlep, já nevím, jestli to rozluštím správně, ale asi byla moje rodina zdravá a ve světě, aby byl pro všechny mír. Jinak zdravím všechny ponocníky i vás. Všechny zdraví Blanka z Choltic. Tak milá Blanko, přeju vám všechno dobré. Hodně, hodně zdraví a ať se vám daří v životě krásně žít a ať jste šťastná a spokojená.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři a písnička Kamínky. No a než se rozloučíme, ještě jeden pohled do pošty. Třeba Pavel ze Židlochovic, tak jak našemu tématu píše. Tak asi by něco bylo, co bych změnil. Rád bych, kdyby k některým věcem došlo a rád bych, kdyby vůbec k některým věcem vůbec nedošlo, ale stalo se to tak, jak to je, a teď z toho musím čerpat a pokračovat s tím dále. Jinak přeju dobrou noc všem posluchačům a všechny zdravím. Pavel, tak Pavel, ať se vám pěkně pracuje s tím, co máte, ať se vám hezky žije váš život. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát, tak vám přeju třeba nádherný poslech také našich dalších nočních pořadů. No a jinak děkuju a dobrou noc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna. Léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že její vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky, dvakráte pak pod Drohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodák. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. Jednoho 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka.

0: a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. Čtvrté patro. Telefon 224-628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. Tejná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod, račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní, bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Miloslav Šímek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské služby. A že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Vimr, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
3: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl bys si začít o té vojně vyprávět ty, protože, co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
4: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u Holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaký písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
5: A... Znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
4: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně-dramatickou skupinu. my máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali a tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný, nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci a tak jsme se dohodli, no a když jsme se představili, on říkal, jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
3: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
4: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou vlastně.
5: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním jo, ne, no tak jo, on tam docházel se na ně dívat.
4: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
3: Jsem vymyslel za chvíli, jsem no, to měl. Jsem zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
4: Voj, no.
3: Oni si to potom... Vojenské jeviště, to ano, nemá nic voj. Společného.
4: Vojenské, oni si potom podnikání. To pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla to Tehe, to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
3: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys si se měl přiznat, jak ty jsi třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Hmm. Víš, takhle, no, teďka
4: špatně,
3: mluv.
4: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
3: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a jedna paní nás pozvala na večeři. Říkala, vemte si ještě nějaký, dával nám meruňkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. A říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě ráno. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
4: Zpívat, ne?
3: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
4: Já musím říct, že Šimek se tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna, teď to bude jinak všecko. A on říkal, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, to by to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. A zůstal jsem u toho do dneška.
3: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
4: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslí to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo?

0: Co ty by si řekl přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, bejt dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky, jo, a
2: no, píšťalky jsou žlutý.
1: Ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám bejt dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést, tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... ne, zrovna žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No ale teďka chci, co?
2: Areál
1: zdraví, no. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta. Nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš. A my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu, jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a... Po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějaký jako pečlivej a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, ale... A on říkal to, hele, nic se neboj, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup, a já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo, jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval a druhý den to začalo, jako vězňové, pozor! Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed! Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, on černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste vojín černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste vojín černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. A on to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste vojín Lelkeš nebo černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem Vimr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takového čtyřicátníka nebo pětačtyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď? Ne.
3: Ještě dvě hodiny.

0: questo qui. My jsme měli, jestli si Slávku pamatuješ, takového promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojin Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru. A samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty. No prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako, už jako to řekl dobře, pohov, a teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. Říkal: poslechněte Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem, se salutující se rukou, řekl: zašívám se tady.
1: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali: to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotový. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovýma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos, tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem si čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole, zastavil jsem se před kamerou a... A stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér... Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nadsouvali zase.
2: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
1: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
2: stop, prosím vás, pane Vimr.
1: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
2: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
1: Teďka mi, já, že já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo, oni to neobracete, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
2: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
1: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum a byla dole. A já místo, abych dál kryl jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal, stop! Snad není možný, já toho Vimra zabiju. On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě, nebo přišel, tak jsme to natočili. A to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet. Tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl jsem ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do Semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj! Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý večer.
4: Záležák, řidič, spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petří Geník, Jiřík Vašík s Kazimírkem. Razítko na zadečku mají i

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned napoprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovým nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě míň než jindy. Pojďte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl velitel roty, jako chvilku koukal, pak povídá, sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém či spíš se skřípěním zubu?
1: No tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takovou, na takový moment, my jsme cvičili pořadový, a on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, bok, pravo, bok, ten pozor, jak to, a takhle, takhle to dál nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi druhý, a jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel, ty otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, no bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Hergo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zastřelím. Já jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl, jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo, a takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl, ale říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křově a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel tý stráže, zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života, až ty jsi mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže, potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se... No, snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.
4: Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula.

roli, černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku